Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

cudzie.

vzhled na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni.

z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let a říká, kdy to bylo včera.

Začíná další ostravská hodinka Oldies, opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977, dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se mi zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: War's ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco povím, počkej,
2: ještě záda, záda.
3: Já chci něco říct, já bych vám něco říct, počkejte.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě pozdali, určitě zdáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na Pantonském vinylovém albu v roce 1971 originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostravského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním. Text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných, je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slavko,
2: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
1: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jendák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara,

0: Helene, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, tady, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych jistral do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladý. A když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
1: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
2: Omlazovali.
1: Jo.
2: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér, a odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl tak, že omlazovali taky samozřejmě.
1: A chtějí třeba maskéři v takovém případě vidět fotku třeba mládí, nebo to tak je jejich
2: tvůrčí? Myslím, že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitý obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečný, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
1: Ne.
2: To byla trošku hustota, opravdu.
1: Jak dlouho člověk na tom obličeji má?
2: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
1: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
2: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
1: A pak to šlo do cateringu.
2: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, dí, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
1: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
2: samozřejmě
1: to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já, proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
2: To je těžká konkurence.
1: Tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patriku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Dějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den. Tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano. Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvout bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout. Všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
1: Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech, automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákanej tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, si
1: co
3: můžeš,
1: to může způsobit.
3: Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli reliový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalý v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem, no.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
6: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
6: Ulehli jste?
4: Ano.
6: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
6: No. Objali jste se?
4: Ano.
6: Políbili?
5: Políbili.
6: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 7:30.
6: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmě, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si váš, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
6: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajíčky chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
5: Žárli, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
6: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
6: Bado.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: my
1: probudíte.
2: Se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselý. Tak to má být.
1: Mhm. hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky na kytky, které byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu. Vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Hmm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce... O Popelce, moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: objevila. Mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka a já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře, ještě nějaký ten hlas přidáme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct, máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád peteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopustí si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava
8: co...
7: rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
8: prosím.
9: Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajzne 10 rakviček, jen to uvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
8: Ale.
7: Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
8: No, pročka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
8: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kochta, to má spytí.
8: Že se nestydí, ty, ačkoliv ty se nikdy nestyděla.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
7: No, pokračujte.
9: Netvorka. Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu seš, no. Mauzta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
10: S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
7: My dva? Dášo?
9: Vášo?
7: Nikdy!
9: Nikdy!
10: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, protože on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na rakanu. A byl to bezvadný a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je dobrý. To hůř fajn, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bčko. Zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, a ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, někdy ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já, ale
8: Goethe. To je krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: ani Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Za dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: srazit
8: dolů, do propasti. Ano, ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano,
8: pochopíte.
7: Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano. Ale
8: pozor,
7: ano.
8: Nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost v malém.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
7: Ano, ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovní. Jak vešla ta blondýna na vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: Co? No, potom jsem říkal krásné věci.
8: Věci. To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl, kde žil?
8: V jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, ano. Neměl svou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Dnešní na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Na středočeských úsecích Vltavy a Labe pak platí stav nedostatku vody. Pár Spacová okradl stát o více než 95 milionů korun. Nobelovu cenu za chemii se rozdělí dva vědci za práci s levotočivými a pravotočivými molekulami. Dnešní teploty vystoupí ke 24 stupňům, odpoledne bude pršet. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré jutro. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Vyhlásila ho krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech, případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho lidé ale díky vodě z Berounky nepoznají.
2: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Kvůli suchu dál ubývá voda i v jihočeských nádržích. Například Římovská přehrada je naplněná už jen přibližně z poloviny. Husinecká přehrada skoro vyschla. Škodu za bezmála 100 milionů korun způsobil státu pár Spacova na Pelhřimovsku. Dvojice ve výkazech uměle navyšovala výrobu elektřiny ve své bioplynové stanici. Díky tomu mohli podnikatelé čerpat vyšší státní podporu pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za podvod obžalovaným hrozí vězení od 5 do 10 let, pokračuje tisková mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čírtková.
3: Opakovaně uplatňovali neoprávněný nárok na vyplacení tzv. Zeleného bonusu. Za měsíc leden roku 2013 až červenec roku 2020 vykázali násobně vyšší množství, než společnost skutečně vyrobila.
0: Na jordánskou pláž v Táboře už nebudou moct vyjíždět auta. Radní města tak rozhodli na základě stížností plavců a otužilců. Kvůli hromadění odpadků a nebezpečí úrazu by na pláži měly vzniknout zábrany. Mluvčí města Luboš Dvořák uvedl, že po domluvě s odborem životního prostředí Jihočeského kraje může dojít k omezení nebo zákazu rybolovu. Letošní Nobelovu cenu za chemii si rozdělí Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai. Oznámila to švédská Královská akademie věd. V experimentech objasnili jednu z chemických zvláštností života na Zemi.
4: Mnoho molekul existuje ve dvou verzích, které jsou navzájem zrcadlově otočené, jako levá a pravá ruka, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru. Bílkoviny v živých organismech jsou ale poskládané pouze z levotočivých molekul. Letošní laureáti v experimentech dokázali, že se levá a pravá varianta nemusí chovat úplně stejně a že následkem malé nerovnoměrnosti může jedna z variant naprosto převládnout, v tomto případě levotočivá. Ve čtvrtek odpoledne vyhlásí švédská Královská akademie laureáta ceny za literaturu. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisti pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín, který má dál náskok 4 bodů a zápas k dobru. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce Litoměřice a taky Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme oblačno až zataženo, zpočátku přechodně i polojasno, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přeháňkami. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní až severozápadní. Večer pak bude čerstvý s nárazy až kolem 60 km za hodinu. Biopředpověď pro dnešek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme v tuto chvíli informaci o žádné dopravní nehodě. Ať to vydrží, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin, k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 8. října. Dobré ráno a pěkný podzimní den přeje ze studia Luboš Voráček.

Brontosauři dohráli 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je 4. 8. října, do konce roku zbývá 84 dní a svátek dnes mají Věry. Původ jména Věra je slovanský od slova víra a proto bývá ztotožňován s křesťanskou světicí latinského jména Fides. Jejíž svátek připadá také na stejný den, tak věrám k svátku všechno nejlepší. V roce 1604 supernova, nazvaná Keplerova supernova, byla poprvé spatřena a zaznamenána Jarem Keplerem v Praze. V roce 1941 v protektorátní České republice byl zakázána organizace Sokol. Nacisté tehdy pozatýkali více než 1500 členů Sokola. V roce 1950 byl československý hokejový tým odsouzen k vykonstruovaném dvoudenním procesu za plánovanou emigraci. Bohuslav Modrý a Vlastimil Bubník dostali 14 let, ostatní méně. A ještě vzpomeňme rok 1999, to pivovary Prazdroj a Radegast koupil tehdy jihoafrický koncert Saab Miller. 8. října roku 1822 zemřel v Berlíně rodák z Českého Krumlova Josef Karel Ambroš. To byl skladatel a operní pěvec, tenor. V roce 1927 zemřel ve Vídni rodák z jihočeského Malšína Ferdinand Maurer, rakousko-uherský státní úředník a spisovatel. V roce 1837 se právě 8. října v jihočeské vesnici Zadní Zborovice narodil František Havelec, rakouský a český právník a politik. V 70. a 80. letech 19. století byl poslancem Českého zemského sněmu a Říšské rady. Před 115 lety se narodil Karel Vlach, dirigent a kapelník swingového orchestru Karla Vlacha. A 85. narozeniny by dnes měl Petr Úl, novinář a politik.

0: počasí.
1: Minutu a půl před čtvrt na šest pro vás máme informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo oblačno až zataženo a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 6 stupni Celsia. V exponovaných ponohách bylo kolem 11 stupňů. Přes den bude ráno oblačno až zataženo, jenom výjimečně se slabým deštěm. Dopoledne a zpočátku odpoledne bude přechodně i polojasno. Později odpoledne a večer pak bude obloha většinou zatažená a déšť nebo přehánky přijdou od západu postupně na celé území kraje. Později večer pak bude srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vád by měl slabý vítr z jižních směrů, který bude odpoledne sílit na mírný západní. Večer pak bude čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak postupně velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A už k nám také začínají hned po ránu chodit SMSky od vás, abychom se dozvěděli, jaké je počasí. Ta první přišla z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je po ránu oblačno a 5 stupňů a klidno. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také hezký den, hezký čtvrtek. Druhá SMSka přišla z Kamenice nad Lipou, kde je skoro jasno a 5 stupňů. Čtvrtek pohodáček přeje Věra. Věro, i vám děkujeme za zprávu. A před chvilkou ještě přišla zpráva z Borovan. V Borovanech je zataženo a 9 stupňů, píše a pohodový den přeje všem Růža. Růžu děkujeme a i do Borovan přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas, České

0: Rádio vašeho kraje.
1: Dokáže vytisknout skoro nezničitelnou radlici a také materiál odolávající jaderné fúzi. O tiskárně, která posouvá fyzické limity 3D tisku na další úroveň, budeme mluvit za chvilku. Teď jsou tu Činasky s písní Kapradí.

0: Brno teď zdobí 67. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnští inženýři na něm například představili novou 3D supertiskárnu. Ta dokáže tisknout z kovu pomocí svazku elektronů. Na rozdíl od běžných laserových 3D tiskáren si poradí také s kovy, na které laser nestačí. Vytisknout z nich dokáže extra pevné a také odolné součástky pro stroje, letadla i jaderný výzkum.
1: Petr Mareš z VUT a jeho spin-offu BeamShape mi ukazuje tiskárnu, která taví kov elektronovým svazkem místo laseru. Vyskakuje na žlutý schodeček a zvedá horní víko.
2: Právě otvírám vrchní kryt naší tiskárny a tady se schovává elektronový tubus, který právě staví ten daný kov.
1: Tiskárna je černožlutá s bílými zády, maličko připomíná velikánskou troubu nebo možná krb.
2: Typicky se tiskne laserem v argonové atmosféře, ale my nepoužíváme laser, ale používáme elektronový svazek. A rozstavit tak v podstatě jakýkoliv kov.
1: Tiskárna si tak poradí i s kovy, na které laser nestačí, třeba wolframem.
2: Wolfram, který má největší teplotu tání a má třeba obrovské aplikace v jaderné fúzi. Takže jestli jste třeba někdy slyšeli o tokamaku, tak ten právě je vystlaný wolframovými destičkami.
1: Tokamak vědci využívají k napodobení podmínek, které panují uvnitř slunce a dalších hvězd. Tiskárna si ale poradí i s dalšími náročnými kovy, třeba s mědí.
2: Těch aplikací je spousta z těch měděných částí. To jsou zejména věci, které mají nějakým způsobem odvádět teplo. Nějaké jako tepelné výměníky. Z těch věcí pro aerospace, tak tam jsou zase klíčové části motoru, takže se právě hodně používá v leteckém konstrukci na motoru.
1: Na tiskárně jde podle jednoho z jejich vývojářů Hinka Štětiny tisknout ze super pevných materiálů lecos.
3: Úplně obyčejné věci se na tom dají tisknout. Třeba radlice na traktor, aby to bylo otěruzderné ten materiál, tak se tady dá použít vibenite, což je velice exotický materiál, ale potom životnost toho prvku je jako násobně větší. Jako...
1: Takže říkáte, že když by se vytisklo něco takového jako třeba radlice na traktor, tak by to bylo mnohonásobně odolnější, než když by to je třeba standardně vyrobené?
3: Ano, ten materiál jako je mnohem odolnější, otěruzderný a můžete s tím potom orat do nekonečna.
1: Teď vývojáře čeká další testování s průmyslovými a výzkumnými partnery. Lidé si tiskárnu můžou prohlédnout na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten potrvá do pátku. Marek Gencl, Český rozhlas.

0: Kapelu Duran Duran teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Sedlice na Strakonicku opravuje hřbitovní zeď. Začala se naklánět a praskat kvůli podmáčení. Město ji tento týden zabezpečí konickými sloupy, které zabrání jejímu rozpadu. Informovala o tom tajemnice městského úřadu Jana Bláhová. Práce budou stát zhruba 3 miliony korun. Švestkové trhy ode dneška ozdobí náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Ve více než stovce stánků se do soboty představí prodejci tradičních českých výrobců a desítky řemeslníků. Premiéru bude mít pojízdná pec s výrobou voňavých zelňáků, koláčků a dalšího pečiva. K dostání budou i bezlepkové potraviny, marmelády nebo burčák. Basketbalisti Slavie prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albie Berlín v Pardubicích podlehli 86-110 a opavští basketbalisti při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Bude oblačno až zataženo, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přeháňkami. Naměříme maximálně 24 stupňů Celsia, na horách až 21. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný, západní až severozápadní. A večer bude nárazový, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opravy mostů na Pražské třídě i v Mánesově ulici v Českých Budějovicích se protáhnou. S uzavírkami a objížďkami tak v těchto místech stále počítejte. Kromě toho taky například neprojedete částí Branišovské ulice nebo ulicí Boženy Němcové. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to 2¾ minuty po půl šesté. Dobré na ráno, to čtvrteční. Problematika dostupného bydlení hýbe celou Evropou, řešení jsou různá a přistupuje hned několik. Na příkladech českých a také zahraničních měst je prezentuje výstava Dostupné bydlení, krásné i levné, která je aktuálně k vidění v divadle Oskara Nedbala v Táboře. Více o této výstavě uslyšte za chvilku, teď necháme zaspívat Mekyho Žbírku.

0: Představit koncept bydlení, které je cenově dostupné, ale zároveň nabízí komfort a kvalitu. Tak by se dala představit výstava Dostupné bydlení, krásné i levné, která je ve foaje malého sálu divadla Oskara Nedbala v Táboře. Autorem konceptu je Vojtěch Kubát, odborník na politiku bydlení.
1: Česko má posledních, řekněme, 5 let poměrně velký problém s dostupností bydlení, ta se zhoršuje, ty nůžky mezi příjmama a cenou bydlení se rozevírají. Otázka je, co s tím?
2: Řešením by podle něj mělo být stavění cenově dostupných bytů a domů. Vojtěch Kubát dal dohromady 10 projektů z 8 evropských zemí, na kterých ukazuje různé přístupy.
1: Hodně zajímavý je například projekt Einfart v polském Rybníku, který je postavený na prefabrikované betonové konstrukci a jeho stavební náklady dosahovaly asi poloviny toho, za kolik se dneska v Česku běžně staví nový metr čtvereční bytové plochy. Ten projekt poskytuje cenově dostupné bydlení primárně mladým lidem a zároveň je architektonicky velmi hodnotný.
2: Do výběru autor výstavy zařadil taky projekty z Německa, Holandska nebo Španělska. Neopomenul ale ani první funkční dostupné bydlení v českých městech.
1: Projekt Rezidence Drdla, který vznikl ve Šťáru nad Sázavou. Je to první projekt dostupného bydlení, který vznikl formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Zároveň je to první rezidenční dřevostavba o minimálně 4 patrech, která v Česku vznikla. Ten projekt byl dokončen loni, dneska je plně obsazen a bydlení v tom domě se poskytuje asi o 15% levněji než na volném trhu.
2: Na výběru těchto evropských projektů se spolu s autorem podílel i David Tichý z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jeho úkolem bylo přinést výstavě druhý pohled, který by například zdůraznil i přítomná negativa.
3: My jsme se s Vojtou Kubátem domluvili, že zkusíme si říct třeba, že některé ty projekty mají v něčem něco, co by se dalo udělat lépe. Někde to může být třeba nešikovně zvolený urbanismus, který potom to prostředí v dlouhodobém horizontu může diskvalifikovat. Někde to může být provedení třeba v nějakém konkrétnějším detailu.
2: Výstava Dostupné bydlení krásné i levné vznikla v rámci festivalu Den architektury, kterého se už pravidelně účastní kancelář architekta města Tábor, řekla její vedoucí Kateřina Čechová.
4: Vzhledem k tomu teda, že máme to štěstí, že v Táboře bydlí jeden z předních expertů přes dostupné bydlení Vojtěch Kubát, tak jsem si dovolila ho oslovit, aby s námi vlastně spolupracoval na přípravě části toho programu. A výsledkem je právě ta výstava, kterou je možné navštívit v divadle Oskara Nedbala.
2: Prohlédnout si vybrané projekty může kdokoliv až do 18. prosince, a to každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin či hodinu před každým představením. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu po 6:15. V noci bylo oblačno až zataženo, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 6 stupni Celsia, v exponovaných polohách bylo kolem 11 stupňů. Přes den očekáváme ráno oblačno až zataženo, jenom výjimečně se slabým deštěm, dopoledne a zpočátku, odpoledne pak bude přechodně i polojasno, později odpoledne a večer pak bude obloha většinou zatažená a déšť anebo přehánky přijdou od západu postupně na celé území kraje. Pozdě večer pak bude srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vád by měl slabý vítr z jižních směrů, který bude odpoledne sílit na mírný západní. Večer pak bude vád čerstvý, severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale během dne pak postupně velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Zítra, v pátek, očekávejme ochlazení. Zpočátku proměnlivou oblačnost, večer se bude od severozápadu zatahovat a místy se objeví občasný déšť. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 7 až 4 stupně Celsia a nejvyšší denní teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia. Zítra by měl vát mírný západní nebo severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na západní. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Výstavu věnovanou 60. výročí od jmenování dirigenta a hudebního skladatele Karla Ančadla národním umělcem najdete ode dneška ve Staré radnici v Soběslavi. Potrvá do 26. listopadu. Ode dneška do soboty 10. října jsou na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích švestkové trhy. Degustační náladu návštěvníků podpoří koncerty a dnes od 16 hodin tam zahrají Country Rebels. Odpoledne plné her pořádá od 13 hodin Schmidingerova knihovna ve Strakonicích jen na pobočce za parkem. Na literární besedu se spisovatelkou Marií Horovou se můžete vypravit do městské knihovny v Jindřichově Hradci. Začne v 16 hodin a 30 minut, téma je zločin, psychologie a lidské osudy. V Českém Rudolci den otevřených dveří od 14 hodin ukáže základní a mateřskou školu, která slaví 100+1 rok. Archeolog Jiří Havlice te bude dnes přednášet v regionálním muzeu v Českém Krumlově na téma počátky středověkého hradu v Rožimberku nad Vltavou. Ten pořad začne v 18 hodin. Festival Vodňanské hudební dny od 18 hodin nabídne koncert houslisty Milana Al-Ashaba a klavíristy Adama Zkoumala, vystoupí v městské galerii. Historik Jan Šimánek dnes bude v Českobudějovické teologické fakultě v Kněžské ulici 8 a přednášet na téma Kostel z pohledu lidové kultury a jeho význam. Přednáška začne v 18 hodin a 30 minut. Autorské čtení a debata se spisovatelem Radkem Volmanem začne v 19 hodin v táborském podniku Jednota. Pokud se chcete dozvědět zajímavosti o našich největších i světových mincovních pokladech, nenechte si ujít přednášku numizmatika Jiřího Chvojky v Prachatickém muzeu, začne v 17 hodin. Kronikář města Trhové Sviny Matěj Průka bude přednášet o zaniklých hostincích ve městě, pořad začne v 18 hodin v sále Trhosvenenského kulturního domu. Vernisáž výstavy obrazů autorky Reny Art začne v 17 hodin v Bechyňské galerii 2+1. Spisovatel Jan Štifter bude od 17 hodin besedovat o svém novém románu Vltavice, stane se tak v knihovně v Besednici. A ještě jedna pozvánka, vernisáž interaktivní výstavy Retro Gaming je v 16 hodin, nebo bude v 16 hodin a 30 minut v Jihočeském muzeu. Ta výstava je pro všechny, kteří chtějí vzpomínat na začátky výpočetní techniky tady u nás. Expozice obsahuje například československé IQ 15 nebo 151, také didaktik a také zahraniční Atari a Nintendo.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Burzy škol na jihu Čech pomůžou dětem s výběrem střední školy. Jednotlivce nebo dobrovolnické skupiny z Jihočeského kraje můžou lidé znovu nominovat na ocenění křesadlo. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz a má první světovou medaili. Na jih Čech dorazí výrazná studená fronta. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Střední školy a učiliště vyrážejí během podzimu na burzy škol v celém Jihočeském kraji. Žáci základních škol se tam setkávají nejen s učiteli, ale taky se současnými studenty. Ptát se tak můžou na výuku i na běžný studentský život, vysvětluje vedoucí Jindřichohradecké oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Ladislav Kremlička.
2: Pro ty žáky, studenty, začínající, je asi nejdůležitější, když ty informace dostanou od těch svých spolužáků, kteří jsou v těch vyšších ročnících, protože to je to, co je zajímá. A nezajímají nějaká obecná prezentační videa, oni prostě se ptají jako konkrétně na konkrétní věci.
0: Burzy jsou určené hlavně pro žáky 7. až 9. tříd, jejich rodiče a učitele. Po včerejší přehlídce v Třeboni pokračuje série Dnes v Českém Krumlově a příští týden například v Kaplici, Táboře a Jindřichově Hradci. Dobrovolníky z Jihočeského kraje znovu ocení cena křesadlo. Nominace můžou zájemci pomocí webového formuláře odeslat až do půlnoci 15. listopadu. Další informace upřesnil Zdeněk Krejza z regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj.
3: Cena křesadlo je určená pro dobrovolníky z Jihočeského kraje. Je úplně jedno, v jaké oblasti působí, jestli je to sociální oblast, zdravotnictví, ekologické projekty, práce s dětmi. A nominovat lze ve dvou kategoriích. Tou první jsou jednotlivci a druhou je dobroparta.
0: Ukrajina hlásí po včerejším masivním ruském nočním útoku nejméně 25 mrtvých. Moskva podle ukrajinských úřadů vyslala 70 raket různých typů a asi 150 útočných dronů. Ve městě Priluky v Černihivské oblasti na severu země zemřelo 19 lidí, přes 50 je zraněných. Raketa tam zasáhla pětipodlažní obytný dům a úplně zničila dva vchody. Ukrajina se už víc než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz a má první medaili ze světových šampionátů. V posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase, takzvaném Golden Score, Maďarku Anu Krizovou. O duelu plném zvratů mluvila Zachová pro radiožurnál Sport.
4: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
0: Mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovinsku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Mezi ženami triumfovala po páté Švýcarka Marlene Reusserová. Češky ani Češi v elitní kategorii nestartovali.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, zpočátku přechodně i polojasno, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přehánkami. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní až severozápadní, večer pak bude čerstvý s nárazy až kolem 60 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech nemáme teď informaci o žádné dopravní nehodě. V Trhových Svinech na Českobudějovicku staví nový most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči i chodci musí využívat Bezručovou ulici kolem autobusového nádraží. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 6 hodin k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 8. října. Dobré ráno a pěkný podzimní den přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku vám přineseme regionální příběh z menšího města, kde se podařilo spojit gastronomii se smysluplnou prací a také reálnou pomocí konkrétním lidem. V Soběslavi před pár dny totiž otevřelo nové bistro Fénix, tedy sociální podnik, kde pracují lidé se zdravotním postižením. Za chvilku se tam tedy vypravíme, ale teď nechám zaspívat Karla Gotta.

0: Regionální stopař.
1: Bezpečné místo, kde lidé se zdravotním postižením po náročném životním období anebo po odchodu z ústavu získají svou první opravdovou pracovní zkušenost. To je Bistro Fénix v Soběslavi. Sociální podnik, který se před pár dny otevřel. Podíval se tam také náš regionální stopař Petr Kubát.
2: S ředitelkou Centra rozvoje Fénix jsme právě přišli do Bistra Fénix v Soběslavi, které je tady úplně čerstvě otevřené pár dnů.
3: Jsme sociální integrační podnik, to znamená, že máme status podle zákona o integračních podnicích, ale zároveň jsme na chráněném trhu práce, to znamená, že zaměstnáváme minimálně 50% osob se zdravotním postižením na přepočtené úvazky. V tuhle chvíli máme 12 zaměstnanců a 8 z

0: Prvního pracovníka, který je vlastně taky povinný ze zákona, který jim pomáhá s adaptací, ale zároveň máme osoby zdravé v uvozovkách, který vlastně jim tam dopomáhají a vaří s nimi.
1: Na otevření bistra se mohli podílet i lidé, kteří třeba přispívali nějak. Už máte všechno hotovo nebo ještě třeba scháníte nějaké vybavení?
0: Scháníme plno vybavení. Na mzdy vlastně jako takové máme evropskou dotaci, kdy jsme dostali na osoby se zdravotním postižením dotaci na jejich platy. Ale samozřejmě na vybavení nám nikdo nedá, to znamená, že většina jde za mnou jako za fyzickou osobou, anebo jsme měli veřejnou sbírku, kde se vybralo asi 24 tisíc, myslím, takže jsme z toho zakoupili nějaký základní vybavení. Nicméně nám v tuhle chybí třeba myčka, která je hrozně drahá, ta je přes 150 tisíc, nebo konvektomat, který je o 250 000 výš, takže ještě potřebujeme s tímhle hodně pomoct.
1: Tady vidím, že v bistru je i výstava fotografií. Ten výtěžek asi jde právě taky na podporu.
0: V sobotu byla zahájena autorská výstava, což je od našich klientů. Máme klientku, která maluje, to jsou ty malované obrazy. To je vlastně klientka, který je 15 let a hlásí se na uměleckou školu, ale má zase psychické problémy a zároveň vlastně tady máme Moniku, která patřila vlastně mezi, nechci říct úplně týrané ženy, ale mlácené ženy v domácnosti, takže ta je zase pod naší sociální službou a výtěžek z prodaných obrazů jde na rozvoj bistra.
1: V bistru můžete potkat třeba i paní Lenu, která je tu velmi spokojená.
2: Dělala jsem brigády v restauracích a pak jsem pracovala v jedné kavárně, tak trošičku nějaké zkušenosti mám. Mně se líbil ten nápad, my jsme s paní Balon už o takovémhle projektu uvažovali delší dobu, že se nám takový jako líbilo nápad ten na ten. Líbí se mi tady asi všechno. Máme super partu, máme hezký prostředí, který jsme si sami vybudovali.
1: Ze Soběslavy Petr Kubát, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází 7:02. V noci bylo oblačno a zataženo, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 6 stupni Celsia. Přes den očekávejme ráno oblačno a zataženo, jenom výjimečně se slabým deštěm. Dopoledne a zpočátku odpoledne bude přechodně i polojasno. Později odpoledne a večer bude obloha většinou zatažená a déšť nebo přehánky přijdou od západu postupně na celé území kraje. Pozdě večer pak bude srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vát by měl slabý vítr z jižních směrů, který odpoledne bude sílit na mírný západní. Večer pak bude vát čerstvý severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak postupně velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka ostatně jako každý den také z Trhových Svinů. V Trhových Svinech je 6 stupňů po ránu. Pěkný den všem i do studia přeje zdraví Boža. Děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme, přejeme hezký den. A ještě tu máme SMSku ze Zduchovic. Hvězdy nad Zduchovicemi nesvítí, je 8 stupňů a bez větří. Den v pohodě přeje všem Josef. Josefe, děkujeme a do Zduchovic také hezký den přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Kvůli úsporám Jihočeské divadlo ohlásilo jednu z největších reorganizací ve své novodobé historii. Propustí 13 lidí, jsou mezi nimi herci, zpěváci nebo i lidé ze správy majetku. Co k takovým opatřením vedlo, jak si operní soubor poradí s absencí velké scény Domu kultury Metropol a jak zatím pomohla transformace na veřejnou kulturní instituci? V pořadu O čem se mluví bude na tyto otázky odpovídat ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová. Nalaďte si nás ve čtvrtek 8. října zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Eva Farná dospívala svou píseň 8 minut po 6:45. Až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové herec Viktor Zavadil. A mimo jiné se také dozvíme i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka. I kolikrát tenhle ten film od premiéry před 8 lety viděl.
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Celý rozhovor s Viktorem Zavadilem odvysíláme po 13. hodině. A teď už Jiří Korn. Dík.

0: To byl Mike Oldfield, ale teď už Lukáš Pelikán a zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády u Vraného z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. Stav nedostatku vody má platit do konce dubna příštího roku. Archeolog Jiří Havlice představí nejnovější poznatky bádání o středověké podobě hradu Rožumberk. Odborníci mohli zkoumat stavební vývoj této památky díky moderním nedestruktivním metodám. Zájemci můžou jeho výklad slyšet dnes večer od 18 hodin v regionálním muzeu v Českém Krumlově. Výstava Retro Gaming přiblíží návštěvníkům Jihočeského muzea v Českých Budějovicích počátky osobních počítačů. Zachycuje vývoj výpočetní techniky do první poloviny 90. let minulého století. V hráčském doupěti si budou zájemci moct zahrát víc než tisícovku her, které si mnozí pamatují. Jak informoval Tomáš Svoboda z propagace muzea, vernisáž bude dnes v 16:30 odpoledne. Výstava potrvá do konce ledna. Házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Středy souboj o čilo tabulky 29-33. Po třetí porážce v sezóně klesly Pražanky na 4. místo v tabulce. Posunul se před ně Most, který zvítězil v Plzni 35-24. Baník poskočil na 2. místo o skóre za Dunajskou Středou. Bude oblačno až zataženo, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přeháňkami. Naměříme maximálně 23 stupňů Celsia, na horách až 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní, večer bude čerstvý nárazový, biozátěž jen na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na hlavním tahu 34 mezi Vranínem a Třeboní sjelo auto do příkopu. Počítejte tam s omezením. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Čeká nás jihočeská vlastivěda a v té dnešní, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček, se vydáme po stopách dvou zvonů ukradených roku 1848 z třeboňského kostela svatého Jiljí. Jejich příběh se ale po čtvrt století nečekaně přenesl až do hospody u řeky Mississippi. Za chvilku tady uslyšíte, co tam dva jihočeští emigranti prozradili a jestli se pak podařilo zvony skutečně najít. Ale ze všeho nejdřív jsou tu Rangers a Láska je kouzelná věc.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jihočeské vlastivědě budeme pátrat po ukradených zvonech z Třeboně. Ten příběh je skoro neuvěřitelný. V noci z 5. na 6. listopadu revolučního roku 1848 byl vykraden hřbitovní kostelík svatého Jiljí u rybníka Svět v Třeboni. Zvláštním bylo, že kromě ceností a bohoslužebných rouch se ztratily dva věžní zvony ze 17. století a žádní drobečkové. Jeden vážil bezmála 170 kg, druhý 100 kg. Vyšetřovatelé tenkrát pachatele nenašli a na věc se časem zapomnělo. Uběhlo asi tak čtvrt století a v roce 1872 se jistý Kašpar Vávrovský z Domanína vystěhoval do Ameriky a tam prý v jedné hospodě ve městě Winona u řeky Mississippi potkal dva krajany pocházející ze sousední Brané od Třeboně. A ti se ho mimo jiné vyptávali, jestli už se povedlo najít ukradené zvony. V bezpečí státu Minnesota svému krajanovi přiznali, jak na podzim 1848 do noci popíjeli s hajným činátlem, v opilosti pak zapřáhli do vozu, dojeli ke kostelu svatého Jiljí, naložili dva zvony a odvezli je na pole za ves Branou. Po vystřízlivění si uvědomili, že zvony nemohou prodat a nebudou jim k ničemu. Zakopali je proto 3 metry pod zemí. Kašpar Vávrovský se z Ameriky vrátil a podal úřední svědectví, co slyšel. Úřady v roce 1878 poslali vojáky pole překopat, ale nenašlo se nic. Jestli je to všechno pravda, zvony odpočívají pod zemí dodnes.

0: počasí. Minutu před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam dnes drží službu stejně jako včera meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno.
0: Pane Gregore, jak je pro aktuálně situace?
1: Aktuálně máme v jižní Čechách zataženo až oblačno, lokálně se slabým deštěm, a to zejména na jihozápadě našeho kraje. Teploty jsou mezi 5 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme zataženou oblohu 11 stupňů, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1008 hektopaskalů, tlaková tendence mírný pokles. Churáňov hlásí 13 stupňů a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
0: A jak bude přes den?
1: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne lokálně se slabým deštěm, později odpoledne a večer pak bude většinou zataženo a déšť nebo přehánky se od západu rozšíří postupně na celé území našeho kraje. Pozdě večer se od západu začne ubývat srážek a oblačnost se začne protrhávat. Dnešní odpolední maxima 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a bude vát slabý vítr z jižních směrů, který bude odpoledne sílit na mírný západní, večer pak čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu. Biozátěž dnes na jedničce.
0: Dnes je 8. října. Jaké jsou teplotní rekordy k tomu dnešnímu dní?
1: V Českých Budějovicích ta maximální hodnota je z roku 1933 24,9 stupně a ta minimální z roku 1951 -3,5 stupně. Průměrná teplota pro dnešní den 10,4 stupně. Slunce dnes vyjde v 7 hodin a 12 minut a zapadne pak 4 minuty před 6:30 večerní.
0: A bude pršet i v noci a zítra?
1: V noci bude zpočátku velká oblačnost a zejména ve východní polovině kraje ještě bude doznívat déšť nebo přehánky, ale srážky rychle ustanou a oblačnosti bude ubývat často až do vyjasnění. Noční minima 7 až 4 stupně, na horách 5 až 2 stupně a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se bude kránu měnit na západní a částečně slábnout. No a zítra přes den pak jasno až polojasno, později odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer pak bude oblačno až zataženo a lokálně se objeví slabý déšť. Zítřejší odpolední maxima 13 až 16 stupňů, takže citelné ochlazení, na horách jenom 8 až 11 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na jihozápadní. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž kvůli tomu citelnému ochlazení.
0: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
1: Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Za chvilku se vypravíme za školáky, konkrétně za deváťáky, které láká na střední školu virtuální realita, ale také například rozebraný motor a také krajta Alfred. Na burze škol v Třeboni si mohli budoucí studenti učební obory doslova osahat. Jak střední školy tedy získávají deváťáky, uslyšíte za chvilku v reportáži z Třeboňské burzy škol, ale ještě předtím je tady Miraj.

0: Vybrat si střední školu pouze podle webu anebo letáku nemusí být jednoduché. Jihočeská hospodářská komora proto během podzimu pořádá burzy škol. Žáci se díky nim můžou seznámit s jednotlivými obory a také jejich současnými studenty. Včera se více než 30 středních škol a také učilišť představilo v Třeboni.
1: Pamatuju si, když jsem to vybírala a vlastně jsem měla takový rozpory, ale když jsem přišla do Krumlova na tu svoji školu, tak jsem podvědomě cítila, že to je ta škola, takže to ani nebylo těžké rozhodování.
2: U stánku Střední umělecko-průmyslové školy svaté Anežky České v Českém Krumlově se můžou ptát na zkušenosti se studiem žáci devátých tříd.
1: Nela Vejnarová, studentka užité malby.
2: Plně plný je stánek Střední odborné školy Velešín. Co si tady můžou žáci, možná budoucí studentky, vyzkoušet? Ví?
3: Aneta Jarošová, žáci si tady můžou vyzkoušet virtuální realitu. Dále si můžu vygravírovat svoje jméno nebo svoji přezdívku na propisku.
2: Tak to bude taková vůně, která je tady cítit u vás ve vzduchu.
3: Ano, přesně, to je od nás.
2: 3D myš zrovna zkouší
4: Zdenek,
5: Vojta,
6: Michal
2: z Třeboňské školy na Sadech.
5: Je to docela těžký, no.
6: Třeba na to citlivost hlavně a trpělivost,
5: což nemáme.
2: Co vás zaujalo za školy?
6: Tak střední průmyslovou automechanika, tak ta nás zaujala, tam jsme rozebírali motor.
5: Ještě zkusíme tady nějaký jiný, no.
2: Letos jste teda v devíce, takže vás čeká ta volba.
5: Jo.
2: A burza škol pomohla?
6: Pomůže to hodně, jako před týdnem jsem se ještě rozhodoval, kam půjdu, tak teď už vím.
2: Mezi stánky jednotlivých škol se neprocházejí jenom žáci devátých tříd.
7: Mám 5měsíční miminko a chtěla bych si dodělat maturitu. Je trošku jakoby díl, ale viděla jsem už i starší si dodělat maturitu. Chtěla bych mít víc pracovních možností, což jako s tím vyučením listem moc není a hlavně bych se chtěla trošku přesunout do jiného oboru.
2: Střední odborná škola ekologická a potravinářská z Veselí nad Lužnicí sebou na burzi škol vozí neobvyklý exponát.
8: Je to Kreta Královská, teďkon je mu 9 let a jmenuje se Alfred, je to vlastně zároveň náš největší had ze školních terárií, ale zároveň i nejhodnější a proto se vždycky takhle vybírá na burzi.
9: Mám ráda zvířata hodně, různě prostě takové věci a hlavně mi zaujímal ten had, co tady byl.
2: A škola taky zaujala nebo jenom had?
9: Škola taky. Jako já jsem přemýšlela, že bych chtěla něco takového jako ekologického a takhle, takže jsem se tady dívala a tohle mě zaujímala a hlavně tím hádem, no.
2: Takže Alfred funguje, máte to dobře vymyšleno.
8: Ano, ano, funguje, je vyzkoušený, no.
2: Burzu škol organizuje každoročně pro budoucí studenty Jihočeská hospodářská komora. O třeboňské burze škol ví vedoucí kanceláře oblastní pobočky v Jindřichově Hradci Ladislav Kremlička.
10: Letos zde vystavuje 33 učilišť nebo škol. Máme avizováno kolem 400 dětí, že prostě se tady objeví. Očekáváme, že přijdou i rodiče s dětmi.
2: Školy se budou letos prezentovat ještě v Kaplici, v Táboře, v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích a nebo v Blatné. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: V Římovské přehradě na jihu Čech zbývá polovina zásob. Kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha. Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Rakušan Pichler je novým lyžařským trenérem Ester Ledecké. Na jihu Čech se bude zatahovat, odpoledne zaprší. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Kvůli suchu dál ubývá vody v jihočeských nádržích. Například Římovská přehrada je naplněná už jen přibližně z poloviny. Nádrž přitom funguje jako zdroj pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. Vedení kraje kvůli tomu vyhlásilo stav sucha.
5: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
6: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Jeho český kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
7: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
6: Jihočeský kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.
4: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných. Tolik si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. K tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 tisíc korun. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun, i přestože v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová zdůraznila, že se kauza týká bývalého managementu a podali trestní oznámení. Smolík na dotazy nereagoval. Výstava s názvem Dostupné bydlení, krásné i levné zaplnila prostory divadla Oskara Nedbala v Táboře. Sestává z 10 vybraných projektů z 8 evropských zemí. Jejich pojícím prvkem je nízká cena a architektonická kvalita. Jak se téma dotýká domácí situace, vysvětlil autor výstavy Vojtěch Kubát.
8: Česko má posledních, řekněme, 5 let poměrně velký problém s dostupností bydlení. Ta se zhoršuje, jde to vidět na tom, jak se vyvíjejí průměrné tržní ceny bydlení, ať už vlastnického, anebo nájmu, a jak se vyvíjí disponibilní příjmy domácností. Ty nůžky mezi příjmama a cenou bydlení se rozevírají. Otázka je, co s tím?
4: Výstava v divadle Oskara Nedbala v Táboře bude k vidění až do 18. prosince.
0: Sport.
4: Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Noví jsou taky další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje víc soutěžit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Možná tak omezí závody na lyžích.
9: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hot, mě poznajte prvou.
0: Počasí.
4: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1008 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, zpočátku přechodně i polojasno. Dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přeháňkami. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní, večer pak čerstvý, s nárazy až kolem 60 km za hodinu. Biopředpověď pro dnešek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Kratší kolony se tvoří po nehodě osobního auta na hlavním tahu 34 mezi Třeboní a Vraninem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Profesionální plavec a několikanásobný medailista paralympijských her Arnoš Petráček bude slavit. Co a proč, tak to uslyšíte krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a čtvrt minuty po 7 hodině ve čtvrtek 8. října. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Dalibor Janda dospíval 8 minut po 7 hodině, dobré ráno. Nastal čas na náš rozhlasový sloupek, který napsala a načetla učitelka a spisovatelka Martina Adlerová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Škoda, že neovládám telepatii. V poslední době totiž přestávám rozumět, o čem lidé mluví. Stále častěji mám pocit, že řeč samotná způsobuje chaos. Přijdu do práce a první jazyk, který slyším, je ukrajinština. Děti si povídají cestou do ranní družiny. Snažím se zachytit, o čem mluví. A nemám šanci. Pak probíhá výuka. Deváťáci se na začátku hodiny baví o tom, co budou dělat o víkendu. Hej bro, jak to fíluješ? Budem chillovat. Mladší děti blbnou na chodbě se svým nesmyslným 6-7. Dělají u toho podivná gesta. Je tu porada. Dozvíme se, že nás hackli a jsme odpojeni od Wi-Fi. Pak je tu pozvánka na školení. Prý potřebujeme absolvovat online seminář pro získání certifikátu PUP. Doma na mě mňoukají kočky, ale ani těm nerozumím. Jde mi z toho hlava kolem. O co jednodušší by bylo, kdybychom se všichni dorozumívali telepaticky. Vůbec všechna vyšší stvoření, mimozemšťani a tak, se přece ve filmech vždycky dorozumívají přenosem myšlenek. Tak proč ne my? Asi ještě nejsme dostatečně vyvinuti, nebo nevím. Spisovatel Michal Vývek v jedné knize napsal, že i úředníci používají kódy, kterým prostě nikdo nerozumí. Z posledního jednání s úřady mám stejný pocit. Loučím se s vámi větou, převzatou z mailu, který mi před měsícem poslal vedoucí jednoho nejmenovaného odboru jako reakci na můj dotaz. Neustále vyvíjíme nové metody komunikace tak, abychom dosáhli aktivního zlepšování našeho zpřístupnění služeb občanům.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu před 7:45. Dnes bude oblačno i zataženo a ráno a dopoledne lokálně se slabým deštěm. Později odpoledne a večer bude obloha většinou zatažená a déšť nebo přehánky přijdou od západu postupně na celé území kraje. Později večer pak bude srážek od západu opět ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl slabý vítr jižních směrů. Odpoledne pak bude sílit na mírný západní, večer pak na čerstvý severozápadní rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak postupně velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. No a ještě se podíváme na SMSky, které posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera a potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši SMSku a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny a ta SMSka ještě musí být napsaná bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek. Ale přišla nám SMSka z Velešína, kde je zataženo 10 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Prachaticích se rozednívá, je 16 stupňů, pofukuje, den ve zdraví přeje Helča, Helču děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno, klidno a 9 stupňů, jak píše a hezký den přeje Marie, děkujeme. A pak ještě tu mám také zprávu z Brloha, kde je oblačno až zataženo, klidno a 10 stupňů. Zdravý a pohodový den přeje Marie. Marie, i vám do Brloha děkujeme za zprávu a přejeme také hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Profesionální vyjednavač. Zdá se vám to jako hodně netradiční profese? Radim Pařík se tomuto odvětví věnuje už více než 2 desetiletí. Vyjednávání označuje za klíčovou dovednost, která je v aktuálním světě biznisu absolutní nutností. Proč argumenty při vyjednávání nefungují a za jakých okolností je dobré přistoupit na kompromis? Nejen o tom si s Radimem Paříkem popovídáme ve čtvrtek 8. listopadu po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s

0: cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Mobilní bankovnictví je pohodlné, ale nepodceňujte bez zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Jak nenaletět, si povíme za chvíli. Teď ještě zaspívá Lucie Bílá píseň Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách, ale podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
3: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
4: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
3: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
4: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
3: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
4: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
3: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
4: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
3: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
4: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
3: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A zítra si v naší rubrice povíme o falešných telefonátech.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Ve studiu sedí Lukáš Pelikán, čekají nás zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidé se ani dál nemusí dozvědět, že je policie přestala prověřovat kvůli podezření z trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo policistům nařídit, aby o skončení prověřování informovali. Návrh ale po připomínkách stáhlo. Podle ministerstva by mimo jiné mu nemuselo být jasné, na koho přesně se má tato povinnost vztahovat. Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohly posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině. Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Sedlice na Strakonicku opravuje hřbitovní zeď. Začala se naklánět a praskat kvůli podmáčení. Město je tento týden zabezpečí konickými sloupy, které zabrání jejímu rozpadu. Informovala o tom tajemnice městského úřadu Jana Bláhová. Práce budou stát zhruba 3 miliony korun. Přednáška etnografa Jana Šimánka přiblíží kostel z pohledu lidové kultury a jeho význam na jihočeském venkově. Posluchači se dozvědí, co kostel představoval pro naše předky, co vše se tam odehrávalo a nosilo k posvěcení. Součástí večera budou taky ukázky lidové slovesnosti i čtení úryvků z kronik. Přednáška začne na Teologické fakultě v Kněžské ulici v Českých Budějovicích v 6:30 večer a vstupné je podle organizátorky Jany Petrtylové dobrovolné. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9. ranní hodině našeho času. Bude oblačno až zataženo, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přeháňkami. Naměříme maximálně 23 stupňů Celsia, na horách až 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní, večer na čerstvý nárazový. Jeho zátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na hlavní silnici číslo 34 Střeboně do Českých Budějovic skončilo auto v příkopu, tvoří se tam kratší kolony. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 2:15. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Oslavit sportovní jubileum nemůže každý, ale dnes se to povede profesionálnímu plavci a několikanásobnému medailistovi paralympijských her Arnošu Petráčkovi. Více podrobností nejenom k oslavě nabídneme za chvíli, ještě předtím bude zpívat Lenka Filipová a Karel Zich.

0: Profesionálním plavcem je už 2 dekády. Arnoš Petráček absolvoval 5 paralympijských her, získal kompletní paralympijskou medailovou sbírku, 3 tituly mistra světa a zapsal se mezi světové rekordmany. Své jubileum oslaví právě dnes tady u nás v Českých Budějovicích. Co dalšího plánuje, nám poví mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel, který je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno.
1: Hezké ráno, Český Budějovic.
0: Tak Arnoš Petráček začal kariéru profesionálního plavce už v roce 2006, takže je to 20 let, na mistrovství světa v jihoafrickém Durbanu. Pane Maheli, jaké disciplíně se tehdy začal věnovat?
1: Je to tak, Arny plave na nejvyšší úrovni už 20 let, začal jako 15-letý kluk. My ho máme spojeného s tím, že je špičkový paralympijský znakář, ale on tehdy před těmi 20 lety začínal motýlkem. Na 50 metrů modílka, ale vlastně musel to změnit na tu jeho topovou disciplínu, kde vyhrál paralympiádu a všechny ty skvělé závody, 50 znak, tak to změnil kvůli tomu, že ten jeho modílek vlastně potom nebyl na programu paralympijských her, takže udělal tenhle ten krok jinam a ukázalo se, že to byla skvělá volba, protože se v té své disciplíně stal nejlepším na světě.
0: Pamatuju si, když Arnoš ještě plaval motýlka. No za 20 let reprezentoval Českou republiku na 5 paralympijských hrách. Které to byly a jaké medaile si z nich tedy Arnoš Petráček přivezl?
1: Arnoš má z paralympiády, jak už jste naznačil, kompletní medailovou sbírku, takže zlato, stříbro, bronz, to je opravdu jako unikátní bilance, takže my Arnyho považujeme za vlastně jedno z top atletů poslední generace, 2 generací. Opravdu o moc ikoničtějších závodníků už tam není. On, David Rahodinský, paralukostřelec, paracyklista Jirka Ježek, to jsou opravdu jména těch našich největších hvězd posledních let a ten Arnošův největší úspěch je zlato z Rio de Janeiro 2016. Stříbro vybojoval v Tokiu 2020 a bronz přidal tu sbírku, zkompletoval teďka v Paříži na posledních paralympijských hrách před 2 lety, kdy vlastně startoval, jestli se nepletu, to byl poslední den her a už vlastně nepatřil mezi ty úplně top favority, ale on prostě vždycky zabojuje a ten bronz z toho bazénu zase vylovil.
0: O Arnoštovi Petráčkovi je známo, že je velký bojovník. Kromě medailí z paralympijských her má také ale na kontě i další úspěchy. Povíte něco o našim posluchačům, něco o nich?
1: Je to tak opravdu tím, že závodí 20 let a opravdu na ten nejvyšší úrovni se světovou špičkou, tak vlastně posbíral, co se dalo. Kromě těch kovů z paralympiád, jak jsme zmínili, tak má tituly mistra světa, ty jsou 3. Byl světový rekordman na tu svoji 50 znak a několik evropských titulů, opravdu jako co se dalo vyhrát, tak on vyhrál. A teda vzhledem k tomu, že Arnoš slaví 20 let na scéně a nekončí ještě, tak si myslím, že ta sbírka triumfů ještě jako není zdaleka kompletní, nebo pevně doufám, pevně mu věřím.
0: A držme palce do budoucna také samozřejmě. Ale já jsem hned v úvodu avizoval oslavu. Jak tedy bude vypadat ta dnešní oslava tady u nás v Českých Budějovicích?
1: Je to plně v režii Arnyho. Pozval si tam svoje nejbližší, ať už se to týká rodiny, kamarádů, kolegů z paraplavecké reprezentace, které teda musím říct, že tvoří úplně senzační tým a opravdu je to skvělá parta. Má tam svoje partnery, sponzory, lidi, kteří jsou mu nějakým způsobem blízký, prostě opravdu ať už třeba ty, kteří s ním to táhnou celých 20 let, nebo ty, kteří do toho vlaku naskočili po cestě a věřili mu z nějakého důvodu a věří mu doteď, tak ti všichni tam budou a já doufám, že Arne si ten dnešek užije, protože přece jenom opravdu je to veliké jubileum. Neznám moc sportovců dalších, ať už parasportovců nebo sportovců, kteří by na téhleté úrovni závodili 20 let a myslím, že zaslouží si pořádnou oslavu.
0: Tak o úspěších, oslavě a plánech paralympijského plavce píseckého rodáka Arnošta Petráčka nás informoval mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel. Pane Maheli, díky za ty informace všechny a přeji hezký den a pokud budete na oslavě, ať se hezky bavíte tady u nás v Budějovicích.
1: Já taky moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Český rozhlas České Budějovice,
2: Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme zataženo až oblačno, lokálně se slabým deštěm, a to zejména na jihozápadě našeho kraje. Teploty jsou mezi 6 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme zataženou oblohu 12,5 stupně, vane slabý jihovýchodní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1007 hektopaskalů, tlaková tendence mírný pokles. Churáňov hlásí 13 stupňů a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne lokálně se slabým deštěm, později odpoledne a večer pak většinou zataženo a déšť nebo přehánky dorazí od západu postupně na celé území našeho kraje. Pozdě večer se od západu začne protrhávat oblačnost a srážek bude ubývat. Dnešní odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý vítr z jižních směrů, který bude odpoledne sílit na mírný západní a večer pak čerstvý severozápadní 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, zejména na východě kraje bude doznívat déšť nebo přehánky, ale srážky budou rychle ustávat a oblačnosti ubývat, často až do vyjasnění. Noční minima 7 až 4 stupně, na horách 5 až 2 stupně a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se bude kránu měnit na západní a částečně slábnout. Zítra přes den pak většinou slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Později odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer pak bude oblačno až zataženo a lokálně se objeví slabý déšť. Zítřejší odpolední maxima pouze 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11, takže se citelně ochladí a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na jihozápadní. Biozátěž zítra na dvojce.
1: A když se v pátek později objeví lokální déšť, znamená to, že v sobotu bude pršet?
2: Bude to tak, dorazí k nám okludující frontální systém. Bude zataženo až oblačno, občas s deštěm, večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Sobotní hraní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 11 až 15 stupňů a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude k večeru částečně slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Už za chvilku vám nabídneme další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A v tom dnešním budeme pátrat o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Písařík. A za chvilku ho uslyšíte. Ale ještě předtím zaspívá Petr Spálený.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Skalnaté podloží zkomplikovalo rekonstrukci mostu kosmonautů v Českých Budějovicích. Práce potrvají o měsíc déle. V Táboře opraví prostor bývalého kina v pobočce městské knihovny v Jiráskově ulici. Dnes je to 85 let od akce Sokol. Němečtí okupanti tehdy zatkli asi 1500 představitelů sokolské obce. Máme před sebou deštivý a později taky větrný den. Teploty ale ještě vystoupí ke 23 stupňům. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Rekonstrukce mostu kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích se protáhne až do konce roku. Podle původního plánu měla skončit na přelomu listopadu a prosince. Příčinu zpoždění prací vysvětlil hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko.
2: Podloží je tvořeno skálou, což je prostě v Českých Budějovicích zvlášť té oblasti neočekávané. Tam nešli zatloukat a vrtat piloty a geologické podmínky reálně tu práci těch stavařů jako téměř znemožňovaly. Pořád trváme na tom, že by měla být dodržena ta lhůta do konce tohoto kalendářního roku.
0: Rekonstrukce pobočky městské knihovny Tábor v Jiráskově ulici se opozdí. Radní města přidali dodatek o opravě bývalého kina. Projekt tak nakonec bude stát přes 55 milionů korun. K knihovně bude nový nábytek, podlahy, schodiště a strop, řekl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Knihovna by měla zahájit stěhování z dočasných prostor na Žižkově náměstí počátkem jara 2027. Otevření kompletně zrekonstruované budovy s charakterem pro 21. století se plánuje na konec srpna příštího roku, ideálně před začátkem nového školního roku.
0: Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
4: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat cílící domácí odboj, Sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
0: Součástí zátahu byl tehdy i zákaz sokolské organizace. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby se v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny konaly na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z volebního klání. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta je blízká prezidentovi Vladimiru Putinovi. Sport. Basketbalisti Slavie prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albie Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. Opavští basketbalisti při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přeháňkami. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní, večer pak čerstvý s nárazy až kolem 60 km za hodinu. Biopředpověď pro dnešek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na trase z Třeboně do Českých Budějovic jsou dvě nehody. Mezi Vranínem a Třeboní skončilo auto v příkopu a za sjezdem z dálnice na rychlostní silnice vyšetřují další nehodu. Potom taky v Týně nad Vltavou v zadním Podskalí tam se srazil autobus s autem a pozor taky na hlavním tahu z Českých Budějovic do Krumlova u Kosova. A novou nehodu máme hlášenou mezi Táborem a Náchodem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 8 hodin k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 8. října. Dobré ráno a pěkný podzimní den přeze studia Luboš Voráček. O 4 cm denně klesá kvůli suchu tady u nás na jihu Čech hladina Římovské nádrže. Přehrada je pro náš kraj klíčová, protože zásobuje domácnosti většiny jeho Čechů. Jak za chvilku uslyšíte v reportáži, ale ze všeho nejdřív je tu kapela Kabát.

0: Vody v řekách v České republice dál ubývá. Jihočeský kraj už kvůli špatné situaci vyhlásil stav sucha. Vodohospodáři můžou díky tomu snáze manipulovat s vodou v nádržích. Například v Římovské nebo z Římovské přehrady v nejbližších dnech opět omezí odtok vody právě do řeky Malše.
1: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
2: Hodnotí současnou situaci u hráze Římovské nádrže ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun.
1: Je to opravdu velmi malá hodnota, protože pokud bychom se pohybovali v běžné hydrologické situaci, tak by otékalo 900 litrů.
2: Denně se hladina vody v nádrži sníží přibližně o 4 cm. Podle ředitele Balouna je v tuto chvíli naplněná 55%.
1: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
2: Římovská nádrž slouží jako zásobárna pro výrobu pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. I kvůli stále klesající hladině vyhlásil Jihočeský kraj stav sucha, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: My potřebujeme udělat některá ta opatření a třeba snížit průtoky rychleji, než se to děje v nějakém standardním procesu, čili ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
2: Vodu z Římovské přehrady zpracovává Jihočeský vodárenský svaz, podle kterého při současném počasí vydrží zásoby ještě 9 měsíců. Situaci pomohl částečně vyřešit i nástup chladnějšího počasí a nižší spotřeba pitné vody, připomíná předseda svazu Antonín Princ.
4: Blížíme se výrobě, která se rovná v minulém roce. To léto je náročnější vzhledem k tomu objemu turistů, kteří jsou tady. Ta spotřeba klesla na úroveň roku minulého.
2: Jihočeský kraj s novým opatřením zároveň opět spouští provoz úpravny vody na řece Otavě v Písku. To by podle Antonína Prince mělo pomoci zajistit dodávky pitné vody.
4: Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí, to trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán, Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny, to až v případě opravdu krize.
2: Výrazné sucho by mělo na jihu Čech nadále přetrvávat. Meteorologové neočekávají v příštích dnech žádné vydatné srážky. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne lokálně se slabým deštěm, později odpoledne a večer bude obloha většinou zatažená a déšť anebo přehánky přijdou od západu postupně na celé území kraje. Později večer pak bude srážek od západu ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr z jižních směrů, který bude odpoledne sílit na mírný západní, večer pak čerstvý severozápadní rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale během dne pak postupně velmi dobré. A biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě naposledy na ty vaše zprávy, které nám celé ráno posíláte. Přišla také SMSka z Písku, kde je 12,5 stupně, píše pan Folta. Děkujeme za zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Týna nad Vltavou, kde je zataženo, klidno a 10 stupňů. Pohodový den všem. I do rozhlasu přeje zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věro, i vám děkujeme za zprávu a do Týna nad Vltavou také přejeme. Hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Výstavu věnovanou 60. výročí od jmenování dirigenta a hudebního skladatele Karla Ančerla národním umělcem najdete ode dneška ve Staré radnici v Soběslavi. Potrvá do 26. listopadu. Ode dneška do soboty 10. října jsou na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích švestkové trhy. Degustační náladu návštěvníků podpoří koncerty a dnes od 16 hodin tam zahrají Country Rebels. Odpoledne plné her pořádá od 13 hodin Schmidingerova knihovna ve Strakonicích na pobočce za parkem. Na literární besedu se spisovatelkou Marií Horovou se můžete vypravit do městské knihovny v Jindřichově Hradci. Začne v 16 hodin a 30 minut. Téma je zločin, psychologie a lidské osudy. V Českém Rudolci den otevřených dveří od 14 hodin ukáže základní a mateřskou školu, která slaví 100+1 rok. Archeolog Jiří Havlice, ten bude dnes přednášet v regionálním muzeu v Českém Krumlově na téma počátky středověkého hradu v Rožmberku nad Vltavou. Ten pořad začne v 18 hodin. Festival Vodňanské hudební dny od 18 hodin nabídne koncert houslisty Milana Al-Ashaba a klavíristy Adama Zkoumala. Vystoupí v městské galerii. Historik Jan Šimánek, ten bude dnes v Českobudějovické teologické fakultě, což je v ulici Kněžská číslo 8, tak bude přednášet na téma kostel z pohledu lidové kultury a jeho význam. Začne v 18 hodin a 30 minut. Autorské čtení a debata se spisovatelem Radkem Volmanem začne v 19 hodin v táborském podniku Jednota. Pokud se chcete dozvědět zajímavosti o našich největších i světových mincovních pokladech, nenechte si ujít přednášku Numizmatika Jiřího Chvojky v Prachatickém muzeu od 17 hodin. Kronikář města Trhové Sviny Matěj Průka bude přednášet o zaniklých hostincích ve městě. Pořad začne v 18 hodin v sále Trhosvinenského kulturního domu. Varnesáž výstavy obrazů autorky Reny Art začne v 17 hodin v Bechyňské galerii 2+1. Spisovatel Jan Štifter, ten bude od 17 hodin besedovat o svém novém románu, který se jmenuje Vltavice. Stane se tak v knihovně v Besednici. A ještě jedna pozvánka, ta je na vernisáž interaktivní výstavy Regio Gaming, nebo respektive Retro Gaming. Začne v 16:30 odpoledne v Jihočeském muzeu a je určená pro všechny, kteří chtějí zavzpomínat na začátky výpočetní techniky tady u nás. Expozice obsahuje například československé IQ 151, také Didaktik i zahraniční Atari a Nintendo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Neberte život tak vážně.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morav v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorav.at. Regionmorav.at.
4: Je to Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
5: Deváté.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Cenový strop na naftu dnes oproti včerejšku klesl o víc než 70 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se maximální cena nezměnila a zůstává na 46 korunách a 7 haléřích. Maximální cena nafty tak bude oproti začátku regulace nižší už téměř o korunu a půl. Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy vždy na následující den. Opatření má zatím platit do konce října. Archeolog Jiří Havlice představí nejnovější poznatky bádání o středověké podobě hradu Rožumberk. Odborníci mohli zkoumat stavební vývoj této památky díky moderním nedestruktivním metodám. Zájemci můžou jeho výklad slyšet dnes večer od 18 hodin v regionálním muzeu v Českém Krumlově. Výstava Retro Gaming přiblíží návštěvníkům Jihočeského muzea v Českých Budějovicích počátky osobních počítačů. Zachycuje vývoj výpočetní techniky do první poloviny 90. let minulého století. V hráčském doupěti si budou zájemci moct zahrát víc než tisícovku her, které si mnozí pamatují. Jak informoval Tomáš Svoboda z propagace muzea, vernisáž bude dnes v 16:30 odpoledne. Výstava potrvá do konce ledna. Hokejisti Pardubic si v Lize mistrů připsali čtvrtou výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězil východočeský klub 5-2. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána třetí. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přeháňkami. Naměříme maximálně 23 stupňů Celsia, na horách až 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní, večer bude čerstvý nárazový, biozátěž je mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehody se vyšetřují na silnici 34 z Lišova do Českých Budějovic za sjezdem z dálnice a taky u Vranína. Na silnici 39 u Kosova na Českobudějovicku, v Týně nad Vltavou, v Zadním Podskalí a v Táboře v Benešovské ulici. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:30, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Nový dočasný domov pro opuštěné anebo nalezené psy a také kočky vznikne v Jindřichově Hradci. Služby města hledají dárce, kteří by záchytné koce pomohli vybavit. Podrobnosti přidáme za chvilku, ale ještě předtím pustíme ke slovu bratry Křížky. Jsou tu Damien s písní Mám tě rád.

0: záchytné kotce pro opuštěná a nebo nalezená zvířata v Jindřichově Hradci čeká tento měsíc stěhování. Zařízení bude v areálu služeb města, které je budou provozovat. Vybudování kotců stálo 8,5 milionu korun, ale více se teď dozvíme od Vladimíra Mrázka ze společnosti služby města. Pane Mrázku, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno vám, posluchačům.
0: A rovnou tedy se nabízí otázka, jak se to nové zařízení bude lišit od útulku pro opuštěná zvířata od toho původního?
1: Takhle, abych to upřesnil. Tady to zařízení, který provozuje město Jindřichův Hradec, nikdy nebylo útulkem. Vždycky to byly jenom záchytné kotce. A rozdíl je takový, že záchytné kotce fungují jako dočasné ubytování pro zvířata nalezená na ulici bez doprovodu svého pána, na které někdo upozorní telefonicky městskou policii nebo dokonce sami prostě zvíře někde seberou a donesou je na služebnu městské policie, která je pak do těch kotců umístí. Ty zvířata jsou zde po dobu, než se najde jejich majitel, kterému pak je zvíře vráceno. Útulek slouží jako ubytování pro zvířata v podstatě nechtěná a ten provoz je daleko náročnější a ty zvířata jsou tam dlouhodobě, než teda se najde nový majitel.
0: Rozumím.
1: Jestli takto.
0: Ano, a přibližně kolika zvířatům tedy ročně poskytujete u vás v Jindřichově Hradci ten dočasný azyl?
1: Tak ty kotce jsou zde už řádově 20 let, nebo možná i přes 20 let, ale za dobu mého působení, kdy já jsem tady pátým rokem, tam byly desítky psů umístěných. A poslední dobou se ty čísla trošku snižují, protože dělá to asi to, že ty majitelé jsou více zodpovědní, více se věnují těm svým mazlíčkům a takže ty čísla trošku klesají, tak letos jsme jich zaznamenali asi 12.
0: Tak to je dobrá zpráva, když to klesá. Jaká bude kapacita těch nových záchytných kotců?
1: Záchytné kotce máme rozdělený dvou částí. Je to část pro kočky, která je oddělená od těch pro psy. Psi mají, jako řekněme, větší areál, kde jsou kontejnerové buňky s třemi výběhy, takže tam se dají umístit určitě tři psy a pak je tam 7 kotců s boudou pro menší plemena. Zařízení je vybaveno nějakou ošetřovnou karanténní částí, jak pro kočky, tak psy. Do toho oddílu koček se vejde odhadem nějakých 10 až 15, podle toho tak, jak se ty zvířata snesou. To kočičí oddělení je rozdělené do dvou částí, kde jsou odděleni od sebe samci a samice, aby nedošlo k nějakým potyčkám anebo nějakému nechtěnému rozmnožování.
0: S vybavením těch dočasných zvířecích domovů v Jindřichově Hradci může pomoct také veřejnost. Mám pravdu?
1: Určitě, tak samozřejmě dá se, řekněme, nějakými drobnými předměty, já nevím, na hraní, třeba pro ty kočky i pro ty psy, řekněme, nějakým vhodným krmivem nebo nějakou podložkou třeba na spaní nebo nějakou takovou podobnou výbavou. No a samozřejmě nějaký peněžitý dar je taky vhodný, že za ty peníze by se dalo pořídit nějaký spotřební vybavení do těch zařízení.
0: Peníze se hodí vždycky. Pane Mrázku, kdy se přestěhujete do nových prostor?
1: Plánujeme, protože zařízení je sice už v podstatě v městských rukou, dá se říct, ale samozřejmě ještě potřebuje nějakou základní spotřební výbavu, která je potřeba tam doplnit, takže To plánujeme, že v průběhu října bychom tohleto mohli nějak doplnit a do konce října bychom mohli být v nových prostorech.
0: Tak to říká Vladimír Mrázek o záchytných kocích pro opuštěná nalezená zvířata v Jindřichově Hradci ze společnosti služby města Jindřichova Hradce. Pane Mrázku, díky a přeji, ať se zvířatům u vás v tom dočasném azylu v Jindřichově Hradci líbí.
1: Děkuji vám za rozhovor.
0: Mějte se hezky. Hezký den, nashledanou.
1: Hezký den, nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě jedna minuta, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace? To se změnilo za tu úplnou hodinu, co jsme spolu mluvili.
2: Teploty nám trošku vyrostly, jsou teď mezi 8 a 15 stupni Celsia, ale stále máme zataženo až oblačno. Ojediněle se vyskytuje slabý déšť. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu, 14 stupňů, vane slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1007 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáň hlásí 13,5 stupně a skoro zataženou oblohu.
1: No a jak bude přes den?
2: Bude oblačno až zataženo, dopoledne ještě ojediněle se slabým deštěm, později odpoledne a večer pak se studenou frontou bude většinou zataženo a déšť nebo přehánky dorazí od západu postupně na celé území kraje. Pozdě večer bude srážek od západu ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Dnešní maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vás slabý vítr z jižních směrů, který bude odpoledne sílit na mírný západní, večer pak čerstvý severozápadní 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku velká oblačnost, na východě kraje bude doznívat déšť nebo přehánky, ale srážky budou rychle ustávat a oblačnosti bude ubývat často až do vyjasnění. Noční minima 7 až 4 stupně, na horách 5 až 2 stupně a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se bude kránu měnit na západní a částečně slábnout. Zítra přes den pak jasno až polojasno, později odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer pak bude oblačno až zataženo a lokálně dorazí slabý déšť. Zítřejší odpolední maxima pouze 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11, takže se citelně ochladí a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer změní na jihozápadní. Biozátěž zítra kvůli tomu citelnému ochlazení na dvojce střední zátěž.
1: A pane Gregore, platí stále, že v sobotu by mělo pršet?
2: Ano, v sobotu dorazí další frontální systém, bude zataženo až oblačno, občas s deštěm, večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Sobotní minima 10 až 6 stupňů, maxima 11 až 15 stupňů a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude k večeru částečně slábnout.
1: Jaké počasí pak očekáváte na neděli?
2: Neděli bude proměnlivá, oblačnost během dne lokálně s přeháňkami a teploty nám klesnou na 7 až 3 stupně ráno a vystoupají odpoledne na 11 až 15 stupňů. Bude vát slabý, během dne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Vše o počasí jsme slyšeli od meteorologa Tadeáše Gregora. Díky za to a přeji hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Kvůli úsporám Jihočeské divadlo ohlásilo jednu z největších reorganizací ve své novodobé historii. Propustí 13 lidí, jsou mezi nimi herci, zpěváci nebo i lidé ze správy majetku. Co k takovým opatřením vedlo, jak si operní soubor poradí s absencí velké scény Domu kultury Metropol a jak zatím pomohla transformace na veřejnou kulturní instituci? V pořadu O čem se mluví bude na tyto otázky odpovídat ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová. Nalaďte si nás ve čtvrtek 8. října zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: František Nedvěd dospíval 7 minut před 9. hodinou píseň Franky Dlouhán. Za 7 minut tu nebude Franky Dlouhán, ale Lukáš Pelikán na jeho zprávy. A ve studiu se mnou také nesedí Franky Dlouhán, ale Hanka Šoberová. Hanko, dobré ráno.
1: A takový ženský Dlouhán. Hezké dopoledne. Luboši, tobě i našim posluchačům.
0: Na to se můžeme těšit v rámci dnešního českého dopoledne.
1: Tak my si dneska připomeneme hrdinství i tragické osudy českých sokolů v době nacistické okupace. Taky se vypravíme za koňmi, kteří dokazují, že práce prospívá nejenom lidem, ale taky zvířatům. Nahledeme do historie hrádku Křikava. Podíváme se taky k vysychající husinecké přehradě. No a chybět nebudou ani tipy na zajímavé jihočeské akce.
0: To je pozvánka do dnešního České dopoledne v podání Hanky Šoberové.
1: Naslyšenou.
0: Přesně tak, naslyšenou. A Luboš Voráček děkuje za vaši ranní pozornost. Přeji hezký den, hezký klidný čtvrtek a těším se naslyšenou ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, kterým rozumíte.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Husinecká přehrada na Prachaticku skoro vyschla. Burzy škol na jihu Čech pomůžou dětem s výběrem střední školy. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí. Dnes odpoledne očekávejte na jihu Čech přehánky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Hladina klesla na kritické minimum, vyplývá to z grafů povodí Vltava. Vodohospodáři budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
3: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
4: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
3: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Střední školy a učiliště vyrážejí během podzimu na burzy škol v celém jihočeském kraji. Žáci základních škol se tam setkávají nejen s učiteli, ale taky se současnými studenty. Ptát se tak můžou na výuku i na běžný studentský život, vysvětluje vedoucí Jindřichohradecké oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Ladislav Kremlička.
5: Pro ty žáky, studenty, začínající, je asi nejdůležitější, když ty informace dostanou od těch svých spolužáků, kteří jsou v těch vyšších ročnících, protože to je to, co je zajímá. A nezajímají nějaká obecná prezentační videa, oni prostě se ptají jako konkrétně na konkrétní věci.
1: Burzy jsou hlavně pro žáky 7. až 9. tříd, jejich rodiče a učitele. Po včerejší přehlídce v Třeboni pokračuje série Dnes v Českém Krumlově a příští týden například v Kaplici, Táboře a Jindřichově Hradci. V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty ještě na většině míst překonají 20 stupňů Celsia. Na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu. Sport. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
6: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
1: Po dvou titulech mistryně Evropy získala tak Zachová svou první světovou medaili.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, dopoledne jen výjimečně, k večeru potom na celém území s přehánkami. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní, večer pak na čerstvý, s nárazy až kolem 60 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zpoždění a kolony zhruba do 10 minut stále očekávejte u Třeboně směrem na České Budějovice. Odklízejí tam ranní nehodu osobního auta. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné dopoledne, je 8. října a svátek dneska slaví Věra. Jméno, které připomíná důvěru, naději a možná i trošku vytrvalosti, což se na konci pracovního týdne může docela hodit. Dnešek je v České republice památným dnem sokolstva. Připomínáme si události z noci ze 7. na 8. října roku 1941, kdy nacisté zatkli stovky sokolských funkcionářů a členů. Je to den, kdy si připomínáme odvahu lidí, kteří se nebáli postavit za svou zemi. A když už jsme u tradic, zůstaneme i v jižních Čechách. V Českých Budějovicích dneska začínají oblíbené švestkové trhy, které každoročně připomínají, že podzim nemusí vonět jenom spadaným listím, ale taky švestkovými koláči, povidly a nebo slivkovými specialitami. V Jihočeském dopoledni připomeneme si příběhy sokolů, podíváme se k vysychající Husinecké přehradě, vypravíme se za zvířaty i do historie. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Hanka Šuberová chybět rozhodně nebude.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase.

0: Česko si dneska připomíná památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války staré přesně 85 let. V noci ze 7. na 8. října roku 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou práci a věrnost masarykovskému Československu.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
3: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění české obce sokolské. Sokolové se mu pomstili už za několik měsíců. Zapojili se do příprav atentátu, který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš a po kterém Reinhard Heydrich na jaře 1942 zemřel.
3: Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol sice po druhé světové válce opět fungoval, ale komunisté organizaci v 50. letech zase zrušili. Úplného obnovení se dočkal v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Profesionální vyjednavač. Zdá se vám to jako hodně netradiční profese? Radim Pařík se tomuto odvětví věnuje už více než 2 desetiletí. Vyjednávání označuje za klíčovou dovednost, která je v aktuálním světě biznisu absolutní nutností. Proč argumenty při vyjednávání nefungují a za jakých okolností je dobré přistoupit na kompromis? Nejen o tom si s Radimem Paříkem popovídáme ve čtvrtek 8. listopadu po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Nejen lidé, ale i koně musí pracovat. Nepracují primárně kvůli penězům, ale protože práce prospívá jejich zdraví. Ne každému koni se ovšem pracovat chce. Taky o tom uslyšíte v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. A to hnedka po písničce. Tohle je Helena Vondráčková a její Vodopád.

0: Ano, když v roce 2000 vyšlo album Vodopád, tak asi málo kdo čekal, že se stane jednou z nejúspěšnějších desek kariéry Heleny Vondráčkové. Titulní píseň složil čechoamerický autor John Capek a spolu s hitem Dlouhá noc pomohla Heleně oslovit úplně novou generaci posluchačů. A já věřím, že my teď oslovíme taky mnohé z vás rubrikou Pojďte s námi za zvířaty. Práce šlechtí, to tvrdí staré známé přísloví, ale neplatí to jenom o lidech, ale taky o zvířatech. Potřebují zaměstnávat nejenom tělo, ale taky mozek. Mezi psy je hodně pracantů, pomáhají policistům, záchranářům, ale i terapeutům. V dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty se dozvíte, že zahálka nepodporuje zdraví koně. Svědčí o tom příběh klisny plemene Halfing jménem Kelly ze stáje v Dobrá voda u Českých Budějovic. Redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá ji zastihla v práci při slavnosti řemesel na tvrzi Žumberk s její chovatelkou Květou Maříkovou.
1: Pojďte s námi za zvířaty.
2: Drž se pořádně a nožičky tahni k tomu sedlu, jo?
3: Jo.
4: Na hřbetu koně právě sedí čtyřletá Madlenka. Už jsi někdy na koni jela?
3: Jo, ve Fribuchu, ve školce.
4: No tak ty už jsi zkušená jezdkyně.
3: A na velkým koni.
4: Myslíš si, že je to těžká práce pro toho koníka takhle tě vozit?
3: Jo.
4: Klisna Kelly trpělivě kráčí, aniž by rychle popoběhla. Vede jí chovatelka Květa Maříková. Ani jí nemusí nic říkat.
2: Protože ona je poslušná a už to dělá 25 let.
4: Tak to už je seniorka?
2: Ano, je nejstarší u nás ze stáje.
4: Je to jediná její práce?
2: Ještě děláme kroužky a děláme příměstský tábory. Jo, umí teda tahat, když je zima, tak sáňkujem, teď už hodně dlouho nebylo na čem sáňkovat, žádný sníh nedí, takže Kelina odpočívala a dělá jenom ty kroužky.
4: Je společnice?
2: Je to společnice, ale my tam máme 20 koní, takže ona je společnice spíš pro ně už a jak je jenom seniorka, tak jenom když je víc lidí, tak přijde na řadu.
4: Řeklo by se, že to není těžká práce pro koně, anebo se pletu?
2: Určitě je to jednodušší práce, než tahat v lese dřevo. Huculové a haflingové jsou hlavně pro práci. Jo, jsou pro práci i do lesa, i pod to sedlo. A jsou takový vděční. Jsou to hrozně fajn koně, kamarádský.
4: Jak moc je důležitá práce pro koně?
2: Ty koně potřebují pracovat za prvý, aby měli kontakt s tím člověkem. Za druhý, aby se jim hejbali střeva, aby se jim prokrvovaly nohy. Nemůžou furt stát třeba v boxech, protože potom jim ty nohy můžou natýkat, peristaltika špatná, můžou mít koliky, všechno.
4: Já si myslím, že ta psychika je určitě taky důležitá.
2: To určitě.
4: Je každý kůň pracant?
2: Ne, ne. Některý jsou udělační, takový poctivci. Máme tam jednoho starého poníka, je mu 32 let, Daneček. No a ten je fakt poctivej. Ten prostě dře, už má důchod teda, ale snaží se furt ještě vozit ty dětičky a nechá se čistit od nich, nechá si na sobě štípat dříví.
4: A Kelly, kterou tady vodíme?
2: Kelly je trošku svá.
4: Ale takhle nevypadá vůbec.
2: Ona tím, jak je starší, tak je taková jakoby oddaná, unavenější a je taky pracovitá. Kdyby neměla radost z toho, co dělá, tak se brání těm dětem. Jo, třeba je, já nevím, má tendenci odhánět hlavou, švejká ocasem, nebo prostě bude nepříjemná s kopytama, nebo tak něco. Ale ona prostě drží a čeká na to dítě. Eventuálně se nechá prostě mazlit a je fajn.
4: Myslíte si, že mezi koni jsou i lenoši?
2: Jsou. Jsou tam koníci, kteří nechtějí pracovat a vyloženě se zbavujou třeba těch dětiček, jo, nebo si stoupnou a tak co se mnou budeš dělat? Umíš, neumíš, jo, ale...
4: Sondují.
2: Jo, vyzkouší si dětičky, které tam máme na kroužku a řeknou si, tak ty mě nedoženeš ani v kroku, jo, tak si stoupne a stojí a my na to dítě, no tak pobídni ho, no tak přisedni, jo, zasedne si dítě, kuň se nehne, protože prostě nechce.
4: My musíme do práce.
2: Oni taky.
4: Protože práce šlechtí.
2: A nejenom člověka. Oni na sebe musí vydělávat a myslím si, že to ví a rozpoznávají, kdy jdou do práce. Proto třeba ve Vohradě se nesmí lonžovat, nesmí se tam jezdit, nesmí se něco, protože oni tam jdou odpočívat. kdežto potom je vyndáme a jdou pracovat. A oni to ví. Buď to jdou jezdit jen tak, anebo jdou prostě sem na nějakou tu akci. Takže jdou do práce.
4: Jak to na nich poznáte, že ví, že jdou pracovat? Jak se tváří u toho?
2: Když přijdete do té ohrady si pro nějakého koníka, tak sklopí uši, anebo vám rovnou uteče. Taky vás může nakopat, protože to prostě nechce.
4: Protože ho chcete poslat do práce?
2: Jo. To jsou takový ty lenoši. Máme tam dva takový a myslím si, že moc dobře ví, co se po nich chce. Ale jdou a udělají, no, když se ví, jak na ně.
4: My se musíme přinutit k práci, i když se nám mnohdy pracovat nechce. Jak se přinutí kůň k práci, když se mu nechce?
2: No, my je moc nenutíme, my je radši vyměníme. Když nutíte koně, tak se může něco stát. Jo, může vám toho jezdce třeba schodit nebo fakt být nepříjemný. Takže když ten kůň nechce pracovat nebo víme o něm, že není zas tak pracovitý, tak ho nebereme. Určitě ho netlačíme bičíkem nebo něčím podobným. Jo, ty donucovací prostředky jsou podle mě špatný, protože mu to akorát znechutí tu práci dál.
4: Lidé dostávají za svoji práci většinou peníze. Co dostává kůň?
2: Záleží na tom, jaký to je kůň, protože třeba Kelly má svoji dietu, takže nemůže dostat za odměnu mrkev, ale dostane třeba vědru rozmáčené řepné řízky, sladový květ. No a pak tam máme třeba, jezdíme na Třeboni s koňma před zámkem a ty dostávají po jízdě mrkvičku. Takže ty se tam mají dobře.
1: Pojďte s námi za zvířaty.

Necelých 100 let existoval hrad jménem Křikava. Více si o něm řekneme v jeho české vlastivědě. Už jen mohutný příkop a nevelké zříceniny kamenných zdí nad rybníkem v osadě Černívsko na severním Strakonicku připomínají hrádek Křikavu. Založili jej někdy v polovině 14. století páni z Dornštejna, kteří působili v úředních funkcích na dvoře Karla IV. Ovšem už kolem roku 1402 byl hrad dobyt a k jeho definitivnímu opuštění došlo za husitských válek. Existoval tedy necelých 100 let a pak se na řadu staletí vytratil z povědomí. Až v 19. století se Křikava, tak jako podobně i jiné zříceniny, dočkala veřejného zájmu. Bezprostřední okolí bylo tehdy parkově upraveno v duchu romantismu. Svah na západní straně směrem k rybníku byl zpevněn terasy, kde se experimentovalo s pěstováním vinné révy, ale nedařilo se jí tady a keříky usychaly. Předhradí bylo zase změněno na velké přírodní jeviště a doplněno uměle nakupenými kameny. Prostor se nazýval Na rozkoši a sloužil k vystupování divadelních ochotníků nebo členů pěveckého spolku s příznačným jménem Křikavan. S romantickými úpravami zřejmě souvisí i vznik umělé jeskyňky asi 1 kilometr severozápadně od Křikavy.

sestva cúbky mám.

Chodby Evropského parlamentu jsou při jednání skoro pořád plné lidí, někteří někam spěchají. Dánskému sochaři Jensi Galsiotovi se ale povedlo je zastavit. Jeho socha Oranžový mor, která má být kritikou amerického prezidenta, totiž ve Štrasburku vyvolala velký zájem. My o tom budeme podrobněji mluvit za malou chvilku. Tohle to už je, přátelé, Annie Lennox a písnička No More.

0: Výstavy nejsou nic, na co by lidé pracující v Evropském parlamentu nebyli zvyklí. Při každém jednání jich je několik. Socha, která se při tomto plenárním setkání objevila na jednom z nejfrekventovanějších míst celého světa Europarlamentu, ale rozhodně vyvolala zájem neobvyklý. Za dílem nazvaným Oranžový mor k mostu mezi budovami parlamentu se vydal i náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jakub Lucký.
1: Tak už jsem na konci mostu, tak tady je ta socha, opravdu pojmenovaná Oranžový mor. Jsou to dvě postavy na sobě, jedna taková útlá, hubená, nese velkou obézní pozlacenou postavu, která velmi připomíná Donalda Trumpa. V ruce má taky golfovou hůl a v tom textu, který je pod tím, taky je napsáno Král nespravedlnosti.
2: Wow.
1: Kolem opravdu nepřetržitý proud lidí, kteří se tady zastavují, fotí si ho. Tak dávám se do řeči s jednou ženou, která se tu taky zastavila. Prý socha teda rozhodně zaujala.
3: Je to dobré vyobrazení toho, co Donald Trump dělá lidstvu. Můžete cítit tu váhu, kterou nesete na svých bedrech. Necítíte to taky?
1: Autor sochy Jens Galschiot, což je poměrně významný dánský sochař, tady celou dobu sedí vedle svého díla.
4: Tady se schází celá Evropa. A je to tedy dobré místo, kde si položit otázku, co pro nás Trump znamená. A taky je to dobré místo, kde se mu můžeme smát.
1: Před sebou má stůl, na něm má spoustu malých 3D vytištěných kopií, které tady velmi ochotně lidem taky podepisuje a rozdává zadarmo. Spousta lidí se tady zastavuje, nejenom, že si fotí sochu, ale taky si právě malého Trumpa bere sebou.
4: Je to jenom kopie vytištěná na 3D tiskárně, ale lidem to dělá radost. A já tomu vlastně rozumím. Je to skoro jako když máte sochu.
1: Jedním z těch, kdo se na tu sochu přišel podívat, tak je taky český europoslanec z TOP 09 Ondřej Kolář. Podle něj ta socha sem do Evropského parlamentu patří.
5: On je prezident Spojených států a musí chápat, že ne každý je s ním v pohodě, nebo ne každému se líbí jeho styl existence a vládnutí. A myslím si, že to, že se to ukazuje v Evropském parlamentu, je naopak naprosto správně, protože my tím ukazujeme, že tady pořád funguje a existuje svoboda projevu.
1: No a vlastně s tímhle úmyslem jsem Jense Galschiota pozval jeho hostitel, tedy dánský europoslanec Per Klassen, který je tady taky. On říká, že kritizovat ty, kteří jsou u moci, je podle něj nezbytné. No a právě kritika společnosti je tím, co vlastně propojuje všechny sochy Jense Galschiota. Jak on přiznává, tak je to proto, aby se z toho světa, tak jak svět existuje, nezbláznil. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.

Petr Nač, až se znova narodím. Zajímavé je, že Petr Nač si většinu svých hitů nejen zpíval, ale taky skládal a podílel se na textech. A byl to případ i této písně, která právě dozněla. Výdejních boxů v Česku pořád přibývá, protože roste jejich obliba. Jak se ale třeba daří řešit spory s obcemi o to, kde boxy můžou být a kde ne? Tak nejen o tom bude reportáž, kterou za chviličku uslyšíte.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Lidé se v nich vyzvednou zboží kdykoli. Řeč je o výdejních boxech, zásilkových společností, které jsou oblíbené pro svoji rychlost a pohodlnost dodání. Boxy tedy potkáváme velmi často v ulicích měst nebo v nákupních zónách. V Česku jich je už přes 18 tisíc. To je pro představu skoro 4x tolik, co bankomatu. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
2: Lidi objednávají úplný kraveny, papírový kapesníky.
3: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tedy přibývá?
2: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
3: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká:
4: ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
3: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
5: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
3: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
6: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
3: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
7: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
3: Už teď je v Česku přes 18 tisíc výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
8: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Jednotlivce nebo dobrovolnické skupiny z Jihočeského kraje můžou lidé znovu nominovat na ocenění křesadlo. Švestkové trhy v Českých Budějovicích nabídnou ukázky řemesel, regionální výrobky nebo švestkové speciality. Na jihu Čech počítejte s deštěm. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Obyvatelé šesti obcí na jihu Čech budou společně s komunálními volbami hlasovat i v referendech. Rozhodnou o Spolovnách, u Temelína na Českobudějovicku a v Přísečné na Českokrumlovsku. K obchvatu města se vyjádří ve Volarech na Prachaticku, v Šebířově a Radeníně na Táborsku se lidé vysloví k větrným elektrárnám a v Putimi na Písecku bude referendum o opravě silnice. Část voličů bude vybírat taky senátory, letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Záchranáři z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách vytáhli další dvě těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po nárazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejmín 22 lidí, včetně 5 dětí. Víc než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Armády obou zemí v posledních měsících zintenzivnily vzdušné údery na cíle v Týlu. Ukrajina se potýká s nedostatkem střel, které jsou schopné ničit ruské balistické rakety. O jejich dodávky Kyjev žádá spojence. Dobrovolníky z Jihočeského kraje znovu ocení cena křesadlo. Nominace můžou zájemci pomocí webového formuláře odeslat až do půlnoci 15. listopadu. Další informace upřesnil Zdeněk Krejza z regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj.
4: Cena křesadlo je určená pro dobrovolníky z Jihočeského kraje. Je úplně jedno, v jaké oblasti působí, jestli je to sociální oblast, zdravotnictví, ekologické projekty, práce s dětmi, a nominovat lze ve dvou kategoriích. Tou první jsou jednotlivci a druhou je dobroparta.
2: Švestkové trhy ode dneška ozdobily náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Víc než stovce stánků se do soboty představí řada prodejců tradičních českých výrobků a desítky řemeslníků. Navštěvníci můžou ochutnat i švestkové speciality.
5: Premiéru bude mít pojízdná pec s výrobou voňavých zelňáků, koláčků a dalšího pečiva. K dostání budou i bezlepkové potraviny, marmelády nebo burčák. Návštěvníci uvidí drátování, malování keramiky, ruční tkaní, předení i výrobu šperků. Lidé můžou podpořit chráněné dílny, a to nákupem jejich výrobků. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, dopoledne místy se slabým deštěm, později odpoledne a večer na celém území s přehaňkami. Pozdě večer budou pak srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně 20. Slabý vítr jižních směrů zesílí na mírný západní, večer pak na čerstvý s nárazy až kolem 60 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři vyjeli k vážné nehodě do Němčic na Prachaticku a pro poruchu odstavené nákladní auto může překážet na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic na úrovni Soběslavy na kilometru 97. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jihočeské dopoledne pokračuje po zprávách s Lukášem Pelikánem. My se za chviličku podíváme na Husineckou přehradu, která kvůli dlouhému suchu téměř zmizela před očima. V nádrži zůstalo asi jen 1% běžných zásob vody. Potom oslavíme výročí školy v Českém Rudolci. Zjistíme, jak Český Červený kříž dokáže během jediného dne vyrobit až 20 000 litrů pitné vody. No a poradíme si i s hlasovacími lístky. To všechno v další hodině Jihočeského dopoledne. U jeho poslechu vás vítá Hanka Šoberová.

0: Beyond. 24 metrů vysoká kamenná hráz Husinecké přehrady na Prachaticku je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jenom asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady shromažďují lidé, kteří na vlastní oči chtějí vidět, jak to vypadá, když přehrada vyschne. Přesně to se totiž stalo v noci. Vodohospodáři proto začali vypouštět jen tolik vody, kolik do přehrady vtéká.
1: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
2: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
3: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
4: No, tak se sem potom vždycky jdu podívat, nebo když jedu kolem, tak tady si spočítám ty kameny a podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
5: Tady dneska jsem čet, že je tady 1% vody tady v přehradě, je to tady špatný. No.
6: My si pamatujeme, jak to přetékalo, to jí mamko.
3: Představa, jak přetéká voda přes hráz Husinecké přehrady, tak to je v tuto chvíli trochu z sci-fi.
7: No, já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. Takovýhle stav, jako tady na přehradě, to je ubohé.
3: Zdeněk si vyrazil z Klatov na houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho.
7: Teďko ještě pojedeme zřejmě na Kvildu.
3: Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
7: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. By musela přijít sněhová pokrývka jako na těch mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, na hřebenech 3, potom možná.
3: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ode dneška do soboty 10. října jsou na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích švestkové trhy. Degustační náladu návštěvníků podpoří taky koncerty, třeba dneska o 16. tam zahrají Country Rebels. Odpoledne plné her pořádá od 13 hodin Schmidingerova knihovna ve Strakonicích na pobočce za parkem. Festival Vodňanské hudební dny dneska od 6 večer nabídne koncert houslisty Milana Al-Ashaba a k tomu klavíristy Adama Zkoumala vystoupí v Městské galerii. Na autorské čtení a debatu se spisovatelem Radkem Volmanem můžete dneska od 19. zajít do táborského podniku Jednota. Kronikář města Trhové sviny Matěj Průka dneska bude přednášet o zaniklých hostincích ve městě. Pořad začíná v 18 v sále kulturního domu. No a spisovatel Jan Štifter, ten bude od 17. besedovat o svém novém románu Vltavice v knihovně v Besednici. Jste zváni. Základní a mateřská škola v Českém Rudolci, ta slaví jubileum a na den otevřených dveří, který tam při této příležitosti pořádají právě dneska, vás pozveme hnedka po písničce. Tohle je Jitka Zelenková, Bez lásky láska není.

0: 100 plus 1, přesně tak se jmenuje oslava jubilea základní a mateřské školy v Českém Rudolci na Jindřichohradecku právě dneska. Tam jako součást oslav pořádají den otevřených dveří a já mám právě teď na telefonu ředitelku škol paní Evu Mackou, které tímto přeji hezké dopoledne. Vítejte.
1: Krásný den, dobrý den.
0: Paní ředitelko, jak byste vyložila vaše jubileum 100 plus 1?
1: No, je to vlastně úplně jednoduché. Naše škola oslavila 25. srpna 2025 100 let. Ale v té době tady probíhala personální změna ve vedení školy a nebylo reálné připravit to výročí tak, jak by si to zasloužilo. Takže slavíme letos. Takže máme 100 plus 1. A vlastně se nám to nakonec i líbí, protože si říkáme, že historie nekončí kulatým výročím a škola prostě pokračuje dál.
0: Dneska od 2 odpoledne pořádáte den otevřených dveří. Jaký program jste si připravili?
1: No, my jsme chtěli připravit takové odpoledne, při kterém návštěvníci nebudou školy jen procházet, ale prostě si to tady s námi opravdu zažijí. Takže ve 14 hodin startujeme společným zahájením. Děti ze školky i ze školy si připravili písničky. My máme opravdu radost. Oni si dokonce složili svoje vlastní písničky. Tak na tyhle ty hlasy se asi těšíme úplně nejvíc. Zasadíme společně lípu. Máme připravenou časovou schránku s věcmi, které vypovídají o škole a životě dětí dneska. Takže je to takový náš malý zkaz do budoucnosti. No a pak bude celá škola otevřená. Takže návštěvníci si můžou prohlédnout učebny, kroniky, staré fotografie, podívat se retro učebny, ale taky vidět, jak to funguje teď. Takže science učebnu, 3D tisk, počítačovku, jazyky, prostě tak, jak to tady máme teď.
0: Zkuste nám to v krátkosti popsat, jak ta škola vypadala před 100 lety a jak byste její podobu přiblížila dneska?
1: My jsme teď spoustu času věnovali prohlížení fotografií, znáte to. Vezmete krabici, vezmete album a prostě se od toho nedá utrhnout. Takže když se díváme na ty fotografie, tak vidíme úplně jinou školu. Vidíme, že úplně jiné učebny, úplně jiné lavice. Úplně jinak probíhala výuka. Dřív byl kantor, že zdroj informací, ta škola byla taková formálnější. Dneska je to úplně jiný svět. Ty děti mají informace doslova na dosah ruky, takže my už nemusíme jim to říkat, ale musíme chtít, aby si ty věci pamatovali, fakt už si můžou spoustu věcí dohledat. My chceme naučit přemýšlet, hledat souvislosti, spolupracovat, komunikovat, nebát se ty věci zkoušet. Budova školy je nádherná, má víc než 100 let, ale uvnitř chceme, aby prostě žila současná škola. A hlavně jako pořád je to o tom, že jedna věc se pořád nezměnila a to je to, že to škola má být hlavně o lidech. O dětech, který sem každý den chodí, o učitelích, o rodičích, prostě o celý ty komunitě kolem ní.
0: Je to tak. Jinak ještě snad na závěr, existují v kronice školy zápisy o absolventech, kteří se pak stali známými osobnostmi?
1: Tak, to byla další věc, kterou jsme řešili a na kterou jsme se dívali. My jsme našli pana Hanze Fenze. To je rodák, který se tady narodil v roce 1879. A jako pomocný dělník tady na začátku byl. A potom se později prosadil jako architekt v Vídni. My víme, že navštěvoval obecnou školu a podle toho místa doby narození je pravděpodobný, že tady v Rudolci to bylo, ale fakt u těch údajů jsme poměrně opatrný, protože se to fakt nedá úplně historicky doložit. A s Českým Rudolcem je taky spojený horolezec Jan Kounický, ale ten potom později vlastně vyrůstal v Dačicích, takže ho za toho absolventa ani tak jako moc označit nemůžeme. Ale je tady narozený. No a pak my to tak bereme, že významný absolvent nemusí být jen člověk, který ho najdeme v encyklopedii celé generace a hlavně se nám všichni tady vrací a ten kousek té školy si nějakým způsobem odnesli.
0: Vzala jste mi slova z úst vlastně. Přesně to jsem chtěla dodat, že není vůbec důležité, jestli ten člověk je více či méně slavný, ale hlavně, jestli je to dobrý člověk. A to je podstatné. Já vám děkuji. Úplně z vás cítím takovou dobrou náladu, možná i trošku sváteční, lehká nervozita před oslavami, tak hlavně.
1: Ať jsme teď trénovali. Byli jsme teď na zahradě, trénovali jsme, jsem dostala kytku od dvoru, to bylo krásný. Děti jsou nadšený, jako všichni se moc těší, tak doufám, že si to užijeme.
0: Hlavně je to
1: počasí. Zvu všechny, kdo mají čas, ať přijdou.
0: Ať vám to vydrží, snad by mělo pršet až k večeru hlavně, tak doufám, že to všechno klapne podle vašich představ. Mějte se hezky, ať se vám tam hezky daří společně, ať se vám hezky učí a žáci, ať chodí do vaší školy rádi. Mějte se fajn.
1: Děkujeme.
0: A zdravíme do Českého Rudolce. Naslyšenou, děkuju.
1: Děkujeme, nashledanou, díky.

0: Povodně, průmyslové havárie i ozbrojené konflikty. Tak to jsou situace, při kterých může nastat nedostatek pitné vody. Český Červený kříž se na tyto události připravuje, své dobrovolníky naučí pracovat se speciálním zařízením na filtrování vody. První z nich si to vyzkoušeli v Jedumělicích na Kladensku.
1: Čerpadlo má vlastně sání maximálně 8 metrů, proto jsou tam hadice udělané 7,5 metrů.
2: Popisuje Jan Lang, člen Českého Červeného kříže a majitel soukromé společnosti, která zařízení vyvinula.
1: Tohle je to sací. Vezmeš sací čerpadlo.
2: Vy tedy v případě mimořádné události přijedete na místo, postavíte dvě nádrže, hadici hodíte do rybníka nebo do jakékoliv jiné vodní plochy. Druhá hadice spojuje obě ty nádrže.
3: Ve zkratce řečeno jste to řekl skvěle. Přijedeme na místo, do 90 minut vlastně jsme schopni vydávat první vodu. Je to o tom, že postavíme dvě nádrže, v první nádrži se vlastně probíhá chlorace, ta trvá 60 minut. Je to z důvodu, aby se veškerý patogeny v té vodě obsažené vlastně zlikvidovaly. Následně se to, jak jste řekl, správně přečerpá do nádrže B, kde proběhne takzvaná dechlorace. Dechlorační činidlo způsobí vlastně, že ten chlor se změní na chlorid a vlastně potom není nebezpečný pro lidi. Vůně, chuť a tak dále, všechno z toho zmizí.
2: Červený kříž dostal 4 tato zařízení. Jedno z nich dokáže za 24 hodin přefiltrovat až 20 000 litrů vody. Jako jeden z prvních si ho u vodní nádrže v Jedomělicích vyzkoušel i tým z oblastního spolku Červeného kříže Liberec s ředitelem Ondřejem Hradcem.
4: Možnost od okamžiku přistavení po nějaký hodině vydávat pitnou vodu, to je opravdu jakoby unikátní systém, myslím si, v rámci České republiky, a jsme rádi, že můžeme toho být součástí.
2: Červený kříž chce ale se zásadami správného chování při mimořádných událostech seznamovat i veřejnost, říká velitelka ústředního krizového týmu Iva Jelínková.
5: Budou mít lidé tady v těch našich červených uniformách pobíhajících v terénu za úkol vysvětlovat lidem, kterou vodu mohou pít, kterou pít nemohou, budou se bavit o té hygieně.
2: Systém na čištění vody pak můžou záchranáři použít třeba při povodních, průmyslových haváriích i ozbrojených konfliktech. Richard Webs, Český rozhlas.

Kontrolovali jste v poslední době svoji poštovní schránku? Tak pokud ano, pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky, jak s nimi zítra a v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud nedorazili. Taky to probereme v našem volebním manuálu už za pár minut. Tohle jsou Vem.

0: volby 2026.
1: Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to vám prozradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
2: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
3: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
2: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
3: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
4: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
2: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
3: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
5: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
2: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
3: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

0: Tak to byla kapela No Name a jestli nie, alebo ano, jestli dorazil nebo nedorazil náš dnešní dopolední host, tak to už se budu ptát Matěje Vodičky, který je se mnou ve studiu. Ahoj Matěj, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Hanko, to by všem posluchačům dorazil. Je
0: tak
1: to dobrá zpráva.
0: V pořádku, dobrá zpráva. A kdo to je?
1: Už tady čeká v naší kuchyňce před studiem. Je to host, kterého si shodou okolností měla ty v našem vysílání před 3 lety, profesionální vyjednavač Radim Pařík, který vydal teď, myslím, dokonce tento týden čerstvě novou knihu, která se jmenuje Máte pravdu, to nestačí. Tak samozřejmě se budu ptát i na to, co znamená tento prozaický název, ale budeme se bavit samozřejmě o vyjednávání, protože když se řekne tohle slovo vyjednávání, asi málo kdo z nás si dovede představit, že se někdo vyjednávání opravdu může živit, nebo alespoň pro mě je to trošku takový oříšek, tak uvidíme, jak na ty otázky bude Radim Pařík reagovat.
0: Já si na ten rozhovor velmi dobře vzpomínám a utkvělo mi mnoho věcí v hlavě a jedna z nich byla, že nejlepšími vyjednavateli nebo vyjednavači jsou děti, ale že my postupně tu vyjednávací schopnost vlastně ztrácíme tím, jak vlastně ty děti pořád cepujeme a něco jim štěpujeme do hlavy, tak ale děti přirozeně sami od sebe to velmi dobře umí a je to pravda, musím to potvrdit. Tak jsem zvědavá, co se dozvím dneska. Matěj Vodička a jeho host, vyjednavač Radim Pařík, po 11. dopolední.

písničku 100.

schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hladina Husinecké přehrady ráno klesla na provozní minimum, tedy asi 7 metrů pod běžnou úroveň. Před 85 lety pozatýkali nacističtí okupanti asi 1500 českých sokolů. Výstava o dostupném bydlení ukazuje v Táborském divadle různé evropské projekty. Bude zataženo až oblačno, k večeru se srážkami a teplotami do 23 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Husinecká přehrada dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže. Odtok do Blanice proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 na zhruba 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, vysvětluje ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a rozhodli taky o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Celou akci nacisti provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Česko si proto 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva. Lidé si ho připomenou taky v Praze 6. Odhalí tam pamětní desku gymnastky Věry Čáslavské. Bude v Šantruchově ulici na Petřinách na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná, říká mluvčí městské části Kateřina Maršálová.
3: 8. října má v kalendáři svátek Věra. Současně si připomínáme památný den sokolstva. A právě sokolské ideály Věra Čáslavská velmi uznávala a sama byla takřka jejich stělesněním. Na pamětní desce je silueta gymnastky na Kladině. Deska je pak doplněna o výčet sportovních úspěchů Věry Čáslavské.
0: Výstava s názvem Dostupné bydlení, krásné i levné je nově v divadle Oskara Nedbala v Táboře. Sestává z 10 vybraných projektů z 8 evropských zemí. Jejich pojícím prvkem je nízká cena a architektonická kvalita. Jak se téma dotýká domácí situace, vysvětlil autor výstavy Vojtěch Kubát.
4: Česko má posledních, řekněme, 5 let poměrně velký problém s dostupností bydlení, ta se zhoršuje, jde to vidět na tom, jak se vyvíjejí průměrné tržní ceny bydlení, ať už vlastnického, anebo nájmu, a jak se vyvíjí disponibilní příjmy domácností. Ty nůžky mezi příjmama a cenou bydlení se rozevírají, otázka je, co s tím.
0: Výstava v divadle Oskara Nedbala v Táboře bude k vidění až do 18. prosince. Sport. Hokejisty Motoru České Budějovice čeká další těžká zkouška. V 9. kole Tip Sport Extraligy míří na led Plzně. Svěřenci trenéra Roberta Petrovického zatím na hřišti soupeřů ze 4 pokusů uspěli jen jednou. Jeho Češi jsou na 5. místě se 13 body, Škodovka na 7. s 11. Duel začne v aréně v Doudlevecké ulici úderem 17. hodiny a 30. minuty. To hokejisti Tábora jedou za dnešním utkáním 11. kola Maxa Ligy do Chomutova. Jejich soupeři se v první hokejové lize letos příliš nedaří. Piráti jsou 11. a na Kohouty ztrácejí 10 bodů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo, dopoledne místy se slabým deštěm, později odpoledne a večer na celém území s přeháňkami. Pozdě večer budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně 20. Slabý vítr jižních směrů zesiluje na mírný západní, večer pak čerstvý s nárazy kolem 60 na východě kraje až kolem 70 km za hodinu. Biopředpověď pro dnešek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje střet dvou aut v ulici Václava Soumara v Táboře a poruchaný trolejbus překáží na okružní křižovatce ulic Husova a Strakonická v Českých Budějovicích na sídlišti Vltava. Osobní auta projíždí opatrně okolo, tvoří se ale kolony. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: V životě o různých věcech vyjednáváme prakticky neustále. Dovedete si ale představit, že byste se vyjednáváním živili? Mezi nejznámější profesionální vyjednavače u nás určitě patří Radim Pařík, spoluzakladatel a prezident Asociace vyjednavačů, která sdružuje profesionální vyjednavače po celém světě. Radimu Paříkovi teď čerstvě vyšla nová kniha a nejen o tom si s ním budeme povídat už za chvíli. Já vás srdečně zvu k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Vyjednavač, zakladatel a prezident Asociace vyjednavačů a taky překladatel do znakové řeči Radim Pařík je naším dnešním hostem. Vítejte po čase opět ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
1: Čerstvě vám teď vyšla kniha s názvem Máte pravdu, to nestačí. Ještě než se podrobně dostaneme k tomu obsahu, zastavil bych se u toho názvu, protože skoro to působí, že vlastně pravda je něco, co člověku při tom vyjednávání vlastně spíš trochu škodí, ale předpokládám a i doufám, že to tak úplně není.
2: My jako vyjednavači, jako profesionální vyjednavači se nesnažíme zjistit, kde je pravda, protože pravda většinou náleží na rozhodnutí soudu, anebo když se podíváme i na diskuzní pořady na Českém rozhlase, tak velmi často tam diskutují lidé, politici, biznismeni, ekonomové o tom, kdo má lepší pravdu. A když si pustíte tyto rozhovory, tak často zjistíte, že oni společně během půl hodiny, 20 minut nebo jedné hodiny diskuze nevyřešili vůbec nic. Ono totiž, když máte pravdu, to ještě neznamená, že držíte v ruce dálkový ovladač na ovládání jiných lidí. Pravdu má každý svou a pravda je to, čemu my věříme a věříme tomu, co vidíme na vlastní oči. A právě tak vzniká náš pravdivý svět. Dokonce jsem si nedávno všiml na sociálních sítích, že existují lidé, kteří se dodneška domnívají, že Země je placatá, nikoliv kulatá. Byť bychom řekli, že máme důkazy pro to, že Země je kulatá. V každém případě, ve chvíli, kdy začnete někomu vysvětlovat, že máte pravdu vy, tak dokazujete mu druhému člověku, že pravdu nemá. A když vám někdo dokazuje, že nemáte pravdu, tak je otázka, jak moc si takového člověka oblíbíte. Já si to moc neumím představit. A ten důvod je úplně jednoduchý. Když vám někdo dokazuje, že nemáte pravdu, tak útočí na vaši osobní integritu. A znamená to vlastně podprahově, že pravdu nemáte a že lžete. A to je to, na co my lidé jsme velmi citliví. Právě proto se s lidmi nikdy nebavíme o tom, co je pravda, ale bavíme se o tom, jak můžeme získat společný pohled na věc. A ten první úkol, ať už je to v práci, doma, s kolegy, nebo třeba i když máte sdružení vlastníků jednotek, tak musíme nejdřív pochopit, co ti lidé na druhé straně vidí, jak vnímají ten svět a jakou mají oni pravdu. A teprve potom s nimi můžeme vést dialog. Velmi často lidé, když vedou dialog s jinými lidmi, tak nemají ochotu naslouchat. Je to tím, že jsme netrpěliví. My to chceme říct. Ta naše pravda je svatá, my potřebujeme toho člověka na druhé straně přesvědčit. A tady bych naše posluchače poprosil, aby ať už jste doma s manželkou nebo s manželem, s dětmi, v práci, se šéfem nebo třeba se sousedy, investujte do nich svou vlastní trpělivost. Naslouchejte velmi pozorně, o co jim jde, protože to, co ti lidé říkají, velmi často není to, co je jejich skutečný zájem. Já vám dám příklad. Když se vás zeptám, co děláte dneska večer, tak se málo kdo může domnívat, že mě skutečně zajímá, co děláte dneska večer. Je tam nějaký jiný skrytý zájem. Například ukážete mi České Budějovice, vyrazíme do Českého Krumlova, nebo půjdeme někam na pivo, nebo to může být něco úplně jiného. Ale ve chvíli, když byste mi odpověděl, dneska večer jdeme s partnerkou do kina, tak jsem se dozvěděl něco, co mě vůbec nezajímalo a vlastně mě zklamete. A to je to, co děláme jako vyjednavači. My musíme ustát, vydržet ten tlak vlastní netrpělivosti a pochopit, na co se skutečně ptáte nebo o co vám skutečně jde. A konflikty velmi často i v práci, i doma vznikají právě proto, že nemáme ochotu naslouchat a že nerozumíme tomu, co nám říká ten člověk. A když třeba máme i my někdy konflikt doma, tak potom, když si to zpětně rozeberu, tak si uvědomím, že jsme se často hádali o úplně stejné věci.
1: Vy jste mi připomněl trochu slova, myslím, známého šéfkuchaře a televizní osobnosti Zdeňka Polreicha, který říká, zpravdu je to jako se svíčkovou, každý má tu svou vlastně. Ale jsou třeba ve vyjednávání často lepší ti, kteří tu pravdu úplně nemají? Případně proč to tak je?
2: Ono, my vlastně nehledáme pravdu takovou, aby jsme se na ní shodli, aby jsme měli nějakou vyšší pravdu. My hledáme dohodu takovou, abychom dokázali vyřešit konflikt. A konflikt to nemusí být nutně hádka, tak jak si to lidé často představují. Konflikt je, že máme rozdílný pohled na věc. A teď to neznamená nutně, že se potkáme někde uprostřed. No, je to takové oblíbené, lidé říkají, musíme udělat dobrý kompromis a teď je otázka, co je dobrý kompromis a kdo určuje, že to je dobrý kompromis. Já si dovolím dát zase příklad. Pokud vám dá někdo extrémní požadavek, kde silně nadhodnotí třeba cenu toho, co vám prodává, a pak se potkáte uprostřed, tak je to pořád ještě špatný kompromis a vůbec to nemá s dobrým kompromisem nic společného. Ostatně jeden můj kolega a velmi dobrý přítel Chris Voss, je to nejslavnější vyjednavač světa, tak napsal knihu Nikdy nedělej kompromis a má tam nádherný příklad. Když manželé vyrážejí do divadla a manželka chce, abyste si vzal černé boty a vy si chcete vzít hnědé boty, tak můžete uzavřít kompromis, že si jeden vezme, že si vezmete jednu botu černou a jednu hnědou. A otázka je, kdo je na konci s tím kompromisem spokojený. No a u té pravdy to je tak, že my sice ve vyjednávání nevyjednáváme

0: Kde jsme vzali to přesvědčení, že se o toho musíme tvářit přísně, že musíme ty lidi propichovat očima, jako kdybychom byli terminátoři, že se nesmíme ani hnout a že máme poker face. To je jedna z věcí, ať už máte pravdu, nebo nemáte, která do vyjednávání vůbec nepatří, protože vy musíte signalizovat neustále druhému člověku na druhé straně, že vás zajímá a že jste taky člověk. A můžeme se to krásně učit od dětí. Když se nakloníte nad postýlku, kde leží malé dítě, vezmete do ruky nějakou hračku, chrastítko a to dítě to zajímá, tak rozšíří oči, začne se usmívat, často nakloní hlavu na stranu a vy vidíte, že jste mu udělali radost, až o něj máte zájem. A teď lidé chodí třeba na úřady, chtějí něco vyřídit, sedí tam paní, která dělá velmi těžkou práci, nikdo si nedovede představit, jak je to, jestli je za tou přepážkou, nasadí kožený výraz a vystupují tam jako roboti. Tím pádem už odrazují toho člověka na druhé straně, už jenom proto, že naše centrální nervová soustava funguje tak, že škatulkuje lidi podle stupně nebezpečnosti. Ten první stupeň je, když někoho uvidíte, že si řeknete, s tím člověkem to bude snadné a toho si vlastně namažu na chleba. Nebo vás varuje vaše centrální nervová soustava a řekne, s tím člověkem to bude velmi, velmi složité, pozor na něj, a vy se začnete blokovat, začnete si chystat argumenty a začnete se chystat i třeba na ústupovou cestu, jak se z toho dostanete ven. A nebo je ta třetí škatulka, to je, že ten rozhovor s tím člověkem nebo spolupráce s tím člověkem, to bude důvěryhodné. A ve chvíli, kdy máte k nějakému člověku důvěru, tak jste ochotní se s ním dohodnout až 6x častěji a více, než když mu nedůvěřujete. A myslím si, že všichni posluchači to někdy zažili, kdy za vámi někdo přišel a říkal, pane vodičko, já mám pro vás neuvěřitelnou nabídku. Stačí, když to podepíšete, pak nemusíte dělat nic a velmi zbohatnete. A když to všechno zní dobře, tak ani ta smlouva, která má 350 stran a 8x ji zkontroloval váš advokát, vás nedovede k tomu, abyste tu dohodu podepsal, pokud tomu člověku nedůvěřujete. Mimochodem, důvěra není logická věc. Důvěra je soubor emocí.
1: Vy jste tady zmínil taky ty kompromisy, i k tomu se v rámci našeho dnešního rozhovoru ještě dostaneme. Radim Pařík, profesionální vyjednavač, je dnes s námi ve studiu.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Radíme zpátky k té zmíněné knize. Máte pravdu, otazník, to nestačí. Jak dlouho jste ji připravoval?
0: Já jsem vlastně dostal zadání od Grady, protože my jsme vydávali první knihu asi před 3 lety. Jmenovala se Umění vědět cokoliv a to se velmi rychle vyprodala. Během 5 týdnů z ní čtenáři udělali bestseller, takže jsme dělali rozšířenou verzi a už tenkrát Grada přišla s tím, jestli bych nenapsal knihu, která bude něco jako vyjednávání na každý den. A já jsem skutečně nevěděl, jak to mám uchopit. A pak jsem jel do zahraničí a tam jsem po večerech začal psát tady tuhletu knihu a vlastně musím říct, že jsem byl velmi spokojený, jak mi to jde od ruky. A první čtenář vůbec této knihy byla moje maminka, které jsem to dal. A říkal jsem, mami, přečti si to a řekni mi, jaké to je. Když přečetla asi 30 stran, tak s takovým nakyslým úsměvem na mě koukala a říká mi, je to vynikající. Jenže v tom hlase, v tom výraze bylo slyšet, že to vůbec není vynikající. Takže jsem si k tomu sedl sám, začal jsem tu knihu číst po sobě a zjistil jsem, že to je úplná katastrofa, že se, nejenom, že se to nedá číst, ale že nejsem spisovatel, nejsem Rowlingová, nenapíšu dalšího Harryho Pottera.
1: Můžu se vás jenom zeptat, jakým vyjednavačem je vaše maminka? Omlouvám se, že vám do toho skáču.
0: Moje maminka je jedním z nejlepších vyjednavačů vůbec, které jsem kdy potkal.
1: Takže to máte v genech.
0: A to proto, že má neuvěřitelnou schopnost empatie vůči jiným lidem a ta empatie je ve vyjednávání zásadní. Takže jsem to udělal úplně jinak. Vzal jsem diktafon a podle svých poznámek, které jsem si k té knize udělal, jsem spatra nediktoval tady tuhle tu knihu a zabralo mi to asi, to samotné diktování, asi 10 dní. No a pak jsme to poslali na přepis a ta kniha z toho vznikla. Je to skutečně soubor vyjednávání na každý den, takže tam se neorientujeme podle toho, jestli je 1. ledna, 2. ledna nebo 8. října, ale orientujete se podle toho, jaké situaci zrovna čelíte. Potřebujete snížit tarif u mobilního operátora, šéf vám dává spoustu práce a nechce vám zaplatit přesčasy, kolega na vás přehazuje svoje úkoly, nebo naopak nestíháte, nebo přijdete domů z večírku později, než jste původně slíbili a ráno je tam takové to lehké agresivní peklo, kdy ty šuplíky v kuchyni se zavírají o něco hlasitěji a bouchá se dveřmi od ledničky. Nebo třeba jedete se svým synem v pubertě lyžovat a on prostě chce jít mimo sjezdovku na Prašan a připadá mu to jako ten nejlepší nápad. Nebo jdete řešit s učitelkou problémy ve škole, protože a my všichni asi jsme byli někdy v pubertě, tak víme, že ne vždycky se chováme příkladně a vy to

0: potřebujete vyřešit, ale současně potřebujete ochránit svoje vlastní dítě, aby nebylo v té škole za úplného hlupáka. Všechny tyhle ty soubory tam najdete a já jsem je vlastně psal tak, že si mě rouboval na svůj vlastní život z těch věcí, co jsem zažil. A věci, které jsem nezažil, tak jsem si alespoň půjčil od některých kamarádů.
1: Já to shrnu. Ta kniha nastiňuje bezmála 70 reálných situací a více jak 130 konkrétních vyjednávacích typů. To je samo o sobě docela velké množství. Člověk si to asi těžko může nějak zapamatovat.
0: To ani není cíl. To ani není cíl, protože, jak jsem říkal, není to román, není to napínavý thriller, který byste měli číst před spaním, ale je to skutečně tak, že si nalistujete kapitolu, například potřebujeme prodat auto a podíváte se na to, jak to udělat. A tam máte soubor 10 nebo 12 kroků a postupů, které jsou velmi snadné a můžete si je natrénovat. Ono, já se setkávám velmi často v praxi s tím, že lidé jdou vyjednávat obchod svého života. Například jdou kupovat dům nebo byt, jdou vyjednávat o hypotéce do své banky, nebo třeba kupují nebo prodávají auto. A to neděláme mnohokrát za život. Dům nebo byt si kupujeme jednou, možná dvakrát, někdo třikrát, ale není to náš životní standard. A představte si, že si to ani jednou neskusí. Ani jednou na nečisto. Já si půjčím naši nejslavnější lyžařku Ester Ledeckou. Ester Ledecká se na každý svůj závod neuvěřitelně připravuje. Běhá, jezdí na kole, plave, regeneruje a do toho ještě sjíždí ty kopce. A my občas máme pocit, že nám stačí, když si to představíme v hlavě a myslíme si, že sjedeme ten kopec a získáme zlatou medaili. To není možné. Právě proto jsem tu knihu sestavil podle témat, aby když prodáváte auto, kupujete dům, potřebujete se dohodnout s nájemníkem nebo máte třeba konflikt se sousedem, tak abyste si otevřeli tuhle kapitolu, přečetli si to, nastavili si těch 10-12 vyjednávacích technik a postupů a zkusili si to ještě předtím, než tam půjdete.
1: Jedna z frází, která mě v té knize zaujala, pojem etiketuj emoce. Jak se podle vás etiketují emoce? Jak byste to vysvětlil posluchačům?
0: Etiketování emocí je jedna z nejúčinnějších taktik ve vyjednávání vůbec. A to proto, že když se podíváme na nás jako na lidi, tak my jsme obrovský balík emocí. My máme svoje představy o světě, každý máme svoje hodnoty a mohou být úplně jiné. To, co vám připadá v pořádku, mně může připadat v nepořádku obráceně. Máme ale samozřejmě i naše vlastní ego, to znamená, máme představu o tom, jak by nás jiní lidé měli vnímat a máme svoje vlastní chyby. A velmi často to je tak, že nějaký muž přijde domů, přijde pozdě, je tam manželka, stará se o dvě malé děti a v jednu chvíli mu řekne, ty jsi přišel zase pozdě a já jsem se musela postarat o všechno sama. Tak, jenže za tímto výrokem není nějaká logická výčitka, ale je zatím emoce. A ta emoce například, že se může cítit opomenutá, osamělá, může být smutná, ale může být klidně i naštvaná. A podle toho, co ten člověk řekl a jak to řekl, tak my etiketujeme. A to etiketování má několik pravidel. Například nesmíte toho člověka hodnotit. To znamená, neřeknu, vidím, že jsi naštvaná, protože to by znamenalo, že hodnotím toho člověka na druhé straně a to není úplně v těch vztazích fér. Jinými slovy, my řekneme třeba, vypadá to, nebo zní to, nebo působí to, že jsem přišel pozdě, tě naštvalo. A tím, že pojmenuju tu emoci, tak máme na to výzkumy, které trvají už desítky let, že negativní emoce, kterou pojmenujete, vede k tomu, že se stres toho člověka deeskaluje na 1/3. Jinými slovy, v tu chvíli už se dostáváme z emocionálního tunelu a jsme schopní s tím člověkem potom hovořit. A to je etiketování. To znamená, jdeme po emocích, jdeme po tom, co ty lidi trápí. A když ty lidi mají pocit, že rozumíte jejich světu, že je nesoudíte, že respektujete to, jak oni to vidí, vy s tím nemusíte souhlasit, tak jsou mnohem otevřenější k tomu, aby s vámi hovořili. A emoce, to je univerzální jazyk. To je univerzální jazyk světa. My všichni známe emoce, všichni jsme plní emocí. A vy, když jste byl malý, tak vaše maminka na vás přenášela všechnu svou lásku taky prostřednictvím emocí. Neposlala vám e-mail s tabulkou.
1: Jak to víte? Nabízí se taková otázka, ale ještě zpátky k té knize. Možná na to taky docela dost teď úzce navážeme, protože další z pojmů, který v knize uvádíte často, jsou kalibrované otázky. A tento koncept celosvětově spopularizoval už vámi zmíněný Chris Voss, bývalý hlavní vyjednavač z únosci v FBI, kterého vy označujete za svého velkého přítele a velký vzor zároveň. Možná by teď taky se slušelo posluchačům vysvětlit, co jsou to ty kalibrované otázky.
0: Já začnu tím, že existují ve vyjednávání slova nebo typy otázek, které nepoužíváme, protože vyvolávají na druhé straně agresi nebo obranu. Je to například to oblíbené slovo proč. Dneska existují dokonce školení, kde vás učí, že se máte zeptat pětkrát proč v řadě a dozvíte se skutečný důvod toho, co ten člověk chce nebo co si myslí. A to vlastně není pravda. A jenom samotné slovo proč nestačí. Zkuste to, vážení posluchači doma, zkuste se doma své manželky nebo svého manžela zeptat pětkrát v řadě proč. Já si myslím, že se dostanete i možná do fyzicky nebezpečné situace.
1: Úzkých možná.
0: A možná se dostanete i do úzkých. Kalibrované otázky jsou vlastně otevřené otázky. Co, kdy, kdo, jak, komu, za jakým účelem. A ty kalibrované otázky ale nevedou jenom k tomu, aby jsme zjistili podstatu toho, co ten člověk chce nebo jak vidí svět, ale současně to vede i k tomu, aby ten člověk začal přemýšlet nad tím, jak by se ten konflikt mezi námi dal vyřešit. Například, já vám dám příklad přímo z té knihy, a to je, když jdete na úřad. Na úřadě pracují lidé, kteří musí mít specifické dovednosti a specifické návyky. Mimo jiné, že jsou zvyklí postupovat přesně podle pravidel, protože oni mají skutečně popsané ty postupy krok za krokem. A ve chvíli, kdy vy tam přicházíte a chcete po těch úřednících něco rychle, tak to vůbec není jejich svět. Oni to potřebují mít v pořádku. Ve chvíli, ale když se jich zeptáte, jak bych to měl udělat, aby to bylo ve vašem systému zcela v pořádku, tak toho člověka přesazujete díky kalibrované otázce, to je to slovo jak, do role vašeho poradce, který vás provádí tou cestou, a ve chvíli, kdy vám někdo může poradit, tak se cítí mnohem lépe a vyjde vám vstříc. Je to neuvěřitelně dobrá vyjednávací taktika. A mimochodem, poslední věta, škrtněte slovo proč ze svého slovníku, nepřináší nic dobrého.
1: Říká Radim Pařík, který je naším dnešním dopoledním hostem. Za zhruba 3 minuty bude 11:30, teď je čas na krátkou hudební pauzu a za chvíli se k rozhovoru zase opět vrátíme.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I minutu po 11:30 stále posloucháte jeho české dopoledne a taky stále je se mnou ve studiu náš dnešní host, vyjednavač, profesionální vyjednavač Radim Pařík. Nevím, jestli má boty toulavý, abych navázal na tu předchozí písničku od manželů Matuškových, dnes přijel k nám do studia z Prahy, tak nevím, ale do toho se nechci pouštět. Jak už zaznělo, my jsme tady mluvili o Chrisu Vossovi, vašem velkém dobrém příteli, mentorovi. To je člověk, který má obrovské zkušenosti s vyjednáváním se zločinci, s únosci. Vy se celý profesní život věnujete tomu vyjednávání v biznisu. Zajímá mě, jestli jste nikdy nepřemýšlel nad tím, že byste třeba vyjednával se zločinci, s únosci, jestli vás to nikdy nelákalo. Přeci jenom, když vyjednáváte v tom biznisu, vyjednáváte hlavně o penězích, ale když vyjednáváte v té bezpečnostní situaci, tak vyjednáváte o lidském životě a lidský život je přeci jenom úplně jiná nevyčíslitelná hodnota.
2: Víte, i v tom vyjednávání v biznesu se vlastně setkáváte s tím, že vyjednáváte o osudy a životy lidí. A my jsme vyjednávali například případ, kdy do jedné podnikatelské rodiny velmi úspěšné, vybudovali obrovskou firmu, se k ním přidal jeden kamarád, nakonec se z něho stal rodinný přítel, jezdili spolu na dovolené a ukázalo se, že tento člověk je totální psychobra, postupně je začal likvidovat, začal jim likvidovat i tu firmu a byl to jeho plán. A ve chvíli, kdy se na mě vlastně ten pán s tou paní, kteří tu firmu vlastnili, obrátili, tak už to vypadalo, že ten její život končí a skutečně tam byly i sebevražedné myšlenky, o kterých prostě které ti lidé nejenom artikulují, ale vlastně vy se s nimi musíte potýkat. Já právě díky Chrisi Vossovi jsem absolvoval trénink na vyjednávání s únosci a s teroristy a dělal jsem z něho i zkoušku. Abych pravdu řekl, nikdy mě to nelákalo. A to proto, že i na to potřebujete jako specifický skill set toho, co umíte a jak jste nastavený. A mně to vyjednávání v biznesu přišlo mnohem variabilnější a současně také ale i o něco bezpečnější, protože přece jenom, i když máte v tom vyjednávání v biznesu mnohem víc variant, co se může stát a máte různé legislativní rámce a daňové dopady, ekonomické dopady, může to mít vliv na zaměstnanost, lidí a uzavíráte složité dohody, tak ale ta tíha toho, že vyjednáváte skutečně o něčí život, je obrovská. Je potřeba říct ještě jednu věc. Ve valné většině případů, je to víc než 99% případů, ti vyjednavači, kteří vyjednávají o lidské životy, ve skutečnosti sami nevyjednávají. Oni ve valné většině případů vedou někoho, člena rodiny, aby vyjednával s těmi únosci. Rozdíl je potom tady třeba v České republice na Slovensku, kde máme policejní vyjednavače, kteří skutečně jsou v akci a vyjednávají tváří v tvář třeba únosy s únosy nebo s někým, kdo drží rukojmí, vytvořil barikádovou situaci nebo se sebevraj. Ale když jde o skutečný únos třeba někde v zahraničí a zapojí se do toho ty mezinárodní složky, jako třeba americká FBI, tak Chris Voss seděl na telefonu nebo tam byl a osobně vedl tyhle ty lidi, kteří vyjednávali a byli to třeba členové té rodiny.
1: Vy se tomu vyjednávání, tedy v biznisu, primárně věnujete už víc než 20 let. Je to obor, který se kontinuálně vyvíjí, nebo jsou ty jeho nejzásadnější, řekněme, principy po staletí vlastně pořád stejné?
2: Ty nejzákladnější principy jsou stejné, protože vyjednávání vlastně existuje od té doby, co existuje lidstvo samo. Dokonce máme i studie na to, že například opice mezi sebou vyjednávají a dokonce rozpoznají nespravedlivost a neférové chování. Existuje neuvěřitelná studie. Doporučuji posluchačům, najděte si to na YouTube a tam je v jedné kleci opice a v druhé kleci je taky opice a zatímco, a když dají kamínek tomu, kdo dělá tu studii, tak za to dostanou odměnu. A zatímco jedna opice dostává hroznové víno, tak druhá opice dostává něco lepšího. Druhá opice dostává okurku. A ta opice, co dostává okurku, když vidíš, ta druhá dostává hroznové víno, tak začne zuřit a začne se dobývat ven a začne ty kameny házet potom člověku. Jinými slovy, to vyjednávání, ale mimochodem i pocit férovosti nás doprovází od té doby, co jsme začali vznikat na planetě. V každém případě vyjednávání se vyvíjí a ono se vždycky vyvíjí na základě nějakých krizí nebo nepovedených vyjednávání, protože tehdy máte důvod ty věci změnit. My jsme třeba, když jsme na Harvard Business School rozebírali právě ty složité vyjednávací případy, tak mimo jiné tam padl případ Enron. To byl obrovský skandál, kdy energetická společnost falšovala svoje ekonomické výsledky, investovali do toho Američané, ale i lidé po celém světě a v jednu chvíli vznikla obrovská ztráta ve stovkách miliard dolarů. Dokonce ti manažeři Enronu sedí ve vězení a někteří mají desítky let vězení právě za tenhle podvod. No a my jsme rozebírali, jak je to vlastně možné, jaké informace během i ty kontrolní úřady, které taky vyjednávali s Enronem, nerozpoznali a přehlédli, jaké informace nám unikaly, jak lépe dokážete z těch lidí vytěžit informaci. A vzniká to, my se zabýváme studiem případů, kdy se nepovedlo dohodnout třeba mír ve válečném konfliktu, nebo kdy nedopadlo vyjednávání fúze a kde přišla spousta lidí o práci a ty rodiny zůstaly vlastně bez příjmu. A všechny tyhle ty věci vedou k tomu, že to vyjednávání neustále zlepšíme a posouvá se. Takže my třeba zatímco bych řekl někdy v roce 2002-2003, jsme tolik neřešili třeba mapu hráčů na vyjednávacím poli, tak dneska je to úplný standard. My se vždycky zabýváme tím, kdo ještě na to vyjednávání má vliv, kdo má vliv na protistranu, kdo třeba může to vyjednávání zablokovat, ačkoliv nemá sílu to vyjednávání schválit. Tam můžou to být často zaměstnanci, odbory ve firmě a tak dále. To všechno se vyvíjí postupně a je to složitý, nepřetržitý proces.
1: Žijeme ve značně hektické době, ale především žijeme v době, kdy je společnost hodně rozdělená, polarizovaná. Projevuje se podle vás tahle polarizace právě při tom vyjednávání? Nebo když vyjednávám, tak musím všechny antipatie vůči člověku, se kterým vyjednávám, nechat stranou a musím se na to, řekněme, povznést?
2: My dneska žijeme v době konfliktu. A ty konflikty se odehrávají všude. Nemyslím tím jenom válečné konflikty, ale myslím tím konflikty na sociálních sítích, myslím tím konflikty v komentářích pod různými články a možná i se to stává na webu Českého rozhlasu, že tam lidé komentují a komentují velmi konfliktně. A je to proto, že mimo jiné, my všichni jsme pod obrovským tlakem. Valí se na nás velká spousta informací a my už nedokážeme pořádně vyhodnocovat, co skutečně má nějaký relevantní základ a co je dezinformace nebo fake news. A ti lidé si staví svůj vlastní svět a protože nemáme čas, tak ty konflikty vznikají i právě nedostatkem trpělivosti, nedostatkem času a že se vás snaží velmi rychle a často v emocích přesvědčit o své vlastní pravdě. Odložit ty věci, jestli máte někoho rád nebo nerad, jestli vám sympatický nebo nesympatický, úplně nejde, ale to není vlastně úkolem vyjednavače. My jako vyjednavači a setkáváme se s různými typy osobností, které jsou velmi složité, nepříjemné, často byste s nimi nešel co na pivo, vy byste s nimi nesedl ani do tramvaje nebo do autobusu, tak my tam přicházíme s tím, že nás zajímá ten člověk a zajímají nás informace, které nám řekne. A tím, že začnete projevovat zájem, vlastně dokážete upozornit to svoje ego a ten svůj náhled na toho člověka. Ono totiž myslet si o někom, že je špatný člověk, že to je darebák nebo zločinec, nebo že to je dokonce hlupák, je velmi nebezpečné, protože ten člověk to z vás pozná. My sami jsme vycítili, když si o nás někdo myslel třeba, že jsme hloupí nebo že něco neumíme, tak jsme to z těch lidí na druhé straně vycítili a to šíří negativní energie a negativní energie se šíří strašně rychle, mnohem rychleji než pozitivní. Ostatně vy jako člověk, který pracuje v médiích, to víte. Dobrá zpráva nikoho nezajímá. Do titulku musí ta špatná.
1: Poslední otázka, protože čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě krátí, proto poprosím o stručnější odpověď. Navážu vlastně na to, co jsme zmiňovali na začátku. Já jsem se vás ptal na ten název vaší nové knihy Máte pravdu, to nestačí. Tu pravdu jsme poměrně podrobně rozebrali a vy během svých kurzů často zmiňujete, že argumenty při vyjednávání nefungují, že kompromis při vyjednávání je vlastně až ta úplně poslední možnost. Tak já na to navážu, slíbil jsem, že k tomu kompromisu se taky dostaneme. Skutečně vždycky špatně zkoušet najít takové řešení, které by vyhovovalo oběma stranám, tedy ten zmíněný kompromis. Protože z toho, co říkáte, a nechci to nějak kategorizovat, ale může to pro nějakého člověka působit dojmem, že ten kompromis je taky vlastně špatná věc.
2: Kompromis mezi vyjednavači je skutečně ta nejhorší možná alternativa, byť je to legitimní výsledek, pokud nic jiného nešlo. My se ale nesnažíme najít řešení, kde se potkáme na půl a oba jsou tak trošku spokojení a tak trošku nespokojení. My se snažíme během toho vyjednávání zvýšit hodnotu toho, o čem vyjednáváme, aby oba dva si odnesli lepší výsledek, než původně očekávali. A to je to umění ve vyjednávání. Vy se můžete přijít doma, jestli pojedete na dovolenou do Itálie nebo do Chorvatska a můžete udělat kompromis, že se potkáte v Rakousku a spokojený nebude nikdo. Důležité je třeba i zjistit, z jakého důvodu někdo u vás doma chce zrovna do Itálie a ten druhý chce do Chorvatska a kde se tyto oba parametry můžou potkat, protože v Rakousku prostě moře nenajdete, zatímco v Itálii a v Chorvatsku ano. A když najdete, kde se protínáte, tak teprve tehdy můžete udělat ještě lepší dovolenou na lepším místě. A to je ten, to je vlastně ta nejjednodušší cesta k těm nejlepším možným vztahům, které můžete budovat.
1: My to máme doma v pořádku, my jezdíme do Itálie. Máme jiný reči, ale tím vůbec nechci zlehčovat to, co jste říkal. Radim Pařík byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při vaší práci, naslyšenou.
2: Děkuji moc za pozvání a všem hezký den.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Už za chvíli vám dnešním jeho českém dopoledni nabídneme ještě taky tradiční rozhlasový sloupek. Počkejte si na něj. Krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Krátce po 11:45 nastal čas na rozhlasový sloupek. Dnes ho pro vás napsala a načetla učitelka a spisovatelka Martina Adlerová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Škoda, že neovládám telepatii. V poslední době totiž přestávám rozumět, o čem lidé mluví. Stále častěji mám pocit, že řeč samotná způsobuje chaos. Přijdu do práce a první jazyk, který slyším, je ukrajinština. Děti si povídají cestou do ranní družiny. Snažím se zachytit, o čem mluví. A nemám šanci. Pak probíhá výuka. Deváťáci se na začátku hodiny baví o tom, co budou dělat o víkendu. Hej bro, jak to fíluješ, budem chillovat. Mladší děti blbnou na chodbě se svým nesmyslným 6-7. Dělají u toho podivná gesta. Je tu porada. Dozvíme se, že nás hackli a jsme odpojeni od Wi-Fi. Pak je tu pozvánka na školení. Prý potřebujeme absolvovat online seminář pro získání certifikátu PUP. Doma na mě mňoukají kočky, ale ani těm nerozumím. Jde mi z toho hlava kolem. O co jednodušší by bylo, kdybychom se všichni dorozumívali telepaticky. Vůbec všechna vyšší stvoření, mimozemšťani a tak, se přece ve filmech vždycky dorozumívají přenosem myšlenek. Tak proč ne my? Asi ještě nejsme dostatečně vyvinuti, nebo nevím. Spisovatel Michal Vývek v jedné knize napsal, že i úředníci používají kódy, kterým prostě nikdo nerozumí. Z posledního jednání s úřady mám stejný pocit. Loučím se s vámi větou, převzatou z mailu, který mi před měsícem poslal vedoucí jednoho nejmenovaného odboru jako reakci na můj dotaz. Neustále vyvíjíme nové metody komunikace tak, abychom dosáhli aktivního zlepšování našeho zpřístupnění služeb občanům.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jednou se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Kvůli úsporám Jihočeské divadlo ohlásilo jednu z největších reorganizací ve své novodobé historii. Propustí 13 lidí, jsou mezi nimi herci, zpěváci nebo i lidé ze správy majetku. Co k takovým opatřením vedlo? Jak si operní soubor poradí s absencí velké scény Domu kultury Metropol? A jak zatím pomohla transformace na veřejnou kulturní instituci? V pořadu O čem se mluví bude na tyto otázky odpovídat ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová. Nalaďte si nás ve čtvrtek 8. října zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
4: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli starý zvon z Oldřichova u Mladé Vožice. Jeho tvůrcem byl Valentín Arnold, zvonař a děloliec, který přišel do jižních Čech z německé Fuldy a usadil se v Českých Budějovicích. Právě tady odlil v roce 1616 350 kg těžký zvon pro kostel svatého Filipa a Jakuba. Jeho hlas, laděný v hlavním tónu C2, uslyšíme právě teď. Dobré

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Voda v jihočeských nádržích dál ubývá. Jihočeský kraj kvůli tomu opět spustí úpravnu v Písku. Skalnaté podloží zkomplikovalo rekonstrukci mostu kosmonautů v Českých Budějovicích. Práce potrvají o měsíc déle. Zemřel teolog Jakub Švarc Trojan. V roce 1969 pohřbíval Jana Palacha. Dnešní podvečer bude větrný, zítřek přinese výrazné ochlazení. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Pitnou vodu pro část Jihočechů bude opět vyrábět úpravna v Písku. Ta je mimo provoz od začátku srpna kvůli nízkému průtoku na řece Otavě. Jihočeský vodárenský svaz může úpravnu spustit díky vyhlášení stavu sucha pro celý kraj. Odlehčí tak vysychající Římovské přehradě, pokračuje předseda svazu Antonín Princ.
2: Má povolení odběru při průtoku zhruba 4,6 kubíků. Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí. To trošku odlehčí té vodárenské soustavě.
0: V Písku je dnes vojenské cvičení organizované armádou České republiky. Výcvik se odehrává hlavně v prostoru staré vodárny a parkoviště u zimního stadionu. Informuje o tom město na svém webu. Písečtí tak dnes ve svém městě můžou vidět vojáky České armády, vojenská auta nebo taky vrtulníky. Rekonstrukce mostu kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích se protáhne až do konce roku. Podle původního plánu měla skončit na přelomu listopadu a prosince. Hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko uvedl, že důvodem zpoždění je skalnaté podloží. Geologické podmínky práci stavařům výrazně komplikují. Nový most by měl být podle hejtmana postavený do konce roku. Ve věku 99 let zemřel teolog Jakub Švarc Trojan. Českému rozhlasu to potvrdila jeho rodina. Jako evangelický farář pohřbíval v lednu 1969 Jana Palacha, který se upálil na protest po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Trojan byl taky jedním z prvních signatářů Charty 77. Kvůli kritickým postojům mu stát v 70. letech zakázal vykonávat duchovní činnost. Krátce po revoluci se Trojan stal děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Prezident Václav Havel mu za zásluhy o demokracii a lidská práva udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech zataženo až oblačno, postupně na celém území s přeháňkami. Pozdě večer budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně 20. Mírný západní vítr večer zesílí na čerstvý s nárazy kolem 60, na východě kraje až 70 km za hodinu. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1006 hektopaskalů. Noční teploty klesnou na 7 až 4 stupně. V pátek očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, na večerní zataženo. Později může ojediněle slabě zapršet. Nejvyšší denní teploty zítra 13 až 16 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Foukat bude mírný vítr západních směrů, biozátěž bude střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila v Českých Budějovicích na Husově třídě na sídlišti Vltava u Hvízdala. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: 12 hodin, k tomu 6 minut. Český rozhlas České Budějovice a na něm právě teď začínají písničky pro radost ve čtvrtek 8. října roku 2026. Ze studia zdraví hezké poledne přeje Luboš Voráček a všem Věrám k svátku všechno nejlepší hned v úvodu. A i první přání je adresováno Věrám k svátku. Přišel k nám ruce psaný dopis a v něm se píše: Vážená redakce, prosíme o hudební dárek stachovské dřeváčky pro paní Věru Kokešovou z Kašperských hor a pro paní Věru Florianovou z Prahy, které právě dnes 8. října slaví své jmeniny. Milé Věrky, přejeme vám hlavně zdraví a spokojenost. Vše upřímně přejí Profousovi z Mirotic. Tak tedy stachovské dřeváčky pro paní Věru Kokešovou do Kašperských hor a také pro paní Věru Florianovou do Prahy. Právě teď v podání Šumavanky.

Šumavanku v písničkách pro radost teď vystřídá Keramička, aby zahrala do Albrechtic nad Vltavou. Mám v ruce přání k svátku pro paní Věru Škodovou. Naše milá Věrunko, přejeme ti nádherný sváteční den a hodně zdraví, štěstí a radosti. Ze srdce ti děkujeme za všechnu tu lásku a péči, kterou nás každý den zahrnuješ. Hlavně na sebe dávej pozor a najdi si každý den čas i na odpočinek. Ať ti to na zahrádce roste a kvete do té největší krásy a ať si dál s plným nasazením a radostí užíváš sledování všech sportů a napínavých fotbalových utkání. Jsi zkrátka slunce našeho života a máme tě moc rádi. Všechno nejlepší s láskou přejí Ivanka a Fanda. Paní Věře Škodové, do Albrechtic nad Vltavou k svátku bude hrát Keramička píseň Šumavskou ukolébavku.

keramičku v písničkách pro radost teď vystřídá řečická kapela, která bude hrát také do Malond a také do Písku. A s přáním začnu v Písku, s přáním k svátku pro paní Věru Pelikánovou. Věrko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a spokojenosti k svátku. Krásný pohodový den. To přejí Maruš, Veny, Hela, Bohouš, a který přejí ještě hezký den přejí. Tak paní Věře Pelikánové do Písku k svátku za okamžik bude hrát řečická kapela. Bude hrát také do Malond pro paní Helenu Setlovou k 65. narozeninám. Do dalších let přejí pevné zdraví a štěstí paní Setlová pohodu zástupci obce Malonty s panem starostou. Tak tady do Malond k 65. pro paní Helenu Setlovou a také do Písku k svátku paní Věře Pelikánové teď řečická kapela bude hrát narozeninovou.

0: Vajíčky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 5,5 minuty po čtvrt na jednu posloucháte Písničky pro radost, ve kterých bude hrát za chvilku jeho česká Podhoranka, a to jednak do Borkovic, ale také do Petříkova a Nezdravé.

Našova. A s přáním začnu v Petříkově a Neznašově. Jeho česká podhoranka posílá gratulaci hned dvěma oslavenkyním k svátku. Konkrétně paní Věře Bečkové do Petříkova a paní Věře Schmidtmajerové do Neznašova. Milé Věrky, všechno nejlepší k vašemu svátku, především zdraví, štěstí a životní pohodu v kruhu vašich rodin přejí kamarádi, muzikanti a zpěváci z Podhoranky. To přání končí mějte pohodový den. Tak to určitě paní Bečková a paní Schmidtmajerová mají, když mají dneska ten svátek. Ale mám tu ještě jedno přání k svátku a to je do Borkovic pro paní Věru Hrádkovou. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti a mnoho krásných pozitivních dnů přeje za celou rodinu vnuk Tomáš. Do Borkovic k svátku paní Věře Hrádkové a také paní Věře Bečkové do Petříkova a Věře Schmidtmajerové do Neznašova bude jeho česká podhoranka hrát píseň Led do světa písničko.

Podhoranku v písničkách pro radost je připravená vystřídat myslivecká kapela Atlas, aby zahrála do Kardašovy Řečice, ale také do Dobříše. V Dobříši má právě dnes 31. narozeniny Kristýna Šrámková. A pro paní Šrámkovou tady mám přání. Přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. To přejí Pepa, Jarka, Lenka a Roman a Petr a Veronika a Martina s rodinami a všichni příbuzní. Paní Kristýně Šrámkové k těm 31. narozeninám dnešním do Dobříše myslivecká kapela Atlas za chvilku zahraje a bude hrát také do Kardašovy Řečice k 85. narozeninám pro paní Hanu Vítovou. Městský úřad Kardašova Řečice vám, paní Vítová, přeje k životnímu jubileu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a optimismu do každého dne. Tak pro paní Hanu Vítovou do Kardašovy Řečice k 85. narozeninám a také k 31. narozeninám do Dobříše a pro paní Kristýnu Šrámkovou teď bude hrát myslivecká kapela Atlas, píseň Za lesíkem hájenka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: A posloucháte písničky pro radost přesně v 12:30. Připravené zahrát malá muzika Nouše Pepíka. Jednak do Horažďovic, a také do Kolomněřic. A s přáním začnu v Kolomněřicích, kde 70. narozeniny má pan Miroslav Jiříček. Sbor dobrovolných hasičů Kolomněřice srdečně gratuluje k narozeninám. Pan Jiříček je dlouholetým aktivním členem, bývalým starostou a jednatelem sboru, a tak přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti a děkujeme za práci vykonanou nejen pro sbor. Za výbor sboru dobrovolných hasičů píše starosta sboru pan Vanda. Tak to bylo první přání pro pana Miroslava Jiříčka do Kolomněřic k 70. narozeninám a v tom druhém se píše: k životnímu jubileu hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho dalších spokojených let přejí zástupci obce Chrášťany. Panu Miroslavu Jiříčkovi do Kolomněřic za okamžik zahrajeme. Ještě tu mám také přání do Horažďovic pro Miloslava Havránka a jeho manželku. Ale vemu to pěkně postupně. Přišel k nám dopis a v něm se píše: dobrý den, vážená redakce. Prosíme o písničku od Pepy Nouše Zafoukej větříčku pro pana Miloslava Havránka z Horažďovic, našeho švagra, který oslaví právě dnes 8. října 75. narozeniny, a jeho manželku Julii, naši sestru, která oslavila 68. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z rodiny, z vnoučat a ze zahrádky. To všechno přejí Zdeňka a Ludmila s rodinami. A též se připojuje i rodina oslavenců. Tak pro Miloslava Havránka k 75. narozeninám a do Horažďovic ještě pro jeho paní Julii k 68. narozeninám a také do Kolomněřic k 70. nám pro pana Miroslava Jiříčka teď bude hrát malá muzika Nouše Pepíka, píseň Zafoukej větříčku.

Malá muzika na uše Pepíka dohrála a v písničkách pro radost jsou připraveni Babouci, a to jednak do Předenic Učkyně, ale budou hrát Babouci také do Dubného. A v Dubném právě dnes má 42. narozeniny pan Jakub Honer. A tak vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí mamka s taťkou, manželka Sonja a dcery Sofinka a Beátka. Pro pana Jakuba Honera do Dubného k těm 42. narozeninám mají hrát Babouci. Budou hrát za chvilku a budou hrát také do Předenic Učkyně k 78. narozeninám pro pana Miloslava Vojtíška. V dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o písničku k dnešním 78. narozeninám pro našeho kamaráda Miloše Vojtíška z Předenic Učkyně. Vážený Miloši, naše partička ti přeje jen samé hezké, dobré a krásné časy plné pohody, lásky a pevného zdraví. Užívej si k plné spokojenosti dnešní den i všechny následující. Zdravíme tě a na tvé zdraví všichni právě teď připijíme. Tak pro pana Miloslava Vojtíška do Předenic Učkyně k těm 78. narozeninám a také pro Jakuba Honera do Dubného ke 42. narozeninám budou hrát Babouci píseň Okolo naší vsi.

Babouky v písničkách pro radost teď nahradí Pardubická šestka, bude hrát také do Besednic a také do Kamenice nad Lipou. V Kamenice nad Lipou 80. narozeniny má pan Jiří Bláha. Všechno nejlepší k 80. a hlavně hodně zdraví přejí manželka a dcery s rodinami. Panu Jiřímu Bláhovi do Kamenice nad Lipou k 80. narozeninám za chvilku rádi zahrajeme, ale ještě tu mám předtím přání do Besednice ke 82. narozeninám pro paní Květu Mitašovou. Přibývají ti vrásky na čele, zas těžší je vstát z postele. Občas ti také srdce buší, zachovej klid tobě, ty vrásky ti sluší. Všechno nejlepší, hodně štěstí a dobrého zdraví, také aby tě už nohy tolik nebolely, to přeje Míra s Blankou a Květka s Luckou. Do Besednice ke 82. narozeninám paní Květě Mitašové a také do Kamenice nad Lipou k 80. nám pro pana Jiřího Bláhu teď Pardubická šestka bude hrát píseň Život je dar.

0: I pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Mukráci do rovné u Strakonic ke 82. narozeninám pro paní Janu Důchodní. Milá Jani, k tvým narozeninám ti přeju hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Abychom se stále dále scházeli, to přeje Jiřina Kolaříková ze Dřešína. Do rovné u Strakonic ke 82. narozeninám pro paní Janu Důchodní mají hrát Mokráci Šáteček bílý. Tady je.

písničkách pro radost dohráli Mokráci, připravená je zahrát Kubešovka. Do Řevnova u Tábora přišel k nám v ruce psaný dopis a v něm se píše: vážení v redakci, obracím se na vás s prosbou o zahrání písničky pro paní Miluši Vostřákovou z Řevnova u Tábora, která právě dnes, 8. října roku 26, se dožívá 85 let. Mamince přejeme hlavně zdraví a pohodu, aby jí ty nohy tolik nebolely. A věříme, že se ještě dlouho všichni u ní budeme scházet. To přejí děti Jana, Hana a Josef s rodinami. K přání se připojuje i 6 vnoučat. A pravnoučata Matýsek, Nikolka, Sabinka, Maxík a nejmladší Štěpánek posílejí babičce velkou pusu. Paní Miluši Vostřákové do Řevnova u Tábora k těm dnešním 85. narozeninám bude hrát Kubešovka píseň Od Tábora až k nám.

písničkách pro radost teď ještě Kubišovku vystřídá Stříbrňanka, aby zahrála do Starého sedla, kde 60 let společného života si připomínají paní Jana a pan Jaroslav Ťoupalovi. Drahá maminko, babičko, drahý tatínku, dědečku, dnes je to přesně 60 let, co jste si řekli své ano. 60 let společného života, plného lásky, krásných chvil, radosti i starostí. Společně jste vytvořili to nejcennější, co člověk může mít, vaši rodinu. My, vaše děti, vnoučata a pravnoučata, vám chceme z celého srdce poděkovat za všechnu lásku, péči, starostlivost a podporu, kterou jste nám po celý život dávali. A Jára bych chtěl zvlášť říct, drahá Jano, děkuji ti za všech těch 60 let, kdy jsi stála po mém boku. Děkuji ti, že jsi při mně byla v dobrém i zlém, v radosti i ve chvílích, kdy nebylo všechno jednoduché. Děkuji ti za tvou lásku, trpělivost a celý náš život. Mám tě moc rád. Drazí rodiče, prarodiče, přejeme vám, abyste spolu prožili ještě mnoho krásných chvil ve zdraví, lásce a v kruhu celé své rodiny. S láskou Štěpánka, Luboš, Lenka, Pája, Karel, Karlík, Jarouš, Dana, Jéňa, Jirka, Kuba, Terka a Janek. Ti všichni přejí paní Janě a panu Jaroslavu Ťoupalovým do Starého sedla k výročí 60 let společného života. No a hrát bude Stříbrňanka, den svatební.

nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků

písničky pro radost dnešní se dostaly k závěru a tak na závěr ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. Na našich stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost je ten kalendář, ve kterém zjišťuji, že říjen má ještě pár volných dní, byť jsme vlastně na začátku října, tak už se to hodně rychle plní. Ale volno je 13., 14., 16., 18., pak ještě 19., 25., 27., 28. a 31. To jsou ty volné datumy na říjen. Ale už se pomalinku plní i listopad. Když tak se podívejte na ty naše stránky. budějovice.rozhlas.cz/ nebo sekce písničky pro radost, ale to najdete tam, je to jednoduché. A rovnou můžete také případně nějakou muziku obědat a poslat nějaké přání. A teď ještě pozvánka za muzikou na víkend. V sobotu 10. října se v Častrově u Pelhřimova bude konat 16. Lipkovanka Fest. Od 18 hodin do půlnoci bude hrát dechová hudba Lipkovanka. Jako host vystoupí známá jihomoravská dechová hudba Tůfaranka ze Šakvic. To bude v Častrově u Pelhřima v sobotu. A ještě jedna pozvánka, ta je na neděli, konkrétně do Pištína, kde od 14 hodin odpoledne v hostinci na Dolánku bude setkání heligonkářů a harmonikářů. To bude v neděli 11. října. A to je vše, víc už se do té hodinky nevyjde. Tak užijte ten dnešní, jak jen to půjde. Všem oslavencům ještě jednou Luboš Voráček přeje hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Římovské přehradě na jihu Čech zbývá polovina zásob. Kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha. Meteorologové varují před silným větrem v Krušných horách a na Českomoravské Vysočině. V Táboře opraví prostor bývalého kina v pobočce městské knihovny v Jiráskově ulici. V noci klesnou teploty až ke 4 stupňům. Zítra naměříme nejvýše 16. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kvůli suchu nadále ubývá vody v jihočeských nádržích. Například Římovská přehrada je naplněná už jen přibližně z poloviny. Nádrž přitom funguje jako zdroj pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. Vedení kraje kvůli tomu vyhlásilo stav sucha.
2: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
3: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Jihočeský kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
4: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
3: Jihočeský kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: V oblasti Krušných hor a Českomoravské Vysočiny bude od dnešního odpoledne foukat silný vítr. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku by se měli pohybovat s velkou opatrností. Hrozí totiž pád větví a v noci na zítřek bude vítr slábnout. Rekonstrukce pobočky městské knihovny Tábor v Jiráskově ulici se opozdí. Radní města přidali dodatek o opravě bývalého kina. Projekt tak nakonec bude stát přes 55 milionů korun. V knihovně bude nový nábytek, podlahy, schodiště a strop, řekl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
5: Knihovna by měla zahájit stěhování z dočasných prostor na Žižkově náměstí počátkem jara 2027. Otevření kompletně zrekonstruované budovy s charakterem pro 21. století se plánuje na konec srpna příštího roku, ideálně před začátkem nového školního roku.
1: Počasí.
0: Noci se ochladí na 7 až 4 stupně. Páteční obloha bude jasná až polojasná. Později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 10. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla v ulici Husova třída v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: a host.
1: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebyl do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiné věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam.
0: Na gymnáziu, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gympl, teda to, co jsem studoval já, ten gympl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak, až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gymplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, ne. Takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gymplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral? Procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím, a tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu?
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč.

0: koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mánesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se musel vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám, no tak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se protili ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu, to mě taky láká. Nenapadá mě, no. Kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový, seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se, to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte, můžete, časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží po tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hladina Husinecké přehrady dnes ráno klesla na provozní minimum, tedy asi 7 metrů pod běžnou úroveň. Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Švestkové trhy v Českých Budějovicích nabídnou ukázky řemesel, regionální výrobky nebo švestkové speciality. Zítra bude zpočátku slunečno, později odpoledne přibude oblačnosti. Naměříme nejvýše 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Husinecká přehrada dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže. Odtok do Blanice proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 na zhruba 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud. Vysvětluje ředitel závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další například ekologické funkce, anebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, například o společnost Cinebiol. Švestkové trhy ode dneška ozdobily náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Ve více než stovce stánků se do soboty představí řada prodejců tradičních českých výrobců a desítky řemeslníků. Návštěvníci můžou ochutnat i švestkové speciality.
3: Premiéru bude mít pojízdná pec s výrobou voňavých zelňáků, koláčků a dalšího pečiva. K dostání budou i bezlepkové potraviny, marmelády nebo burčák. Návštěvníci uvidí drátování, malování keramiky, ruční tkaní, předení i výrobu šperků. Lidé můžou podpořit chráněné dílny, a to nákupem jejich výrobků. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Přednáška etnografa Jana Šimánka přiblíží kostel z pohledu lidové kultury a jeho význam na jihočeském venkově. Posluchači se dozvědí, co kostel představoval pro naše předky, co vše se tam odehrávalo a nosilo k posvěcení. Součástí večera budou také ukázky lidové slovesnosti i čtení úryvků z kronik. Přednáška začne na Teologické fakultě v Kněžské ulici v Českých Budějovicích v 6:30 večer a vstupné je podle organizátorky Jany Petrtilové dobrovolné.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zatažené až oblačné, postupně na celém území kraje s přeháňkami. Pozdě večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Naměříme do 23 stupňů, na horách nejvýše 20. Mírný západní vítr večer zesílí na čerstvý s nárazy kolem 60 a na východě kraje až 70 km v hodině. V noci se ochladí až na 4 stupně. Páteční obloha bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Nejvyšší teploty zítra se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 10. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nákladní auto s osobním se střetlo v ulici Generála Píky v Českých Budějovicích a dvě osobní auta se srazila v Plánkově ulici ve Strakonicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 14 hodin a 5 minut. Písničky, které nestárnou, a další čtvrtek před víkendem, který bohužel přinese už skutečně podzimní teploty a trochu nevlídné počasí. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběh z našeho kraje a další penzum zajímavých informací. Jeřabiny známe hlavně jako podzimní ozdobu stromů. Málo kdo ale ví, že se z nich dá připravit výborné želé, které mají v oblibě třeba i v Anglii. A řeč bude také o jeřábu moravském, jehož plody jsou mnohem sladší než ty běžné. Více v této hodině prozradí bylinkářka Sylvie Hovorková. O 4 cm denně klesá kvůli suchu hladina Římovské nádrže v Jihočeském kraji. Přehrada je pro něj klíčová, protože vodou zásobuje domácnosti většiny Jihočechů. Už za chvíli v reportáži. A těšit se samozřejmě můžete i na příjemnou hudbu našich oblíbených interpretů. V této hodině to budou americká zpěvačka Laura Brenningen a její zlatý 80-kový hit Self Control. Pavel Didovič a právě teď přichází zaspívat svou píseň Noc na zemi a na K.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A my teď v rámci jeho českého odpoledne vyrazíme k Římovské přehradě, která též musí řešit nepříjemnou situaci související s nedostatkem vody plynoucím z letošního velkého sucha. Vody v řekách v Česku dál ubývá. Jeho český kraj už kvůli špatné situaci vyhlásil stav sucha. Vodohospodáři můžou díky tomu snáze manipulovat s vodou v nádržích. Například z Římovské přehrady v nejbližších dnech opět omezí odtok vody do řeky Malše.
1: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
2: Hodnotí současnou situaci u hráze Římovské nádrže ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun.
1: Je to opravdu velmi malá hodnota, protože pokud bychom se pohybovali v běžné hydrologické situaci, tak by otékalo 900 litrů.
2: Denně se hladina vody v nádrži sníží přibližně o 4 cm. Podle ředitele Balouna je v tuto chvíli naplněná 55%.
1: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
2: Římovská nádrž slouží jako zásobárna pro výrobu pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. I kvůli stále klesající hladině vyhlásil Jihočeský kraj stav sucha, potvrzuje hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: My potřebujeme udělat některá ta opatření a třeba snížit průtoky rychleji, než se to děje v nějakém standardním procesu, čili ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
2: Vodu z Římovské přehrady zpracovává jeho český vodárenský svaz, podle kterého při současném počasí vydrží zásoby ještě 9 měsíců. Situaci pomohl částečně vyřešit i nástup chladnějšího počasí a nižší spotřeba pitné vody, připomíná předseda svazu Antonín Princ.
4: Blížíme se výrobě, která se rovná v minulém roce. To léto je náročnější vzhledem k tomu objemu turistů, kteří jsou tady. Ta spotřeba klesla na úroveň roku minulého.
2: Jeho český kraj s novým opatřením zároveň opět spouští provoz úpravny vody na řece Otavě v Písku. To by podle Antonína Prince mělo pomoci zajistit dodávky pitné vody.
4: Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí, to trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny, to až v případě opravdu krize.
2: Výrazné sucho by mělo na jihu Čech nadále přetrvávat. Meteorologové neočekávají v příštích dnech žádné vydat srážky. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: pustila.
1: Na vlnách Jihočeského odpoledne zaspívali David Stypka a Eva Farna. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V životě o různých věcech vyjednáváme prakticky neustále. Dovedete si ale představit, že byste se vyjednáváním živili? Mezi nejznámější profesionální vyjednavače u nás určitě patří Radim Pařík, spoluzakladatel a prezident Asociace vyjednavačů. Dnes dopoledne byl naším hostem. Část rozhovoru nabídneme už za chvíli.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Kvůli úsporám Jihočeské divadlo ohlásilo jednu z největších reorganizací ve své novodobé historii. Propustí 13 lidí, jsou mezi nimi herci, zpěváci nebo i lidé ze správy majetku. Co k takovým opatřením vedlo? Jak si operní soubor poradí s absencí velké scény Domu kultury Metropol? A jak zatím pomohla transformace na veřejnou kulturní instituci? V pořadu O čem se mluví bude na tyto otázky odpovídat ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová. Nalaďte si nás ve čtvrtek 8. října zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas Českého Budějovice. Profesionální vyjednavač, zdá se vám to jako hodně neobvyklá profese. Radim Pařík se tomuto odvětví věnuje už více než dvě desetiletí. Vyjednávání označuje za klíčovou dovednost, která je v aktuálním světě biznesu absolutní nutností. Píše o tom i ve své čerstvě vydané knize s názvem Máte pravdu? To nestačí. Nejen o jeho profesi si s Radimem Paříkem dnes dopoledne v našem vysílání povídal kolega Matěj Vodička. My vám právě teď část rozhovoru nabídneme.
1: Žijeme ve značně hektické době, ale především žijeme v době, kdy je společnost hodně rozdělená, polarizovaná. Projevuje se podle vás tahle polarizace právě při tom vyjednávání? Nebo když vyjednávám, tak musím všechny antipatie vůči člověku, se kterým vyjednávám, nechat stranou a musím se na to, řekněme, povznést?
2: My dneska žijeme v době konfliktu. A ty konflikty se odehrávají všude. Nemyslím tím jenom válečné konflikty, ale myslím tím konflikty na sociálních sítích, myslím tím konflikty v komentářích pod různými články a možná i se to stává na webu Českého rozhlasu, že tam lidé komentují a komentují velmi konfliktně. A je to proto, že mimo jiné, my všichni jsme pod obrovským tlakem, valí se na nás velká spousta informací a my už nedokážeme pořádně vyhodnocovat, co skutečně má nějaký relevantní základ a co je dezinformace nebo fake news. A ti lidé si staví svůj vlastní svět a protože nemáme čas, tak ty konflikty vznikají i právě nedostatkem trpělivosti, nedostatkem času a že se vás snaží velmi rychle a často v emocích přesvědčit o své vlastní pravdě. Odložit ty věci, jestli máte někoho rád nebo nerad, jestli vám sympatický nebo nesympatický, úplně nejde, ale to není vlastně úkolem vyjednavače. My jako vyjednavači a setkáváme se s různými typy osobností, které jsou velmi složité, nepříjemné, často byste s nimi nešel co na pivo, vy byste si mě nesedl ani do tramvaje nebo do autobusu, tak my tam přicházíme s tím, že nás zajímá ten člověk a zajímají nás informace, které nám řekne. A tím, že začnete projevovat zájem, vlastně dokážete upozornit to svoje ego a ten svůj náhled na toho člověka. Ono totiž myslet si o někom, že je špatný člověk, že to je darebák nebo zločinec, nebo že to je dokonce hlupák, je velmi nebezpečné, protože ten člověk to z vás pozná. My sami jsme vycítili, když si o nás někdo myslel třeba, že jsme hloupí nebo že něco neumíme, tak jsme to z těch lidí na druhé straně vycítili a to šíří negativní energie a negativní energie se šíří strašně rychle, mnohem rychleji než pozitivní. Ostatně vy jako člověk, který pracuje v médiích, to víte. Dobrá zpráva nikoho nezajímá. Do titulku musí ta špatná.
1: Vy během svých kurzů často zmiňujete, že argumenty při vyjednávání nefungují, že kompromis při vyjednávání je vlastně až ta úplně poslední možnost. Tak já na to navážu, slíbil jsem, že k tomu kompromisu se taky dostaneme. Je skutečně vždycky špatně zkoušet najít takové řešení, které by vyhovovalo oběma stranám, tedy ten zmíněný kompromis. Protože z toho, co říkáte, a nechci to nějak kategorizovat, ale může to pro nějakého člověka působit dojmem, že ten kompromis je taky vlastně špatná věc.
2: Kompromis mezi vyjednavači je skutečně ta nejhorší možná alternativa, byť je to legitimní výsledek, pokud nic jiného nešlo. My se ale nesnažíme najít řešení, kde se potkáme na půl a oba jsou tak trošku spokojení a tak trošku nespokojení. My se snažíme během toho vyjednávání zvýšit hodnotu toho, o čem vyjednáváme, aby oba dva si odnesli lepší výsledek, než původně očekávali. A to je to umění ve vyjednávání. Vy se můžete přijít doma, jestli pojedete na dovolenou do Itálie nebo do Chorvatska a můžete udělat kompromis, že se potkáte v Rakousku a spokojený nebude nikdo. Důležité je třeba i zjistit, z jakého důvodu někdo u vás doma chce jet zrovna do Itálie a ten druhý chce jet do Chorvatska a kde se tyto oba parametry můžou potkat, protože v Rakousku prostě moře nenajdete, zatímco v Itálii a v Chorvatsku ano. A když najdete, kde se protínáte, tak teprve tehdy můžete udělat ještě lepší dovolenou na lepším místě. A to je ten To je vlastně ta nejjednodušší cesta k těm nejlepším možným vztahům, které můžete budovat.
0: Dodává Radim Pařík. Celý dnešní rozhovor s ním najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra k nám do studia přijde muzikolog a hudebník Martin Voříšek, který je kapelníkem Schwarzenberské granátnické gardy. Povídání moderátora Matěje Vodičky s dopoledním hostem si můžete naladit po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Wild World. Svůj hit z roku 1970 zaspíval v dnešním jihočeském odpolední britský písničkář Cat Stevens. Český rozhlas České Budějovice a my se teď vydáme na naše zahrádky. Jeřáb ptačí patří k typickým stromům české krajiny. Jeho zářivě červené plody lákají ptáky i obdivovatele podzimních barev. V kuchyni ale mohou najít využití také lidé. Z jeřabin se připravují sirupy, marmelády nebo želé. A existuje dokonce i jeřáb, jehož plody jsou mnohem méně trpké než u běžného jeřábu ptačího. O tom všem se Hanka Šoberová pobaví s bylinkářkou Silví Hovorkovou.
1: O jeřábu ptačím se říká neprávem, že je jedovatý, ale on není. On jenom obsahuje kyselinu parasorbovou, která způsobuje to, že když se ho sní hodně, tak nám může způsobit různé zažívací problémy. Ale jinak jedovatý není. A tím, když ho tepelně zpracujeme na různé marmelády, želé, nebo jenom ho převaříme, tak vlastně to odstraníme a můžeme ho úplně normálně jíst.
2: Na co je takový jeřáb dobrý?
1: Jeřáb se používá hlavně jako přísada do dalších čajových směsí, obsahuje C-čko a pozbuzuje nám imunitu. Ale jako samostatně, aby se užíval, to se úplně jako přesně nedá říct. Spíš jako doplněk v čajových směsích, anebo potom se z něj vyrábí želé anebo marmeláda.
2: Krom jeřábu ptačího, využívá se ještě nějaký jiný?
1: Já bych se tady ráda dotkla jeřábu moravského, což je odrůda jeřábu, která je mnohem slačí, má větší ty bobule, má i větší listy a má i větší pupeny. Podle toho se tak jako laicky řekněme pozná. A ten jeřáb moravský je strašně zajímavý. On se totiž jako nějak zvláštně vyšlechtil sám. Když začneme pátrat v té historii, tak se dá najít, že někde v Ostružné, což je v Hrubém Jeseníku na severní Moravě, kolem roku 1810 si lidi všimli, když chodili kolem jednoho jeřábu, že má větší plody, jsou sladší a má větší listy. A začali si ho spontánně rozmnožovat a vlastně tím naprosto spontánně a úplně jako jednoduše a hezky vznikla odrůda, který se říká jeřáb moravský. A ten jeřáb moravský má fakt mnohem sladší plody.
2: Co kdybychom si něco připravili z jeřábu? Měla byste pro nás zajímavý recept?
1: Mám a je z Anglie. Můžeme si vyrobit takovýto čirý želé, jak třeba naše generace zná z toho seriálu Návštěvníci, takový ten rosol, který je úplně čirej. Tak já teď můžu nadiktovat vlastně ten recept. Je to jeřabinové želé z jablky, ten recept pochází z Anglie a je to půl kila jeřabin, půl kila kyselejších jablek, to je zase kvůli pektinu, aby to ještě líp želírovalo, litr vody, šťáva z jednoho citrónu a teď ty anglické recepty uvádějí buď jednu nebo dvě polévkové lžíce cukru podle chuti. Někdo to má rád kyselejší, někdo to má rád sladší. Tak a teď se to všechno dohromady vaří 30 minut a pak je ten fígl vlastně v tom, aby to želé bylo takovýto průzračný, tak se to dá na plátínko a nechá se to jenom překapat. Nesmí se na to mačkat. V momentě, kdy se na to máčkne, tak toho želé sice máme víc, ale není tak krásně průhledný. Takže se nechá překapat a ještě teplý se nalije do skleniček a nechá se stuhnout. A zase můžeme mít třeba krásný vánoční želé na vánoční stůl. Krásně červen.
0: Říká bylinkářka Silvie Hovorková. Ať už se rozhodnete vyzkoušet anglické jeřabinové želé z jablky, nebo vás zaujme moravský sladkoplodý jeřáb, platí jedno. I zdánlivě obyčejné jeřabiny mohou nabídnout zajímavé chutě i tradice. Jeřabiny se skutečně využívají na želé, marmelády, sirupy i další zavařeniny. Tak dobrou chuť.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: každý.
1: Lidi objednávají úplný kraviny.
2: Papírový kapesníky.
3: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tady přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
3: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
4: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
3: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
5: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
3: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
6: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
3: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
7: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
3: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Další zastávka dnešního jihočeského odpoledne bude v Třeboni. Vybrat si střední školu jen podle webu nebo letáku nemusí být jednoduché. Jihočeská hospodářská komora proto během podzimu pořádá burzy škol. Žáci se díky nim mohou seznámit s jednotlivými obory i jejich současnými studenty. Včera se víc než 30 středních škol a učilišť představilo v Třeboni.
1: Pamatuju si, když jsem to vybírala a vlastně jsem měla takový rozpory, ale když jsem přišla do Krumlova na tu svoji školu, tak jsem podvědomě cítila, že to je ta škola, takže to ani nebylo těžké rozhodování.
2: U stánku Střední umělecko-průmyslové školy svaté Anežky České v Českém Krumlově se můžou ptát na zkušenosti se studiem žáci devátých tříd.
1: Nela Vejnarová, studentka užité malby.
2: Plně plný je stánek Střední odborné školy Velešín. Co si tady můžou žáci, možná budoucí studentky, vyzkoušet? Ví?
3: Aneta Jarošová, žáci si tady můžou vyzkoušet virtuální realitu. Dále si můžu vygravírovat svoje jméno nebo svoji přezdívku na propisku.
2: Tak to bude taková vůně, která je tady cítit u vás ve vzduchu.
3: Ano, přesně, to je od nás.
2: 3D myš zrovna zkouší
4: Zdenek, Vojta,
5: Michal
2: z Třeboňské školy na Sadech.
4: Je to docela těžký, no.
5: Třeba na to citlivost hlavně a trpělivost,
4: což nemáme.
2: Co vás zaujalo za školy?
5: Tak střední průmyslovou, automechanika, tak ta nás zaujala, tam jsme rozebírali motor.
4: Ještě zkusíme tady nějaký jiný, no.
2: Letos jste teda v devíce, takže vás čeká ta volba.
4: Jo.
2: A burza škol pomohla?
5: Pomůže to hodně, jako před týdnem jsem se ještě rozhodoval, kam půjdu, tak teď už vím.
2: Mezi stánky jednotlivých škol se neprocházejí jenom žáci devátých tříd.
6: Mám 5měsíční miminko a chtěla bych si dodělat maturitu. Je trošku jakoby díl, ale viděla jsem už i starší si dodělat maturitu. Chtěla bych mít víc pracovních možností, což jako s tím vyučením listem moc není a hlavně bych se chtěla trošku přesunout do jiného oboru.
2: Střední odborná škola ekologická a potravinářská z Veselí nad Lužnicí sebou na burzy škol vozí neobvyklý exponát.
7: Je to Kreta Královská, teďkon je mu 9 let a jmenuje se Alfred, je to vlastně zároveň náš největší had ze školních terárií, ale zároveň i nejhodnější a proto se vždycky takhle vybírá na burzy.
8: Mám ráda zvířata hodně, různě prostě takové věci a hlavně mi zaujímal ten had, co tady byl.
2: A škola taky zaujala nebo jenom had?
8: Škola taky. Jako já jsem přemýšlela, že bych chtěla něco takového jako ekologického a takhle, takže jsem se tady dívala a tohle mě zaujímala a hlavně tím hádem, no.
2: Takže Alfred funguje, máte to dobře vymyšleno.
7: Ano, ano, funguje, je vyzkoušený, no.
2: Burzu škol organizuje každoročně pro budoucí studenty Jihočeská hospodářská komora. O třeboňské burze škol ví vedoucí kanceláře oblastní pobočky v Jindřichově Hradci Ladislav Kremlička.
9: Letos zde vystavuje 33 učilišť nebo škol. Máme avizováno kolem 400 dětí, že prostě se tady objeví. Očekáváme, že přijdou i rodiče s dětmi.
2: Školy se budou letos prezentovat ještě v Kaplici, v Táboře, v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích a nebo v Blatné. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Fotbalový klub Dynamo České Budějovice uvedl, že není v úpadku. Soud s ním v pondělí otevřel insolvenční řízení. Píšť na Pelhřimovsku bude bez komunálních voleb. Obec si přebere správce. Počet živočichů ve světové přírodě zásadně klesá. Daří se ale ochrana tygrů nebo slonů, uvádí nová zpráva Fondu na ochranu přírody. Zítřek bude zpočátku slunečný, později přibude oblačnosti. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Fotbalový klub Dynamo České Budějovice je v insolvenčním řízení. Klub ale tvrdí, že v úpadku není. Insolvenční návrh podala firma, která po Dynamu požaduje zhruba 240 tisíc korun za gastronomické služby z roku 2024. Klub pohledávku neuznává a tvrdí, že ji splácí formou reklamního plnění. Podle insolvenčního návrhu má Dynamu dlužit zhruba 600 tisíc korun taky svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak věřiteli, který klub poskytl grafické služby.
5: Oba tyto závazky už mají být podle vyjádření klubu uhrazené. Dynamo zároveň odmítá, že by bylo v platební neschopnosti nebo předlužené. Většina závazků podle informací ČTK vznikla ještě před loňským příchodem současné majitelky Neky Edeové. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: V Píště na Pelhřimovsku zůstali jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. Celkem 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neschody.
6: Došlo tam k nějakým výměně názorů, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
3: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní. Živočichů v přírodě rychle ubývá.
7: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
8: I v české krajině vlastně nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
7: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu, co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu.
9: Jan Kaliba, Český rozhlas. Sport.
3: Českobudějovičtí hokejisti v 9. top kole Tipsport Extraligy míří na led v Plzně. Svěřenci trenéra Roberta Petrovického zatím na hřišti soupeřů ze 4 pokusů uspěli jen jednou. Jihočeši jsou na 5. místě se 13 body, Škodovka na 7. s 11. Duel začne v aréně v Doudlovecké ulici v 17.30. Hokejisti Tábora jedou za dnešním utkáním 11. kola Maxaligy do Chomutova. Jejich soupeři se v prvním kole v první hokejové lize letos příliš nedaří. Piráti jsou 11. a na Kohouty ztrácejí 10 bodů.
4: Počasí.
3: Páteční obloha bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 10. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě auta se střetla v Plánkově ulici ve Strakonicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hodin a 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne. Na počasí ještě velmi teplý čtvrtek se pomalu, ale jistě překlápí do své druhé poloviny. A my u toho budeme s vámi s drobnými zastaveními z našeho regionu i s tou správnou porcí písniček, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Tématem dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude nesmrtelnost. Zda existuje věčný živočišný druh, se dozvíte v této hodině. Není to zrovna radostný výlet. Lidé si to ale nechtějí nechat ujít a chtějí to vidět na vlastní oči. Dlouhodobé sucho odhaluje dna jihočeských přehrad a zvědavci teď míří třeba i k Husinecké přehradě na Prachaticku. V noci v ní zůstalo už jen minimum vody. Za chvíli tam s naším redakčním mikrofonem zamíříme také. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na německou hvězdu diskoték 80. let, zpěvačku Sandru, skupinu Projektil a právě teď na Leonu Machálkovou. Pěkné odpoledne.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. A my se teď v rámci našeho jihočeského regionu vydáme na Prachaticko. 34 metrů vysoká kamenná hráz Husinecké přehrady na Prachaticku je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži asi jen 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady shromažďují lidé. Chtějí na vlastní oči vidět, jak to vypadá, když přehrada vyschne. Přesto se to v noci bohužel stalo. Vodohospodáři proto začali vypouštět už jen tolik vody, kolik do přehrady přitéká.
1: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
2: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
3: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
4: No, tak se sem potom vždycky jdu podívat, nebo když jedu kolem, no, tak tady si spočítám ty kameny a podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
5: Tady dneska jsem čet, že je tady 1% vody tady v přehradě, no, je to tady špatný. No.
6: My si pamatujeme, jak to přetékalo, to jí mamko.
3: Představa, jak přetéká voda přes hráz Husinecké přehrady, tak to je v tuto chvíli trochu sci-fi.
7: No, já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. Takovýhle stav, jako tady na přehradě, to je ubohé.
3: Zdeněk si vyrazil z Klatov na houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho.
7: Teďko ještě pojedeme zřejmě na Kvildu.
3: Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
7: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. To by musela přijít sněhová pokrývka jako na našich mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, na hřebenech 3, potom možná.
3: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Zda existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Písařík a více se rozvíte už za chvíli.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio

našeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Michael Stipe a Spall, tedy američtí R.E.M., kteří s písní Losing My Religion z mimořádného alba Out of Time, které nám v roce 1991 otevřelo dveře do kytarové deváté hudební dekády. Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Mobilní bankovnictví je pohodlné. Nepodceňujte ale zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli. Počkejte si na to.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 15 hodin a 35 minut. Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
1: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
2: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
1: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
2: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
1: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
2: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
1: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
2: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
1: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
2: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
1: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra si v naší rubrice povíme o falešných telefonátech.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zahrát si po dlouhých letech legendární hry jako Prince of Persia nebo Doom můžete ode dneška v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Začíná tam výstava o počátcích osobních počítačů s názvem Retro Gaming. Přímo z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím přímo z výstavního sálu tady v prvním patře Jihočeského muzea a jak možná slyšíte v pozadí, tak už se to tady proměnilo doslova v ráj milovníků her. Je tady už několik takzvaných pařmenů, kteří tady hrají historické hry. Jinak ta interaktivní výstava historických počítačů zachycuje vývoj výpočetní techniky od počátku do poloviny 90. let 20. století. A na výstavě jsou zastoupené i počítače starší víc než 40 let, jak mi popisuje autor expozice Petr Chaloupka.
3: Máme tu vlastně všechny generace, máme tu hry na Atari 2600 z přelomu 70. a 80. let. Máme tu počítač Sinclair ZX Spectrum, který používá jako médium kazety. Máme ve výstavě počítač Atari ST, kde si každý může vyzkoušet nahrávání her z disket. No a pak samozřejmě je tu spousta jiných strojů, retrokonzolí. Máme tu třeba i původní herní automat. Podobné stávaly v čekárnách na nádražích, nebo s ním jezdili komedianti, měli je v marindotkách a byli obklopeni spoustou kluků, kteří do nich házeli 2 koruny.
2: No a pak jsou tu samozřejmě i klasické stolní počítače, takzvaná PCčka, které právě simulují ta stará PCčka z 90. let, která pamatuju už i já, kvůli tehdejším procesorům se jim říkalo třeba 386 nebo 486, no a na nich jsme hráli ikonické hry právě jako Doom nebo Wolfenstein 3D. Na zdech tady zase visí plakáty z dobových her, jsou tu herní časopisy a různé další zajímavosti ve vitrinách.
1: Petře, samozřejmě mě napadá otázka, mohou si zájemci také v muzeu hry přímo zahrát, neboli, jak se říká, zapařit?
2: Ano, to je jeden z takových hlavních taháků téhle výstavy, protože ono tady vzniklo takzvané pařanské doupě, které teď už tady vlastně ožilo ode dneška. No a víc mi k tomu říká Petr Chaloupka.
3: Nejatraktivnější součástí je herna, kde si každý může osvěžit své vzpomínky ze svého dětství a případně ukázat svým dětem, na čem vyrůstal. Her je tu více než 1000, od těch původních hitů typu Space Invaders nebo Pac-Man přes Street Fighter až po Doom.
2: No a já doplním, že opravdu, jak tady vidím na těch pařmenech, kteří tu jsou teď, tak jsou to vlastně všechno mý vrstevníci, dá se říct, ale úplně se vrátili do těch dětských let a teď tady paří Mortal Kombat nebo Wolfenstein 3D a je vidět, jak si to užívají. Já tady ještě dodám, že výstava Retro Gaming potrvá v Českých Budějovicích až do 31. ledna příštího roku a Jihočeské muzeum je otevřené každý den, kromě pondělí.
1: Tolik živě z Jihočeského muzea náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, pěkné odpoledne a běž si zahrát.
2: Díky, jdu na to, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Kvůli úsporám Jihočeské divadlo ohlásilo jednu z největších reorganizací ve své novodobé historii. Propustí 13 lidí, jsou mezi nimi herci, zpěváci nebo i lidé ze správy majetku. Co k takovým opatřením vedlo, jak si operní soubor poradí s absencí velké scény Domu kultury Metropol a jak zatím pomohla transformace na veřejnou kulturní instituci? V pořadu O čem se mluví bude na tyto otázky odpovídat ředitelka Jihočeského divadla Martina Šléglová. Nalaďte si nás ve čtvrtek 8. října zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Teploty jsou aktuálně před očekávaným příchodem studené fronty, stále ještě příjemné, ale na víkend si rozhodně vytáhněte ze skříní něco teplejšího. Raději se ale ještě zeptáme odborníků.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Tadeáš Gregor, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Večer bude zataženo s deštěm, v noci budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat k ránu až do vyjasnění. Teploty v noci klesnou na 7 až 4 stupně, na horách na 5 až 2 stupně a bude vát večer čertý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu a ten se bude během noci měnit na mírný západní. No a zítra přes den pak jasno až polojasno, později odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer bude oblačno až zataženo a pozdě večer se ojediněle vyskytne slabý déšť. Zítřejší odpolední maxima 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 a bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na jihozápadní. Jihozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: Čeká nás další podzimní víkend. Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu nás bude přecházet okludující frontální systém, bude zataženo až oblačno, občas s deštěm. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Sobotní ranní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 11 až 15 stupňů a bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
0: A jak bude v neděli?
2: V neděli bude proměnlivá oblačnost během dne lokálně s přeháňkami. Teploty ráno klesnou na 7 až 3 stupně a vystoupají odpoledne na 11 až 15 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A čím nás mimo klasických pracovních povinností přivítá nový týden?
2: Pondělí se bude nést v relativně podobném duchu jako neděle, bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty ráno klesnou na 7 až 3 stupně a vystoupají odpoledne na 11 až 15 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během nepřechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Přežila zámek v Českém Krumlově, sídlo schwarzenberských knížat a měla dokonce i svou vlastní kapelu. Vlastně stále má. Granátnická garda letos oslavila 10 let od obnovení činnosti a navázání na více než 200letou tradici. Čemu konkrétně se v současnosti věnuje a co vedlo k jejímu obnovení? Nejen o tom si popovídáme s jedním ze členů, kapelníkem schwarzenberské granátnické gardy Martinem Boříškem. Nalaďte si nás v pátek 9. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v září mírně poklesla na 4,2%. Europoslanci schválili rezoluci, ve které odmítají uznat legitimitu nové ruské dumy. Jihlavská polytechnika vstupuje do univerzitní hokejové ligy. Zítra bude zpočátku slunečno, později přibude oblačnosti, teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Krajská pobočka Úřadu práce v Českých Budějovicích evidovala ke konci září víc než 18 200 uchazečů o zaměstnání. Je to skoro o 460 méně než v srpnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v září na Českokrumlovsku s hodnotou 5,1%. Naopak nejnižší 3,8% byla na Jindřichohradecku. Během srpna se tak rozrostla nabídka volných pracovních míst, potvrzuje ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
3: Zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce poptávali celkem 6597 volných pracovních míst. Jednalo se zejména o řidiče nákladních aut, převážně v dálkové dopravě, montážní dělníky, kuchaře, kvalifikované pracovníky ve strojenské výrobě, skladníky a dělníky v potravinářské výrobě.
1: Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a byly se v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině. Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v Dumě udržela ústavní většinu. Druhá ve volbách skončila Komunistická strana Ruska a třetí Nacionalistická liberárně demokratická strana Ruska. První vysokoškolský tým v Jihlavě vstupuje do domácí univerzitní hokejové ligy. Na jeho vzniku se podíleli Vysoká škola polytechnická společně s hokejovou Duklou. Mužstvo bude v letošní sezóně nastupovat v divizi 2 společně s dalšími třemi nováčky. Jihlavský tým tvoří studenti školy, kteří mají zkušenost s výkonnostním hokejem, ale i ryzí nadšenci, jak podotýká jeho trenér Štěpán Moravec.
4: Chtěl bych, aby ty kluci jako chodili pravidelně, aby sem fakt chodili s tím, že to mají rádi, že je to baví a že si řeknou, hele, pondělí, středa, prostě mám večer hokej a nebudou hledat jiné aktivity okolo, jako to je základní cíl, a když se tohleto stane, tak si myslím, že se může každý z těch kluků nějak způsobem posunout.
2: Počasí.
1: Páteční obloha bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 10. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na dálnici D3, u Plané nad Lužnicí ve směru na Kaplici stojí tam porouchané auto. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám nalíkají.
6: Slyšte z toho strudaná.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
2: Oh. Humoriáda.
5: Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak dobrousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva, tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
2: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy, Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o Noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, sme už povedali. Keď...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odeť za... Začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali...
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelejovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali. Púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A
3: kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je veľmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutý. Aha. Že až to sní jako. Takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba. Jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak. No, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat.
0: Jo.
1: No, snad podržíš dveře. Snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 7 let, 8. Takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do dneška.
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Lukou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat, navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách, a nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom, o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády. Je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, panu Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš ano. Se.
3: A já bych si přála, jak to říkal, Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
4: Já
5: den,
4: vás
5: pane
4: také
5: Brouze.
4: Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to ze Strážnice, to se hodí Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak je, jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte, a ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: Tak. No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: No Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takový šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: No, těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravenej.
7: No připravenej. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach.

0: Na nic.
1: Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
0: No tak to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak jste to... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový. Že jo?
1: Prosím vás, vidíte, ten je na baterky.
0: Na baterky. Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
3: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
3: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
3: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
3: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
3: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
3: Tak ale otázka, zda by člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska...
3: Kdy vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
3: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
3: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
3: Takže ještě 9 let to vydrží. Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMSku Humor Mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Kadaší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Oba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas, telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to co jiného.
6: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se rozčilovat.
6: Někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme Výborně. Za ten hlas.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Počkejte, ale posaďte se, já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba.
2: No, co
1: Jiřina ráda zkouší?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Ťulda Brousek? Tak?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra a my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako,
1: dojít a tak.
2: No, teď jakoby dá dohromady. No, režiruje to pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Ťuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalováka a další. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce. Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás?
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil skutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla, najednou on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě a my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja, a on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti Diskovolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
4: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
4: Teď ti Italové, kako se sucede? Io devo forza rimane, che mi sono raso, si riesco a innamorarmi, vendicherò questo oltranzo, quando ce lo si,
3: Ja nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už. Nechor, ti to gauner, nechor, bej. Františku, já už nemůžu, Františku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Františku, ty jsi mě našel.
4: A zavedlo až k autobusu ten Franta a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, osazenstvo studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře, dobrý den. Děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně. Krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školek.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano, vynikající. Ano.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasný rybářský vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastní voli, mamo seknou, Miro, mamo seknou, počkej, počkej, počkej, Miro, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne, to nevydrží, takhle mám vlastní voli, ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí, Miro, kam bere šňůra, kam bere šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, no, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo. Kde pak úhoř? Víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Fotbalový klub Dynamo České Budějovice uvedl, že není v úpadku. Soud s ním v pondělí otevřel insolvenční řízení. Jihočeští školáci si můžou během podzimu vybírat budoucí studium na burzách středních škol a učilišť. Cenové stropy na benzín a naftu zítra vzrostou o několik haléřů. Zítra bude zpočátku slunečno, později přibude oblačnosti. Naměříme do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Fotbalový klub Dynamo České Budějovice je v insolvenčním řízení. Klub ale tvrdí, že v úpadku není. Insolvenční návrh podala firma, která po Dynamu požaduje zhruba 240 tisíc korun za gastronomické služby z roku 2024. Klub pohledávku neuznává a tvrdí, že ji splácí formou reklamního plnění. Podle insolvenčního návrhu má Dynamo dlužit zhruba 600 tisíc korun taky svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak věřiteli, který klubu poskytnul grafické služby.
2: Oba tyto závazky už mají být podle vyjádření klubu uhrazené. Dynamo zároveň odmítá, že by bylo v platební neschopnosti nebo předlužené. Většina závazků podle informací ČTK vznikla ještě před loňským příchodem současné majitelky Neky Edeové. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Burzy škol v jihočeských městech pomáhají žákům posledních ročníků základních škol s výběrem dalšího studia. Jihočeská hospodářská komora na nich představuje nabídku středních škol a učilišť z různých částí kraje. Včera zamířili zájemci do Třeboně, kde se představilo 33 škol a učilišť. Podrobnosti dodává vedoucí Jindřichohradecké oblastní kanceláře hospodářské komory Ladislav Kremlička.
3: Třídy, které vlastně budou končit, tak aby měli možnost se vlastně na jednom místě podívat na nabídku toho školství středního a ústředních odborných učilišť. A samozřejmě ta burza škol je nejen určená jim, ale i pro širokou veřejnost, takže očekáváme, že přijdou i rodiče s dětmi.
0: Série pokračuje dnes v Českém Krumlově. Další burzy postupně nabídnou možnosti studia taky v Kaplici, Táboře, Jindřichově Hradci, Písku, Strakonicích a v Blatné. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u Naturalu 95 o 60 haléřů.
1: Sport.
0: Čeští judisté se v hmotnostní kategorii do 90 kg o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klamert vypadl na svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v Baku porazil Francouz Ngaiap Ambu. Druhý český reprezentant Adam Kopecký pak prohrál v osmifinále s Francouzem Alexou Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
4: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle judo, chyby děláme.
1: Počasí.
0: Zítra bude obloha jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách naměří kolem 10. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po páté je našimi redaktory a editory opět pečlivě připraveno nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině vám nabídneme vydatnou porci publicistiky z našeho regionu a přidáme další písničky, které nestárnou. Jihočeské divadlo ohlásilo jednu z největších reorganizací ve své novodobé historii. Co k takovým opatřením vedlo, jak si operní soubor poradí s absencí velké scény Domu kultury Metropol a jak zatím pomohla transformace na veřejnou kulturní instituci? Téma dnešního dílu pořadu O čem se mluví. Detaily v této hodině našeho vysílání. A jaká bude hudba? O vaši dobrou náladu se postarají skupina The Archies, Hana Zagorová, a právě teď se můžete s Vabidaňkem vydat na cesty, protože co je dobrý, na to přijdu sám. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je připravena kolegyně Lenka Rybáčková se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Husidecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Se suchem se potýkají i další menší přehrady. Vodohospodáři mimo jiné snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený na Vltavě i Labi ve Středočeském kraji. Úpravna v Písku bude opět vyrábět pitnou vodu pro část Jihočechů. Zařízení je mimo provoz od začátku srpna kvůli nízkému průtoku na řece Otavě. Jihočeský vodárenský svaz může úpravnu spustit díky vyhlášení stavu sucha pro celý kraj. Odlehčí tak vysychající římovské přehradě. Pokračuje předseda svazu Antonín Princ.
3: Má povolení odběru při průtoku zhruba 4,6 kubíků. Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí, to trošku odlehčí té vodárenské soustavě.
2: V září se nezaměstnanost nezvýšila ani v jednom jihočeském okrese. V celém kraji naopak klesla na 4,2%. Práci si v regionu hledalo přes 18 200 lidí, o zhruba 460 méně než v srpnu, uvedl ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
4: Stejně jako každý rok sledujeme v tomto měsíci přírůstek počtu absolventů v evidenci. V září se nově evidovalo 697 absolventů, což je cca 1/5 z celkového počtu nově evidovaných. Nejvíce absolventů bylo z oboru strojírenství, zemědělství a lesnictví, dále gastronomie, hotelnictví a turismu.
2: Švestkové trhy ode dneška ozdobily náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Ve víc než stovce stánků se do soboty představí řada prodejců tradičních českých výrobků a desítky řemeslníků. Návštěvníci můžou ochutnat i švestkové speciality. Premiéru bude mít pojízdná pec s výrobou voňavých zelňáků, koláčků a dalšího pečiva. K dostání budou i bezlepkové potraviny, marmelády nebo burčák. Návštěvníci uvidí drátování, malování keramiky, ruční tkaní, předení i výrobu šperků. Lidé můžou podpořit i chráněné dílny, a to nákupem jejich výrobků.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Odpoledne v Jihočeském kraji v plném proudu, my přidáme další hudbu a zajímavé informace. Vody v Řecku, v řekách, v Česku dál ubývá. Jihočeský kraj už kvůli špatné situaci vyhlásil stav sucha. Vodohospodáři mohou díky tomu snáze manipulovat s vodou v nádržích. Například z Římovské přehrady v nejbližších dnech opět omezí odtok vody do řeky Malše.
1: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
2: Hodnotí současnou situaci u hráze Římovské nádrže ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun.
1: Je to opravdu velmi malá hodnota, protože pokud bychom se pohybovali v běžné hydrologické situaci, tak by otékalo 900 litrů.
2: Denně se hladina vody v nádrži sníží přibližně o 4 cm. Podle ředitele Balouna je v tuto chvíli naplněná 55%.
1: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
2: Římovská nádrž slouží jako zásobárna pro výrobu pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. I kvůli stále klesající hladině vyhlásil Jihočeský kraj stav sucha, potvrzuje hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: My potřebujeme udělat některá ta opatření a třeba snížit průtoky rychleji, než se to děje v nějakém standardním procesu, čili ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
2: Vodu z Římovské přehrady zpracovává Jihočeský vodárenský svaz, podle kterého při současném počasí vydrží zásoby ještě 9 měsíců. Situaci pomohl částečně vyřešit i nástup chladnějšího počasí a nižší spotřeba pitné vody, připomíná předseda svazu Antonín Princ.
4: Blížíme se výrobě, která se rovná v minulém roce. To léto je náročnější vzhledem k tomu objemu turistů, kteří jsou tady. Ta spotřeba klesla na úroveň roku minulého.
2: Jihočeský kraj s novým opatřením zároveň opět spouští provoz úpravny vody na řece Otavě v Písku. To by podle Antonína Prince mělo pomoci zajistit dodávky pitné vody.
4: Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí. To trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny, to až v případě opravdu krize.
2: Výrazné sucho by mělo na jihu Čech nadále přetrvávat. Meteorologové neočekávají v příštích dnech žádné vydatné srážky. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho České divadlo ohlásilo jednu z největších reorganizací ve své novodobé historii. Co k takovým opatřením vedlo, jak si operní soubor poradí s absencí velké scény Domu kultury Metropol a jak zatím pomohla transformace na veřejnou kulturní instituci? Téma dnešního dílu pořadu O čem se mluví. Detaily už za chvíli v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: obyčejnou ženu. O čem se mluví?
1: Propuštění 13 lidí, takovou reorganizaci nedávno ohlásilo Jihočeské divadlo. Týká se to herců, zpěváků i lidí ze správy majetku. Nejen o tomto rázném opatření budeme v dnešním díle našeho diskuzně publicistického pořadu mluvit s ředitelkou Jihočeského divadla Martinou Šlegelovou. Zvu vás k poslechu a přeji dobrý podvečer. Pravidelný čas, tedy ve čtvrtek zhruba v 17 hodin a 30 minut, posloucháte pořad O čem se mluví. Dneska budeme mluvit o Jihočeském divadle. To si nemůže stěžovat na nedostatek diváckého zájmu. Návštěvnost má v průměru na 95% kapacity. A nemůže si stěžovat ani na malé zisky, protože si vydělá na 30% svých výdajů. Tedy zhruba dvakrát víc než jiná srovnatelná divadla. Přesto ho trápí spoustu problémů. Po odchodu z budějovického kulturního domu Metropol mu chybí prostory pro velká představení. Po nedávném zrušení 13 pracovních míst je jeho personální situace rozkolísaná a ani transformace divadla z příspěvkové organizace na veřejnou kulturní instituci zatím kýženou stabilitu nepřinesla. A tak si kolega, redaktor Filip Černý, pozval k mikrofonu ředitelku divadla Martinu Šlegelovou, aby se dozvěděl, proč je důležité, aby do Jihočeského divadla vedle Českých Budějovic vstoupil i Jihočeský kraj. A co způsobilo propouštění zaměstnanců, které vyvrcholilo předchozí měsíc?
2: Tak my už jsme to snižování stavu prováděli v celé sezóně, nebo v celém roce kalendářním, tak bych to řekla, takže vlastně už někteří lidé začali odcházet na jaře a ta větší část té reorganizace proběhla teď od 1. září. Ano, už je to v procesu, samozřejmě už jsme ve fázi, kdy někteří lidé odešli, někteří jsou na odchodu.
3: Ovlivňuje to nějak ten personální stav tu sezónu, která vlastně teď je naplánovaná na příští rok?
2: My jsme tuhle úsporu dělali po dohodě se správní radou tak, aby to provoz neohrozilo. Samozřejmě to ovšem nepřispívá k atmosféře v divadle. Jsou to kolegové, kteří s námi pracovali řadu let a vždycky takovéhle omezení, i když ho lidé třeba pochopí z toho ekonomického hlediska, tak vydávají signál, že to divadlo má nějaký problém. A to divadlo skutečně má problém, ne teď aktuálně v tom, že bychom nezvládli tu nabídku, kterou jsme divákům přislíbili realizovat, ale právě protože nemáme jasnou budoucnost a nevíme, jak vlastně budeme a kde budeme působit a v jakém časovém horizontu, tak se velmi těžko plánují jakékoliv i personální kapacity. Takže my trošku reagujeme ad hoc na situaci. Víme teď, jaký máme repertoár naplánovaný na nejbližší sezónu 2 a víme, že třeba se bez některých lidí dokážeme obejít, ale samozřejmě nevíme, že jestli zase za pár let nebudeme potřebovat ty stavy navýšit, protože to se prostě proměňuje a potřebovali bychom v tomhle získat nějaký systém, nějaký řád, nějaký plán, abychom také mohli našim zaměstnancům garantovat, jak to s nimi teda bude, a tahle situace dopadá na divadlo velmi těžko.
3: Ono se dlouho mluvilo o tom, že se postaví nová divadelní budova na Zelené louce. Zatím naopak to vypadá tak, opustili jste Metropol kvůli technickým problémům a vlastně žádná náhrada za tak velký sál není. Vidíte vy nějaké možné řešení do budoucna?
2: Tak já myslím, že to řešení zejména vyplývá z toho, aby politická reprezentace města, která teď zasedne po volbách, vlastně jasně definovala, jakou službu veřejnou od toho divadla chce. Jestli chce zachovat čtyřsouborové divadlo. Pokud ano, je potřeba si říct, co to čtyřsouborové divadlo potřebuje, proto aby mohlo dlouhodobě ve městě a v kraji působit, a pak je potřeba začít konat konkrétní kroky. Hodně se teď mluví o vstupu kraje. Já si to považuji za velmi pochopitelné, že se o tom mluví, ale je to samozřejmě jednání mezi politickou reprezentací města a kraje, kde se na tom musí domluvit, jestli kraj je ochotný do toho VKI vstoupit. Zatím jsme měli ujištění od představitelů kraje, že ano, ale celé se to protahuje. A to je samozřejmě něco, co nás velice pálí, protože my už nejsme v situaci, kdy můžeme leta čekat na nějaké rozhodnutí. To rozhodnutí musí opravdu padnout. A měli jsme ho slíbené letos a vypadá to, že vlastně letos k němu nedojde. Teď ho máme slíbené příští rok, ale uvidíme, protože samozřejmě uvidíme, jak po volbách ta situace bude vypadat, kdo vlastně bude třeba náměstkem pro kulturu, jaká strana nejvíce se té kultuře bude věnovat a jaká bude vize vůbec té koalice budoucí. A tohle je situace, která nás velice znervozňuje, protože divadlo je z podstaty věci instituce, která potřebuje dlouhodobé plánování. Je skvělé, že my teď máme dlouhodobé finanční plánování v rámci VKI, máme schválené rozpočty na 4 roky, ale ještě potřebujeme také vědět, jaká bude ta infrastruktura. A i když je nám samozřejmě jasné, že nové divadlo nevznikne během jako roku nebo dvou, tak potřebujeme znát ty plány, potřebujeme vědět, kam to směřuje, abychom mohli plánovat repertoár, abychom mohli plánovat personální kapacity a abychom mohli s péčí řádného hospodáře hospodařit s těmi veřejnými penězi, které dostáváme a víme, že nejsou malé. Ale abychom to mohli dělat ekonomicky a rozumně, tak potřebujeme vědět, co bude, protože jinak vlastně my nevíme, jak si ty plány připravit a na co se připravit. A ta situace samozřejmě dopadá na naše zaměstnance, dopadá na umělce, kteří s námi spolupracují, ale i na další zaměstnance a začínám cítit nervozitu a je jasné, že ten další krok je, že prostě začnou ti schopní odcházet. Nejenom umělci, ale právě i ti další pracovníci, které máme potom třeba i problém nahradit, protože nikdo nepůjde do divadla, které neví, jestli ještě bude existovat a v jaké podobě bude existovat za pár sezon. My jsme samozřejmě ujišťováni, že budeme nadále čtyřsouborové divadlo, jsme za to rádi, ale potřebujeme, aby se řeklo to B. Dobře, když čtyřsouborové divadlo, tak kde to divadlo bude hrát a z čeho bude financováno?
3: Kolik celkově zaměstnanců máte a vůbec jaké jsou ty náklady na jeho roční provoz?
2: Tak my máme zaměstnanců kmenových zhruba 250 teď po té úspoře a dalších asi 150 lidí jsou kolegové, kteří s námi pracují třeba na nějaké dohody, typicky přes léto potřebujeme třeba víc hledištního personálu, uvaděčů a tak dál. Nebo jsou to umělci externí, kteří s námi spolupracují, protože my vlastně nemáme už dneska solistický soubor opery, tam máme jenom 4 zaměstnance, takže samozřejmě spoustu solistů najímáme, jsou to teda externisté, vychází to ekonomicky lépe. Proto to děláme. Ale vlastně, když to ještě obohatíme o tady těchto dalších 150 lidí, tak je to zhruba 400 lidí, kteří s námi spolupracují pravidelně. A pak samozřejmě jsou ještě další lidi, kteří s námi spolupracují nepravidelně, režiséři, kteří přijíždějí externí a tak dál. A to je obrovské číslo lidí. Nám se vlastně daří v rámci těch ostatních regionálních divadel držet opravdu vysokou kvalitu, takže se nám sem daří přilákat i jména, která by normálně do regionu pracovat nepřišla. Ale tuhle špičkovou kvalitu držíme skutečně v extrémně nevyhovujících podmínkách, protože zatímco tu kvalitu si myslím máme jako jedno z nejlepších divadel v regionech, tak ty podmínky máme naopak skoro nejhorší. Tak nebo asi nejhorší. Ano, řeknu to otevřeně, máme nejhorší. A tohle je samozřejmě nějaký rozdíl, který se chvíli dá zvládat nějakým krizovým managementem, ale nedá se to takhle dělat jako po léta. A zároveň to je stav, který nenastal dnes. My jsme o tom stavu a moji předchůdci, ředitelé o tom stavu mluvili dlouhodobě, říkali, že to takhle skončí a ono se to opravdu děje. Já jsem bohužel teda ten ředitel, za kterého už se to děje. Ale i já jsem, jako když jsem nastupovala před skoro 3 lety, tak jsem upozorňovala na to, že tenhle ten stav se valem blíží a že je skutečně potřeba začít to řešit. A za ty 3 roky se nějaké kroky podnikly, to ne, že ne, došlo k té transformaci, jsme připraveni na vstup druhého zřizovatele, ale ten se teď musí stát a musí si ten kraj s tím městem říct, jestli teda ano nebo ne. Přičemž ty argumenty pro to, aby kraj vstoupil, jsou velké, protože v letní sezóně my samozřejmě téměř nehrajeme v Českých Budějovicích. My hrajeme všude možně po kraji a v Českých Budějovicích je té tvorby minimum a letní sezona u nás trvá od května do konce září, to znamená, my jsme skoro půl roku vlastně mimo to město a i z průzkumů, které teď provedlo Evropské hlavní město kultury, vyplývá, že v rámci jeho českého kraje je jeho české divadlo nejznámější a nejnavštěvovanější kulturní instituce, takže my bez pochyby tu krajskou povahu máme a jde jenom o to, aby vlastně kraj se rozhodl, jakým způsobem tuto instituci podpoří.
3: Jak je velká ta částka finanční na váš roční provoz, která je potřeba?
2: V současné chvíli je to tak, že město nám dává něco okolo 180 milionů, je to opravdu hodně, jsou to 4% rozpočtu celého města a my si to uvědomujeme a snažíme se s těmi penězi opravdu zacházet zodpovědně. Kraj nám dává něco okolo 3 milionů, takže je vidět, že ten nepoměr je samozřejmě obrovský. Na druhou stranu kraj platí řadu jiných kulturních institucí, protože tady například je Krajská filharmonie, je tady muzeum, je tady planetárium, je tady celá řada kulturních institucí, které působí ve městě, ale přesto jsou placeny krajem. Takže já zase nechci být nespravedlivá, ale tohle jsou vlastně věci, které ani nepřísluší mně. To je skutečně o té politické reprezentaci města a kraje, která si musí sednout dohromady a musí si tyhle věci nastavit.
3: Vy jste několikrát řekla tu zkratku VKI, to je veřejná kulturní instituce, to je statut nebo forma, právní forma. A ta právě umožňuje, že by do divadla vedle města vstoupil i kraj.
2: Ano, to je vlastně právní forma, která na rozdíl od příspěvkové organizace, která vlastně vždycky může mít jenom jednoho zřizovatele, tak ta veřejná kulturní instituce může mít těch zakladatelů, zřizovatelů víc. Může jich mít, můžou to být třeba i dvě města, jo? Nebo může to být město a kraj, nebo město, kraj a stát a tak dál. A v tom je to právě, jak si asi to víc odpovídá té době, kde je skutečně potřeba, aby na tyhle ty velké kulturní instituce, které mají ten regionální přesah větší než jenom městské divadlo, prostě bylo možné složit ty z finanční zdroje z více těch entit.
1: Říká ředitelka Jihočeského divadla Martina Šlégelová v rozhovoru s redaktorem Filipem Černým. Budeme mít dál v jižních Čechách pod jednou střechou balet, operu, činohru a divadlo malých forem a dočkáme se nové divadelní budovy v Českých Budějovicích. To jsou otázky, které by měly zodpovědět hlavně místní jihočeští politici. Uvidíme, zda rozuzlení přinesou právě třeba nadcházející komunální volby. To bylo O čem se mluví s datem 8. října roku 2026. Náš diskuzně publicistický pořad tu bude opět za týden, tedy ve čtvrtek zhruba v 17 hodin a 30 minut. Díky za vaši pozornost, milí posluchači. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Profesionální vyjednavač. Zdá se vám to jako hodně netradiční profese. Radim Pařík se tomuto odvětví věnuje už více než 2 desetiletí. Vyjednávání označuje za klíčovou dovednost, která je v aktuálním světě biznesu absolutní nutností. Píše o tom i ve své čerstvě vydané knize s názvem Máte pravdu? Nestačí. Nejen o jeho profesi si s Radimem Paříkem dnes dopoledne v našem vysílání povídal Matěj Vodička. My vám právě teď nabízíme část z tohoto rozhovoru.
1: Žijeme ve značně hektické době, ale především žijeme v době, kdy je společnost hodně rozdělená, polarizovaná. Projevuje se podle vás tahle polarizace právě při tom vyjednávání? Nebo když vyjednávám, tak musím všechny antipatie vůči člověku, se kterým vyjednávám, nechat stranou a musím se na to, řekněme, povznést?
2: My dneska žijeme v době konfliktu. A ty konflikty se odehrávají všude. Nemyslím tím jenom válečné konflikty, ale myslím tím konflikty na sociálních sítích, myslím tím konflikty v komentářích pod různými články a možná i se to stává na webu Českého rozhlasu, že tam lidé komentují a komentují velmi konfliktně. A je to proto, že mimo jiné, my všichni jsme pod obrovským tlakem. Valí se na nás velká spousta informací a my už nedokážeme pořádně vyhodnocovat, co skutečně má nějaký relevantní základ a co je dezinformace nebo fake news. A ti lidé si staví svůj vlastní svět a protože nemáme čas, tak ty konflikty vznikají i právě nedostatkem trpělivosti, nedostatkem času a že se vás snaží velmi rychle a často v emocích přesvědčit o své vlastní pravdě. Odložit ty věci, jestli máte někoho rád nebo nerad, jestli vám sympatický nebo nesympatický, úplně nejde, ale to není vlastně úkolem vyjednavače. My jako vyjednavači a setkáváme se s různými typy osobností, které jsou velmi složité, nepříjemné, často byste s nimi nešel co na pivo, vy byste s nimi nesedl ani do tramvaje nebo do autobusu, tak my tam přicházíme s tím, že nás zajímá ten člověk a zajímají nás informace, které nám řekne. A tím, že začnete projevovat zájem, vlastně dokážete upozornit to svoje ego a ten svůj náhled na toho člověka. Ono totiž myslet si o někom, že je špatný člověk, že to je darebák nebo zločinec, nebo že to je dokonce hlupák, je velmi nebezpečné, protože ten člověk to z vás pozná. My sami jsme vycítili, když si o nás někdo myslel třeba, že jsme hloupí nebo že něco neumíme, tak jsme to z těch lidí na druhé straně vycítili a to šíří negativní energie a negativní energie se šíří strašně rychle, mnohem rychleji než pozitivní. Ostatně vy jako člověk, který pracuje v médiích, to víte. Dobrá zpráva nikoho nezajímá. Do titulku musí jít ta špatná.
1: Vy během svých kurzů často zmiňujete, že argumenty při vyjednávání nefungují, že kompromis při vyjednávání je vlastně až ta úplně poslední možnost. Tak já na to navážu, slíbil jsem, že k tomu kompromisu se taky dostaneme. Je skutečně vždycky špatně zkoušet najít takové řešení, které by vyhovovalo oběma stranám, tedy ten zmíněný kompromis. Protože z toho, co říkáte, a nechci to nějak kategorizovat, ale může to pro nějakého člověka působit dojmem, že ten kompromis je taky vlastně špatná věc.
2: Kompromis mezi vyjednavači je skutečně ta nejhorší možná alternativa, byť je to legitimní výsledek, pokud nic jiného nešlo. My se ale nesnažíme najít řešení, kde se potkáme na půl a oba jsou tak trošku spokojení a tak trošku nespokojení. My se snažíme během toho vyjednávání zvýšit hodnotu toho, o čem vyjednáváme, aby oba dva si odnesli lepší výsledek, než původně očekávali. A to je to umění ve vyjednávání. Vy se můžete přijít doma, jestli pojedete na dovolenou do Itálie nebo do Chorvatska a můžete udělat kompromis, že se potkáte v Rakousku a to spokojený nebude nikdo. Důležité je třeba i zjistit, z jakého důvodu někdo u vás doma chce jet zrovna do Itálie a ten druhý chce jet do Chorvatska a kde se tyto oba parametry můžou potkat, protože v Rakousku prosím moře nenajdete, zatímco v Itálii a v Chorvatsku ano. A když najdete, kde se protínáte, tak teprve tehdy můžete udělat ještě lepší dovolenou na lepším místě. A to je ten. To je vlastně ta nejjednodušší cesta k těm nejlepším možným vztahům, které můžete budovat.
0: Dodává Radim Pařík. Celý dnešní rozhovor s ním najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
1: Střežela zámek v Českém Krumlově, sídlo schwarzenberských knížat a měla dokonce i svou vlastní kapelu. Vlastně stále má. Granátnická garda letos oslavila 10 let od obnovení činnosti a navázání na více než 200letou tradici. Čemu konkrétně se v současnosti věnuje a co vedlo k jejímu obnovení? Nejen o tom si popovídáme s jedním ze členů, kapelníkem schwarzenberské granátnické gardy Martinem Boříškem. Nalaďte si nás v pátek 9. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Jubilejní Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: samotní nejsme nic, zaspívala Lenka Filipová se svou dcerou Leny. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice, no a my za chvilku přidáme další příjemnou hudbu. Teď je tady ovšem aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Tadeáš Gregor, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Večer bude zataženo s deštěm, v noci budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat k ránu až do vyjasnění. Teploty v noci klesnou na 7 až 4 stupně, na horách na 5 až 2 stupně a u 9 večer čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 60 km za hodinu a ten se bude během noci měnit na mírný západní. No a zítra přes den pak jasno až polojasno, později odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer bude oblačno až zataženo a pozdě večer se ojediněle vyskytne slabý déšť. Zítřejší odpolední maxima 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 a bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na jihozápadní. Jihozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: Čeká nás další podzimní víkend. Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu nás bude přecházet okludující frontální systém, bude zataženo až oblačno, občas s deštěm. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Sobotní ranní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 11 až 15 stupňů a bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
0: A jak bude v neděli?
2: V neděli bude proměnlivá oblačnost, během dne lokálně s přeháňkami. Teploty ráno klesnou na 7 až 3 stupně a vystoupají odpoledne na 11 až 15 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A čím nás mimo klasických pracovních povinností přivítá nový týden?
2: Pondělí se bude nést v relativně podobném duchu jako neděle, bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty ráno klesnou na 7 až 3 stupně a vystoupají odpoledne na 11 až 15 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během nepřechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: v kraji.
1: Dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je ve finále a já pro vás mám ještě 3 pozvánky k zítřejšímu poslechu. Obyvatele Temelína na Českobudějovicku čeká spolu s komunálními volbami referendum o spalovně nebezpečných odpadů. Jeho vypsání schválili už dříve zastupitelé obce, kteří jsou proti záměru společnosti FCC. Ta navíc plánuje na místě vybudovat kompostárnu. Reportáž Michala Bělského si můžete poslechnout zítra po zprávách v 8. Zabrejli s námi z Černé věže je známá charitativní a osvětová akce, kterou v Českých Budějovicích organizuje Společnost pro ranou péči. Chce tak podpořit děti se zrakovým postižením a přiblížit veřejnosti, s jakými překážkami se tito lidé v každodenním životě potýkají. Rozhovor s organizátorkou sobotní akce Zdenkou Kohoutovou jsme připravili zítra po 7:30. Skupinová nostalgie, tak se jmenuje první představení festivalu neprofesionálních divadelních souborů s názvem Ladění, který v sobotu startuje ve Wolfířově u Dačic. Jakou náladu s sebou ochotníci do tamního kulturního domu přivezou, nám prozradí dramaturg přehlídky Milan Krotký zítra kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Přes 30 lidí zahynulo při ruském útoku na civilní autobusy v Kramatorsku na Ukrajině. Některá města budou mít méně volebních okrsků než v minulosti. Neznámí pachatelé ve Vimperku rozesílají lidem podvodné zprávy o pokutách za překročení rychlosti. Zítřek bude zpočátku slunečný, postupně přibude oblačnosti. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rusko dnes zaútočilo na dva městské autobusy v Krematorsku na východě Ukrajiny. Nejméně 30 lidí zemřelo na místě a 18 dalších je zraněných. Oznámili to tamní záchranáři.
2: Prosto ostanky posered v ulici.
3: Zpravodaj Rádia Svoboda popsal drastickou situaci přímo na místě útoku. Podle jeho odhadu Rusové použili leteckou bombu. Neustávající údery komplikovaly práci záchranářů. Exploze úplně zničila dva autobusy, které i s cestujícími shořely a poškodila nedaleký bytový dům. Další tři civilisti zahynuli při útoku na vesnici Bilenke u Kramatorsku. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí úřady v Kyjevě, kam dnes přijel britský ministr zahraničí Ed Miliband. Společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským navštívili město Priluky, kde včera při raketovém útoku zahynulo 22 lidí, z toho 5 dětí. Zelenský oznámil, že v pátek a sobotu budou ukrajinští emisaři jednat ve Spojených státech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Některá města budou mít o nadcházejících volbách méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Frištáku, v Plzni a taky v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
4: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
5: Zástěny, velký urny, malá přenosná urna.
4: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
6: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
4: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vimperk varuje před podvodnými zprávami o pokutách za překročení rychlosti. Lidem chodí výzvy k zaplacení údajné pokuty. Cílem je ale z lidí získat údaje z platební karty nebo přístup do internetového bankovnictví. Město upozorňuje, že podezřelé jsou hlavně odkazy v těchto zprávách a obecné znění výzvy, popisuje mluvčí radnice Milan Brabec.
7: Skutečné výzvy k úhradě určené částky jsou vždy doručovány oficiální cestou, buď poštou nebo datovou schránkou. Nikdy ne přes SMS, e-mail, WhatsApp, Messenger nebo jiné aplikace. Skutečná výzva kromě kontaktních údajů úřadu vždy obsahuje i číslo jednací.
0: Kdo už své platební údaje zadal, měl by podle města okamžitě kontaktovat banku a kartu zablokovat.
1: Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina zvládl vstup do turnaje v Šanghaji. Nad Britem Noriem zvítězil 2-1 na sety a příště se utká s Argentincem Echeverim. Naopak Vít Kopřiva končí po porážce s Belgičanem Bergsem 0-2. V Pekingu se může těšit na semifinále Nikola Bartuňková, která vyhrála nad Karolínou Muchovou 2-0.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Naměříme do 16 stupňů, na horách kolem 10. Vítr bude mírný západních směrů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody dvou aut v Táboře na silnici 3 u Hřbitova a taky u nehody auta a motorky na silnici 3 u Plané u Českých Budějovic. A dva autobusy se střetly v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu v živém vysílání na telefonním čísle 221 55 44 11. A volat můžete právě teď, byť i v případě, že si chcete jen zlepšit náladu po náročném dni. Dejte si něco dobrého, co zahřeje nejen u srdce a zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, o hudbu se postaráme my. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a na jeho vlnách čtvrteční Melodie podvečera. A já už teď na telefonním čísle 221 55 44 11 vítám paní Mirku, které přeji příjemný podvečer.
1: Dobrý podvečer, chtěla bych zahrát manželovi jen tak radost písničku, kterou jsme si vybrali spolu, a že mu přeju, ať je v klidu a není úplně, víte jak.
0: No to nevím, ale dokážu si to představit.
1: Jo.
0: Tak fajn, píseň bude od Karla Gotta, jmenuje se Když tak. Jsem já byl tenkrát kluk.
1: Tak, děkuji vám moc.
0: No a posíláme... Posíláme tomu, komu to poslat máme. Mějte se krásně, díky a naslyšenou.
1: Miroslavovi Procházkovi písek. Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. V Kolném u Lišova žil jakýsi rod Kubíčků už od konce 16. století. A jeden z jeho potomků se stal dokonce brazilským prezidentem. Je tu další díl seriálu Aloise Sassmana a Filipa Černého Kořeny. Dnes věnovaný vystěhovalectví Jihočechů do Jižní Ameriky.
3: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
4: Dnešní kořeny budou poněkud nezvyklé. Budeme si povídat o lidech, kteří před mnoha lety odešli hledat štěstí, jak se říkalo, za velkou louži. Ale nebudeme si dnes povídat o vystěhovalcích do severní, nýbrž do Jižní Ameriky.
5: Až do počátku 19. století bylo u nás vystěhovalectví do španělských a portugalských kolonií v Latinské Americe zcela výjimečným jevem. Povolení k odjezdu do zámořských držav dával panovník prostřednictvím nejprve zemských a později krajských úřadů a nakonec okresních hejtmanství.
4: Ze kdy se datují nejstarší písemné zprávy o Češích v Jižní Americe?
5: Je to především o působení jezuitů z Čech v Latinské Americe mezi lety 1678 až 1755. Máme také ojedinělé zprávy o cestách Čechů, kteří nesouhlasili se situací doma po Bílé hoře a utekli až do Latinské Ameriky. Víme, že ke břehům Brazílie dorazil 1647 doktor Šimon Kohout ze Světlice u Humpolce a kapitán Jiří Krištof Kaplíř ze Sulavic. Doktor Kohout brzy zemřel a kapitán George Kaplier padl v druhé bitvě u Guararapes roku 1649. O 7 let později se dostal do Brazílie jezuitský misionář Valentin Štancel z Olomouce. V Brazílii pobyl až do roku 1705, byl to proslulý vědec, autor uznávaných astronomických studií. Další jezuité byli jedna kněží a potom laičtí bratři, kteří tam pracovali jako lékárníci a stavitelé a umělečtí řemeslníci. Bylo to vlastně na teritoriu od chilské Araukánie až po Dolní Kalifornii. Rád bych ještě zmínil jezuitu Samuela Fritze, zemřel 1725, rodáka z Trutnova, který během svého pobytu v severní Brazílii také zhotovil první mapu amazonské pánve.
4: Líbilo se v Jižní Americe třeba proslulé české sklo?
5: Španělci a Portugalci se seznámili s naším sklem koncem 17. století. Hovoří se o tom, že český vzor ovlivnil i práci prvních skláren na americké půdě, například v chilském Lirquénu. Teprve ve 30. letech 19. století ustupovalo české sklo sklu anglickému. Ze sklářské rodiny ze severních Čech pocházel také první český amerikanista Tadeo Henke, který absolvoval Pražskou a Vídeňskou univerzitu a byl to botanik, vynálezce a dopisovatel do prvních časopisů v Limě a Buenos Aires.
4: Ale to byly pořád jenom vlastně jednotlivci.
5: Ano, první větší vlna českých přistěhovalců do Latinské Ameriky, zejména do Argentiny, Brazílie a Uruguaye, se dostavila v letech 1923 až 5, kdy jim v Americe takzvané kvotovací zákony zabraňovaly usadit se tam. Čeští nadšenci hned zakládali krajanské spolky, například spolek Slávia vznikl v São Paulo už 1895, v Buenos Aires 1903. Tam byl také založen klub Tělocvičná jednota Sokol, k ní patřili především odborníci v cukrovarnictví. Další Češi pracovali jako sezónní dělníci, dělníci v přístavech a ve stavebnictví. Od konce 20. let 20. století se v Brazílii, Guatemala, Peru, Chile, na Haiti a v Argentíně uchytil také Baťův koncern. Přijížděli sem odborníci ze Zlína. Podle údajů Senátu parlamentu České republiky republiky je v současné době v Latinské Americe asi 5 000 českých usedlíků. Například ve Venezuele se k českému původu hlásí asi 500 lidí, ale to jsou většinou potomci lidí, kteří sem přišli v letech 1947 až 8, kdy u nás kvůli komunistům začínala nesvoboda a lidé se chtěli dostat ven.
4: Takže možná teď, když ve Venezuele začíná komunismus, tak se budou třeba vracet. Nicméně pojďme k další latinskoamerické zemi. Brazílie, ta se také stala cílem vědeckých expedic.
5: Z těch nejvýznamnějších před první světovou válkou lze uvést dvě výpravy do Jižní Ameriky, které učinil Vráz, autor známé knihy Napříč rovníkovou Amerikou, dále Albert Vojtěch Frič, který proslul jako znalec indiánských kmenů Jižní a jihovýchodní Brazílie a Paraguaje. A kromě toho, že nazbírala do Prahy, přivezl důležitý etnografický materiál a lingvistický a botanický, tak své zážitky nám popsal v knize Indiáni Jižní Ameriky a po druhé světové válce projeli Brazílii na cestě kolem světa známí Hanzelka a Zikmund a své dojmy popsali v knize Tam za řekou je Argentina.
4: Mě napadá, jestli třeba vy také nemáte ve svém rodokmenu někoho, kdo odešel v minulosti do Jižní Ameriky.
5: Tak bratr mého pradědy, Karel Kodl, to byla taková bednářská rodina z Rábí, měl dceru Anu a syna Karla Kodla, kteří se svými rodinami odjeli roku 1930 právě do Argentiny, kde v Tucumánu založili pivovar. Máme doma v rodinném archivu zajímavé fotografie této rodiny z Argentiny.
4: A máte nějaké informace o vystěhovalcích tady z jihu Čech, případně ze Šumavy?
5: Naši krajané se usazovali zejména v jižních brazilských státech, jako je například Rio Grande do Sul, Santa Catarina a Paraná. Možná někoho napadne správná otázka, proč najednou v 19. století tolik lidí odnásilo do Brazílie. Bylo to proto, že v 19. století měl brazilský císař Pedro za manželku habsburskou princeznu Leopoldinu. A tak se nemůžeme divit Leopoldině, že chtěla mít v zemi, kam se přivdala a kde žila, také své krajany z habsburské monarchie. Byl tehdy cílený zájem, aby neosídlené oblasti Jižní Brazílie byly obydleny právě krajany z Evropy, hlavně šikovnými zemědělci a řemeslníky. A do tohoto záměru přirozeně zapadali nejen Němci, Rakušané, Italové, ale i zruční a cílevědomí lidé, imigranti ze zemí koruny české. Ale asi pod vlivem německých lokátorů a hamburských paroplavebních společností a z důvodu snaší komunikace skrze německý jazyk se tehdy odhodlali k emigraci do vzdálené Brazílie převážně čeští Němci z pohraničních oblastí. Vystěhovalectví do Brazílie z Evropy bylo samotnou Brazílií podporováno a v druhé polovině 19. století nabízela Brazílie srovnatelné a možná ještě výhodnější imigrační podmínky pro naše lidi než třeba Spojené státy americké.
4: Jaká byla cestovní trasa, kudy se do Brazílie jezdilo a plulo?
5: Tak naši krajané odplouvali většinou z Hamburku do přístavu v jižní Brazílii, do São Francisco, což je nyní Genville ve státě Santa Catarina, do Porto Alegre, což je zase stát Rio Grande do Sul, a poté cestovali do středisek, tedy do osad ve vnitrozemí, například San Bento do Sul, Cerro Branco, Agudo, Nova Petropolis a tak dále. Naši krajané odcházeli do Brazílie nejvíce z hornatých oblastí severních Čech, ale třeba i z nehostinných oblastí Šumavy a českého lesa, například kolem Nýrska.
4: Znáte jména rodin, které odešly do Brazílie?
5: Tak je velmi obtížné ty rodiny všechny mapovat, velmi těžko se to hledá, mnoho z nich totiž neuvedlo jako země původu Bémen, ale uvedli třeba Rakousko, Austria. Tady musíme poděkovat panu inženýru Polakovičovi, řediteli oddělení mezinárodních programů, který speciálně pro náš pořad Kořeny nám sdělil jména rodin, která se mu za mnoho let podařilo v jižní Brazílii vystopovat. Dle jeho odhadu se jednalo v řádech o minimálně tisíce rodin, které se tam vystěhovaly.
4: A pokud jde tady o konkrétní jména?
5: Těch rodin bylo hodně, já bych dnes zmínil třeba rodiny z už zmenovaného Nýrska. V letech 1875 až 7 odtud odešly rodiny Augustin, Groskopf, Pospíšil, Čadek, Toušek, Cirhut. Z Hojsovy stráže odešly 1874 až 7 rodiny Bachel, Bayerl, Bešl, Brandl, Broška, Frisch, First, Gregor, Grope, Grossel, Konrád, Kuchler, Linzmeier, Marx, Neppl, Pflanzer, Schäder a Stevr. Z fleků na Šumavě odešly zase v těch 70. letech 19. století rodiny Drommel, Hiebel, Kirschbauer, Koutník, Mayer, Milbauer, Münch, Rank, Steiber a tak dále a tak dále. Všichni tito pasažéři odplouvali z přístavu Hamburg do jeho brazilských přístavů, kde buď to zůstali a nebo postupovali dále do vnitrozemí. Velmi známá je například kolonie, dnes asi 100 000 město San Bento do Sul. Další místa, kde se usazovali imigranti tady ze Šumavy, jsou cílem dalšího zkoumání v Brazílii.
4: Nejvýznamnějším Brazilcem českého původu byl bezesporu prezident Giscelino Kubiček de Oliveira. Co byste nám o něm a jeho rodu řekl?
5: Zajímavé je, že Kubiček měl své příjmení po mamince, nikoli po otci. Kolébka předků prezidentovy maminky je ve výšce Kolný u Lišova na Českobudějovicku, tady u nás, tedy na jihu Čech. A to v číslo popisné 2, kde Kubíčkové žili do sklonku 19. století. Rod Kubíček v Kolném nalézám poprvé roku 1595 v rejstříku dlužného obilí, kde je uváděn sedlák Kubíček. Roku 1626 se připomíná vdova po něm Ludmila s dcerou Zuzanou. Roku 1636 se ujal gruntu Kašpar Kubíček, 1650 ujal statek Havel Chyba, kterému se po usedlosti začalo říkat Kubíček, stejně tak jeho nástupci Jiříkovi Šerlovi ze Zbudova. Jedná se tedy v této rodině o jméno, které získali po usedlosti. Prezidentův pradědeček Jan Nepomuk Kubíček odešel asi roku 1835 jako voják do Brazílie. Měl tam smlouvu na 2 roky jako žoldnéř cizineckého oddílu majora Šefra a před odjezdem z Čech žil v Třeboni, původním povoláním byl truhlář a byl prý velmi šikovný řemeslník a zároveň muž veselé povahy. Prezident Giscelino se narodil roku 1902 v hornickém městečku Diamantina v brazilském státě Minas Gerais. Tatínek mu zemřel, když mu byly 2 roky, takže všechno bylo na mamince, učitelce, která ho vychovávala ve velmi těžkých podmínkách a pak se vlastně musel vypracovat v životě sám. Vystudoval gymnázium, pak pracoval u telegrafu na poště, přitom studoval medicínu, stal se lékařem, byl to urolog. Brzy se Kubíček začal věnovat politice. 1950 byl zvolen guvernérem státu Minas Gerais a 1956 pak prezidentem Brazílie. Své funkční období do roku 61 věnoval především rozvoji infrastruktury a průmyslu, ale jeho největším projektem, to je takový jeho pomník na věky, je vybudování nového krásného moderního hlavního města Brazília. Poté, co ho z obav před jeho znovu zvolením do čela státu vojenský režim v roce 1964 zbavil na 10 let občanských práv, musel odejít do exilu a definitivně se vrátil do Brazílie roku 1967. Zemřel v srpnu 1976 za dosud nevyjasněných okolností při tragické automobilové nehodě. Brazílie je stále velmi uctívaný, má tam dokonce mauzoleum v tom hlavním městě, takže jeho Češi a zvláště kolenští mohou být právem na něho hrdi, protože takto významný rodák v páté největší zemi světa asi jiný není.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Řidiči v Česku už týden tankují benzin a naftu za regulované ceny. Voda v jihočeských nádržích dál ubývá. Jihočeský kraj kvůli tomu opět spustí úpravnu v Písku. Jihočeští školáci si můžou během podzimu vybírat budoucí studium na burzách středních škol a učilišť. Zítra naměříme nejvýše 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzinu byl pokles mírnější, jen o desítky haléřů. Zítra budou moct čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů, litr základního benzinu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
2: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
3: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
2: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
4: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
2: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Úpravna v Písku bude opět vyrábět pitnou vodu pro část Jihočechů. Zařízení je mimo provoz od začátku srpna kvůli nízkému průtoku na řece Otavě. Jihočeský vodárenský svaz může úpravnu spustit díky vyhlášení stavu sucha pro celý kraj. Odlehčí tak vysychající Římovské přehradě. Pokračuje předseda svazu Antonín Princ.
5: Má povolení odběru při průtoku zhruba 4,6 kubíků. Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí. To trošku odlehčí té vodárenské soustavě.
1: Burzy škol v jihočeských městech pomáhají žákům posledních ročníků základních škol s výběrem dalšího studia. Jihočeská hospodářská komora na nich představuje nabídku středních škol a učilišť z různých částí kraje. Podrobnosti dodává vedoucí Jindřichohradecké oblastní kanceláře hospodářské komory Ladislav Kremlička.
6: Třídy, které vlastně budou končit, tak aby měli možnost se vlastně na jednom místě podívat na nabídku toho školství středního a ústředních odborných učilišť. A samozřejmě ta burza škol je nejen určená jim, ale i pro širokou veřejnost, takže očekáváme, že přijdou i rodiče s dětmi.
1: Burzy budou také v Kaplici, Táboře, Jindřichově Hradci, Písku, Strakonicích a v Blatné.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne přibude oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Naměříme do 16 stupňů, na horách kolem 10. Vítr bude foukat mírný západních směrů a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 3 auta se srazila na silnici 19 u Šechova na Táborsku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je partizán s tvrdým I nebo s měkkým I? A jak jste na tohle téma přišla?
2: No neustále. Shodou okolností se mi dostávají do rukou korektury, kde je partizán s měkkým I. No a já to pořád opravuju a zároveň z toho mám takový jako nevhodný pocit nějaké hyperkorektnosti. Ono to tak není, ale já si myslím, že tohle slovo má velkou šanci, aby se u něj pravopis rozšířil i na to měkké I. Zatím totiž máme správně jen to tvrdé.
1: Takže partizán s tvrdým. A teď si řekněme, odkud to slovo pochází, abychom byli chytřejší.
2: Tak, abychom věděli, proč se tam vlastně to měkké I objevuje i v češtině. Myslím si, že je to dáno opravdu tím původem. To slovo pochází z italštiny, partigiano, a přes francouzštinu se dostalo k nám. A převzala ho také samozřejmě třeba slovenština nebo ruština. A v obou těch jazycích zůstal ten původní pravopis zachován. Jen my jsme si to trošku posunuli, což ale není u cizích slov přejatých do češtiny nijak obvykle, že si uspůsobíme to I jenom kvůli výslovnosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousku vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer. Lačirate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Bihárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Bihary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku, hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Bihary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuji doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na benchpress?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fandějí, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, to, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dechá prostě takovou zvláštní pěknou atmosféru.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o berlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Bihari, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc, děkuju.

0: Se Čunen Amaro Romanova Keriben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je Církev adventistů, adventistická církev má několik romských společenství, a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference, a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba, takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významné město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor, a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný, a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy. Potom tam přijede Střebichovic pod Orbem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládá ten nový zákon do romštiny, Onivo Zakonos. A jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí. Přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem. Ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité je to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost, a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky. Tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddílám. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v devátém kole domácí extraligy porazili České Budějovice a zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora od dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce devátého kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnázium. To bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapení, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let,
1: že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK2, možná už teď nevím, a tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili. Já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskérů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. Pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu

my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Se!

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem, já vím, že to, je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment.
0: Mm-hmm. Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra?
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocení, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se protili ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, no, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadřela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový, seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gábiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne,
0: třeba
1: těm se to nesmí říkat, tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte, můžete, časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, který odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byli, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jejím největším konkurentem byla pražská firma Graf. A tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
1: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lavičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal, nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo. Až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť je intenzivní.
6: Rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů, no nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upravit místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, nepjak mléka.

0: kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejné senzorické vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
1: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
0: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcestru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve worcestru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, z kořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
1: Takže když si koupím worcester, tak není worcester jako worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom worcesteru jinou chuť?
0: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
1: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
0: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijeme nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
1: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
0: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
2: Ve středních Čechách spolu soupeřily firmy Maggi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla

0: Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O 3 roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masok v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franskovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivek, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo, noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne.
3: To je pravda. Máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci. A i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, že si je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi si to přes víkend můžou ozkoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo i jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujónu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujóny a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek. Ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplněk do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtinské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervose, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích, díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou, nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, na něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To
2: třeba už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě okolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do týmí koukla Naděja, já se do nich nedívám. Jo, vůbec, já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervóznělá, ptala se,

0: Bych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
1: A to byla, promiň, slavná škola? Tak.
0: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
1: Lákadlo.
0: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky. Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
1: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Tohle. No, tak. Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
0: Ne, po skončení. No, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom pro vysvětlení.
1: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přišli si obal žákovské knížky s vykřičníkem. No. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
0: PE?
1: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
0: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
1: Ano.
0: S tím se šmelilo.
1: Ano.
0: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. My se dobře učili, ty přede mnou.
1: No, ne všichni.
0: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
1: Ty byli takže, takový, no, jo, takový. Já byl takový.
0: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
1: ano,
0: tak za mě už byla předsedkyní.

0: kariéra.
1: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
0: Jako,
1: hraješ si s ohněm, holka, no, ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
2: No, jo.
1: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla Zolu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
2: Večírek.
1: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
2: No, a kupovitá oblbovačnost.
1: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpis se sem vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá trojku. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
2: Aha.
1: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3. B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7. A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty tři samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na třetí třídu, to budu dát přesně. A já říkám, já vím, no, tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnou dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo? Petrol?
2: Sidol a, no a petrolej. Petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění před Vánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíc se smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo, všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam moje a souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění a já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větší množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení, rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě přečítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila a dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak, tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je tu čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Dýnské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva a chtěla jsem jenom se vás známit tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti po rozmezí 18 let, což si myslím, že je docela velký rozptyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom prostě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 km dál.
0: No, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se zbývá třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišel do vztahu se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden umí z týmu, že je v Anglii, takže je to ještě o to složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my bydlíme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to ale tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, to jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože je to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. V 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často. Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého od tatínka, se kterým jsme rozvedení a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celoživotní.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené. Moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to.
0: No a stává se... No. Když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, a ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do zvyklosti doma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mně hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává furt dál. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházka a podobně, že prostě to se u nás podržuje a držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky, se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie, to jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka, dokonce jsem i já jela autem za ním a podívat se, jak to tam něho vypadá, byla to šílená cesta, 3000 kilometrů, no ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci, je to za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné, jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět a bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 300 kilometrů vlastně z toho Vystřice až k tomu Krumlovu. Takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu a že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude tak zase fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem, asi všem vždycky všechno spojení, co to má a ať to všichni spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat. Prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc, nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat? Oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím.
0: To je zajímavé. Prostě,
1: no je to zajímavé. On kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději. Moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju a prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec, ta prostě jako se na mě zlobila, ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě, akorát mě nenaštěvuje, protože pracuje do neděle, dělá sociální pracovnici se starýma lidma, takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas, ten chodil ke mně ještě nedávno často, a teď už nechodí, protože pracuje, má takovou práci, dělá finančního poradce a má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takový, šibení se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den. A prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka. Ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří vám budou dělat radost.
1: Děkuji. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám posinek a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Neckáře posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy, na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sněst. Nešlo to prostě. Úplně mě to psychicky sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend. Samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo. Zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky posadila na pohovku a koukala jsem, už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co, je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít, opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě. Paní
0: je to vlastně úplný kontrast, no.
1: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. Když jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď no. Mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, a tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc se mě to nelíbilo, no ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji, no a když přišla domů, tak po 4 letech, po 5 letech vlastně, tak začala pracovat.

0: pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, vlastně tak. Protože doteďka, jako jsem měla, jak si navrh já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jsme to rozhodovali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
1: A jak často se teď vídáte?
0: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 kilometru.
1: Takže často?
0: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky. Takže ještě spíš se dělám práci. A, no.
1: A jak je to se synem?
0: A syn ten je první. A voláme si často, no tak jednou, dvakrát za rok se vidíme. No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně, v Pardubi, protože tam má práci a má 2 roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala. A je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku. Tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si pak. No, tak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já.
1: Tak děkuju vám, Jani, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělali radost i na dálku, hlavně tedy v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
0: Děkuju moc.
1: Opatrujte
0: se. Teda, já jsem měla velký byt, a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte co, děvčata, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi tak.
1: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte se na slyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po 11:30. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Haló, haló, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo. No tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: pane Zubičku,
1: tady František, Žilochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dědes, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se mě nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit i dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak dotřetit se všeho dobrého, kdo nás čeká na trojice.
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Ano. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna. Tak, pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manželství jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžký. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, anebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těch v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holčička, holka z prostřední, je mu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Je to možný, že ty děcka mají rádi ti druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ní vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nesou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak dobře si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy to nebudete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě
2: jako
0: kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážili, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijde to poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsem sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce, události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju, ale že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem jim měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo? Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo? To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky, ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mně už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu. Jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině, to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: lawyers.
0: Dobře, Ivetko, ale zpátky k tomu tématu. Mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít domů, dřív, než...
1: No. Oni furt trčeli doma. Mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec, ta jedna je v Praze, teda nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění, jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok, prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti, tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna, a ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom, ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla podnájmu, jenže platila 25 tisíc podnájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně.
0: A jak často se vídáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla po druhé, no tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře,
1: taky
0: Ivetko,
1: odbornou
0: no, tak,
1: literaturu.
0: Takže já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na no. ten odchod dětí z domova dívat no, různými způsoby. I tak, že prostě je no, to fajn, když vidětnou, že se na ně ráda díváte spouzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po třech letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně, že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, Noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. Rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do Noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: Vlastinko,
2: že si budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a tyran. A ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončila v lázinci a děti v domově, tak to se ne, říkám, to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval v tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možnosti za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, kde o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. A pokračujte,
2: no,
1: pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku moc hodnou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jednou za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší, ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani by ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak jsem spadla do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak se mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď, strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby si v severních Čechách a má už tam dvě

0: Polčápka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, no ale to je jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít více dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
0: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on strašně moc. Štěpánka ta je daleko, ta by přijala, je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený. Jdeme ve vlaku.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
0: Ty mě posílají třeba v nocátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
0: Já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a bytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně pohdany a kluk ženatej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné 14 číslo.
1: 14 vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No tak většinou já akce, a teďka už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: No a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospůdka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to zařídit, aby vlastně
1: tady to
0: odvídám
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala, no, zdravíme vás, děkuju. Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chlet, co já tu noční linku poslouchám.
0: No teda. No. A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to do třetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: jde to. No. Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bot. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. Krutý. I když já mám spoustu zájmů i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plný byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za 2 týdny pravidelně, protože ten se stará už teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterýmu vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole, kdy má, ona má částeční

0: letech, takže prostě...
1: Paní Dano,
0: to tak nějak kombinujem.
1: Chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
0: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. Abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
1: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky poslouchalo.
0: Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
1: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají.

Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Na řadě je paní Věra.

0: Zdravíme vás ze Zlína. Kampak,
1: dobrý večer, tady
0: odkud
1: paní Věrka z Kostrova u Prachatě, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od Ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám, ale zítra to budu slavit tady ve Vodňanech i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech. Takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od česti, takže jsem udělala, že půjdem hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budu poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkýho, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte veselé bujaré setkání?
1: No, já právě
0: bydím
1: v Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na Ostrově každý den a vlastně pomáhám, nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi mě, u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli stát z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říkal, byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám jo, no. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. Dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma Dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no
0: Prachatice.
1: No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu. Pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit, vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co, telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já časím na to, to je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru. A ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v hodě jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jako jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Mníšku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda. Jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám rosou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do testy. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mi naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání, několik různých, která je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží svoje bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady 6 v dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí, to je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuju si, myslím se nikdo, takže situace taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuju za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbuříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorn Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellera velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebojí, Billíček.
1: A říkáte nebojí, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl. Byli skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tedy zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte? Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin, příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával. Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, 3. Lu, což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, 3. Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podráždění mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všece k žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se...

záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej jen co dolehne k vašim uším probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington, 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědrovlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vyuhněte nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní.
Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se

0: některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blúcheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dosnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dosnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mně je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
1: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
0: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady...
1: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
0: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
1: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
2: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
1: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a snadnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle, ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blanka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí tak to nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí. Poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zbažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.